0: Trampské tamtamy na Country Rádiu.
1: Ahoj, tady Kuba Jiroušek. Srdečně vás zvu každé úterý v 19 hodin na náš pomyslný rozhlasový potlach. 30. června si představíme dámské hlasy trampské písně, a to od první republiky až po současnost.
0: Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

navštívil jsem jednou Tatry. A protože mám doma takovou horolezeckou literaturu, kterou si strašně rád čtu, jak kdo dělal solo výstup a extrémní šestku a tohle, to mě všechno strašně zajímá, protože doma, když se to konzumuje, tak je to obzvlášť takový krásný. V teplu a v pohodlí prožívám s nimi bivaky a tohle to všechno. Tak jsem byl v Tatrách. Byl jsem v Tatrách na chatě Kamzík a tam je taková obligátní turistická cesta, kterou se šlape na Terinu neboli na Teriho chatu. Vydal jsem se za krásného dne, někdy tak v září, to znamená nikdy žádný sníh tam ještě nebyl. A nedodržel jsem jedno pravidlo, že turista, který není vybaven, není vycvičen a bojí se, což je můj případ, nemá se pokusit o sebe menší horolezecký výkon. Šel jsem a pěšinka zatáčela kolem takový nepatrný skály. Ta skála byla vysoká, asi takových 8 metrů. Crčel po ní takový jako potůček, mě se to zdal strašně romantický. Kolem chodili matky s dětma, všechny to obcházeli po té cestičce. Já jsem si počkal, když ten ruch turistický takzvaně trochu pominul a řekl jsem si, tak a teď přišla, Petře, tvoje chvíle. Ty nepůjdeš tou cestičkou kolem, ty přelezeš tady tu malou nepatrnou skalku. Říkám, nebyla vyšší než 8 metrů, děkuju pěkně, ono to stačí. To se ukázalo záhy. Já jsem vylez asi tak do takových 5 metrů, vejš to nebylo, a dostal jsem se do situace, do které se každý amatér asi v mém případě musí dostat. Nahoru to nešlo a dolů to bylo ještě horší. Teď jsem tam stál, takový nastřelený k té skále, a chvíli jsem stál, jako jsem říkal, to chce klid, nezbláznit se, osamělí mořeplavci taky jako vědí, co dělat prostě. Je nestratit rozum, je to otázka psychická. Drž se, počkej, rozmysli se, někde bude chyt nebo stup, dostaneš se nahoru, zlomíš to, překonáš sám sebe. Nic takového se nedostavilo. Furt jsem byl v tom jednom místě a pak už začaly ty nervy pomalu odkapávat. A já jsem takovým, protože jsem si říkal, jestli mě odsaď bude sundávat horská služba, tak to bude v novinách a neskutečná ostuda. Tak jsem spolehal spíš na zdatného turistu, který třeba půjde kolem, a začal jsem takovým tichounkým hlasem. To pomocně připadalo, že je trapný, tak jsem volal takový, halo. Halo. A protože nikdo nepřicházel, tak jsem nahlase přidával jako, halo. Tady je člověk. Halo. Já chci dolů. Nic se nedostavilo, vydržel jsem to tam asi 35 minut, ukrutně jsem se bál, pak ovšem odvaha se dostavila a nikoli směrem nahoru, ale směrem dolů jsem to slez, už to nikdy nebudu dělat. To je zážitek z Tater.

Když do hospody vešel, tak jenom rukou má. Chlapi, žádnou whisky, ta kazí dobrý mrav. Mám sebou košík jablek, jsou samej vitamín. Tak pospěšte si honem, než sám je všechny sním.

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: Čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce, gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví. Sto cizejch zabíječů s pistolema skotačí a zákon džungle panuje, je, je, je. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

na obloze přibitý. Pod sluncem sedlo kožený. Pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý. A starý ruce zedřený.

0: Ptáčo, nebojte se, to jsem já, Čochtán. Vodník ze Zlatý stoky, okres Přeboj.
1: Máte dobro, to je to možné. Vy jste Čochtán.
0: How do you do?
1: A já jsem vás vždycky tolik chtěla vidět. Je to, já jsem se nasedávala u vody jako malá holka, abych vás tam někde viděla.
0: Tam u ty dutý vrby, víte?
1: Tam jak měla taková ta velikánská štika.
0: To nebyla štika, to byl bolen. Mě tam látil rybičky, já jsem je prodával do hotelu. To bylo krásné místo tam pod tou vrbou, víte, jak se ta voda točila. Se tam chodívala jako malá holčička, se tam chodívala zrzavá, pihovatá. Jednou se tam byla, pamatujete, pršelo, jak byly ty lopuchy, se tam klouzla a vlítla jste do vody a bylo vás tam až po bradu, pamatujete?
1: Jak to víte?
0: Ten mě stála na hlavě. A později, když už jste mutovala, tak se tam chodívala s tím Zemlejna, jak se jmenoval, jak měl ten placatej nos a ty uši jako karpion.
1: To byl Mládek.
0: No jo.
1: Ale já jsem s ním tehdy ještě nesměla chodit.
0: Já vím. On mě házel Jíšku do vody, abych to na něj neřekl. Já rád Jíšku. Taky ráda Jíšku?
1: Moc ne.
0: Já rád Jíšku. Jo, to bylo krásné místo tam pod tou vrbou. Víte, jak se ta voda točila. Já pamatuju, když tu vrbu sázeli, to je 510 let. Tu sázela nějaká, ona, to byla hezká ženská, co jí sázela. Pane, tak když šla, to něco šlo. Ta si to nesla, co k ní patřilo, je mi ne. Ona byla nejkrásnější, když stála po kolena ve vodě.
1: A proč?
0: Ona měla nohy jako písmeno.
1: Jako který?
0: Jako O. Ale když stála po kolena ve vodě a ty nohy byly nečitelné, a když měla něco na hlavě, třeba košík nebo břemeno nebo cihlu.
1: A proč?
0: Ona měla šišatou hlavu. Ona když šla jen tak děti mysleli, že jde hruška širým polem a stavili se do fronty a mysleli, že bude příděl ovoce. A když stala po kolena ve vodě a něco měla na hlavě a stmívalo se a padala mha a ona takhle stála a vy jste se semhle dívala, tak jste měla dojem, že by tadyhle někde mohla být hezká ženská. A ona chodila, on se jmenoval, on byl takovej, oni měli hrad naproti, oni vymřeli po přeslici vymřený. On jeden z nich chytil přeslici někde v cizině, on bojoval u křesťáku nebo tak a přišel. To víte, vítali ho, kde jsi byl, napište, tu máš, vem si buchtu, chytli koutek, on to nevěděl, fousy měl. No a chytli přeslici a, no a vymřeli po přeslici, až se z hradu kouzilo, jak vymírali. Jeden jedinej vymřel po meči, náhodou, on měl tasíno, zdvíhal se pro bajgla a pro boce. Ale tenhle, co ona s ním chodila, ten tu přeslici přechodil. Ale on byl blbej. On si nepamatoval, kde má rande, tak ona mu tam právě zasadila tu vrbu, aby trouba věděl, kam má chodit. Ale měl krásný brnění ten člověk. Ten nám měl brnění takový, on, to bylo brnění, že když on byl v tom brnění, tak to brnění bylo okolo něj.
1: Ale neříkejte.
0: Ještě ho mám skovaný, to brnění. Jo, to se topili lidi tenkrát, když plavali v brnění. To jste tak málo zatáhla, to brnění už dělalo svoji povinnost. Dneska je to blbý, oni se koupají, mají ty pneumatiky okolo. Než ho z toho vyvlíknete, on se dovolá, to není ono. A nebo se to musí rychle prokousnout a ono to tak foukne do hub. Já to nerad dělám. Mýmu kolegovi na labi vlí ten ventilek do krku a on teď píská. Jo. Jo, tam pod tou vrbou se scházeli, celý generace se tam scházeli a vznikali někdy. Tam přece za vašich dob, to už musíte pamatovat, chodila ta Střeboň, jak se jmenovala, náměstí.
1: Která?
0: Jak bydlela na náměstí, jak ten se odstěhoval tam. Jak měla ty tři děti s tím pekařem a její muž myslel, že má s tím očraňků.
1: A jak vypadala?
0: Byla podobná lokomotivě. Vy si znáte, nákladní lokomotiva Škoda, model TV2.
1: To neznám.
0: Krátkej kotel, vysoký tendr. Tady měla zlatý zub, všemu se smála, všemu, jenom aby ten zub byl vidět.
1: Já už vím, kterou vy myslíte.
0: No.
1: A s kým tam chodila?
0: S tím ze Staré Hlíny, jak šlapá zelí pro okres. Jak měl ty žlutý holinky, říkali mu Belzebu.
1: Jak nosil ty vysoký lesklý boty,
0: no,
1: víte?
0: No.
1: To byly pěkný holínky, pamatujete se na ně?
0: Pamatujete se na ně, ještě je mám skovaný.
1: Jak to?
0: On v nich jednou plaval štafetu, já mu je chtěl stáhnout a oni byli fesno, tak šel sebou. A já ho nemohl zout ani pod vodu, já musel nechat vyhnít toho člověka. Ale ona pochodila. Ona si pak vzala toho řezníka, jak měl to knihkupectví po první ženě.
1: Ano, toho krátkozrakýho.
0: Ano, on špatně viděl.
1: No, skoro vůbec ne.
0: Kolikrát ke kilu svíčkový, on dal přívažek 3 mušketýry, jen to fiklo. Mm. On jednou rozemlel 2 roky prázdnin, nadspal je do buštu, lidi to sežrali a 2 roky nechtěli nic dělat.
1: On si měl velký potíže.
0: Veliký, on si pak koupil 3 krále, krásnej. Sajs mu ho dělal jako melou. Krásnej, položil mu ksicht na papír, obkreslil na míru, krásnej. 18 000 dioptrií měl ten cvikr.
1: Tolik.
0: Hm? On šel v tom cvikru po Budějovicích a díval se směrem na Rakousko. A bylo jasno. Tak ho zdravili lidi až stal z buruku. To byl cvikr, pane. Ještě ho mám skovaný.
1: Poslouchejte, neutopil se ten řezník u nás na Rybníce?
0: Máte dobrou paměť.
1: A jak pak to bylo?
0: Než blunklo to. No on přeci, on byl tlustej, ten řezník, pamatujete se, on byl lakomej, on přeci ty klišky a to kosti a ten lůj, to on nic nevyhodil, on všecko směl. Víte, že on každou sobotu oblízal špalek a ty háky, co to maso vyselo, měl díry v jazyku. Hm? A no on byl tlustej a on se dal ke skautům a koupil si ten kroj, takovej skautskej, ty krátký kalhotky a ten opasek měl přes to břicho ohromný, s tou přeskou, jak mají skauti napsáno, buď připraven. No a koupil si kánoje a padloval a já jsem zrovna něco dělal, na dně jsem hnojil dno nebo něco, já už nevím. A najednou vidím nahoře, on na tom kánoji a to břicho převyšovalo a ten opasek s tou přeskou, buď připraven, tak jsem ho překlopil a on nebyl připravený. No a nemá to inzerovat, když to není pravda. Já to nevěděl.
1: Ale chudák. Víte, že ho nemohli dlouho najít.
0: Já vím, 3 dny.
1: No.
0: Já mu seděl na ksichtu tenkrát. Uměl ohromný dech. Víte, jak on porážel telata?
1: To nevím.
0: On kejch a tele padlo. Víte, on jednou kejch nějak vycnil rýmu a padnul z věrolékař. To byla šlamastika, teď věrolékař byl vlastně poražený na černo a on na to neměl bumáčku. A no pak to nějak spatlali, že... Jako on řekl, že měl červinku, tak mu to prošlo. Hm. Ale měl krásný pohřeb ten řezník. Krásný.
1: Jak to bylo?
0: No to bylo ten den, jak Hozorov třeba nějak chytil pivovar, pamatujete?
1: Máte pravdu, no, to byla ta veliká katastrofa v Třeboni, vidíte?
0: A od pivovaru chytla sákristy a od sákristy je Sáložná a pak to skočilo na hotelu Bílýho koníčka a hotel je Havlíček vyběh ven a hořeli mu kšandy a nádlesní myslel, že to je kometa a zastřelilo ho.
1: No takovou katastrofu třeba nepamatuje.
0: To byla ohromná katastrofa. A mohla být větší, jenže mě došly sirky tenkrát. Ale přijeli hasiči až z Radotína.
1: A co jich přijelo? Ježi to nemohli uhasit.
0: Ale mohli, ale oni hodili tu násosnou troubu do mýho rybníka, já jsem jimi zacpal. A víte, že to mě mohlo vcucnout? Oni měli tak mocnou číkačku, tedy a pumpu, tu zemské značky, že mě to mohlo vcucnout. Ale nevcuclo.

nákladák, co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách, kde v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček. Country.

Zítra ráno v pět ke zdi postavím, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe. Až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně tak i dožiju, a co

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi.

Bonanza. Pravidelná hitparáda country rádia s Milošem Kellerem. Jen vy rozhodnete, která písnička postoupí do dalšího kola a třeba až do velkého finále. Poslouchejte, vybírejte a hlasujte. Bonanza. Už dnes po 18. hodině na Country Rádiu.

0: idyla. Stará hospůdka dýše k lidem a pánové Snětina a Heroun pomalu a s rozvahou utírají rukávem kraje sklenic, než se napijí. Pan Snětina dlouze a mlčky. Pan Heroun s hlučným mlasknutím. Denně u téhož stolu, denně v tutéž dobu. A denně táž řeč. Vzala kastrol, praví pan Heroun, a staví sklenici na stůl. Já uhnul. Kastrol rovnou do zdi, ale nerozbil se. Neřek bys, taková rána a kastrol se nerozbil.
1: Tak, tak.
0: Kývá hlavou pan Snětina. Tak ty jsi uhnul, dobře si udělal. Neuhnout se, tak tě trefila. Kde bys dneska byl? Hehe, neuhnout se. No, bodejť. Kastrol se nerozbil, ale odprejsk. U ucha je odprejsknutej. No to víš, já jsem po ní skočil. Zasmál se pan Snětina. Vždycky se zasmál, když pan Heroun k tomuhle došel. Skočil jsem ti po ní a popad jsem jí. Kde si popad? A pan Snětina otírá sklenici rukávem. Heroun čeká, až se Snětina napije. Snětina udělá lok.
2: Pod krkem. Já jsem tí rav pod krkem a zmáčk. Jářku a zařval jsem.
0: Ta koukala, co?
2: No, to víš, koukala. A zařval jsem na ní. Takováhle budeš malinká, couro. Tak jsem ti zařval.
0: Dobře si udělal. Nezařvat, doví, jestli by si obstál. Pomalu by si neobstál.
2: No, dyk, dokládá pan Heroun.
0: Pomalu a s rozvahou dva staří přátelé popíjejí své pivo. Pan Snětina dlouze a mlčky,
2: pan Heroun s hlučným mlasknutím. Druhého dne s malými změnami totéž. Vzala pekáč a po mně, já uhnul pekáč do zdi a já ti po ní skočil.
0: Dobře si udělal, tak tak, kde pak neuhnout, kde bys dneska byl? Třetího dne totéž s mlýnkem na kávu. Vzala, netrefila, to se ví, skočil po ní, pod krkem, zařval. Dobře, že si zařval, neobstál bys. Kdo ví, jestli by si obstál?
3: Jednoho dne pan Heroun nepřišel. Paní Heraunová se trefila. Odsoudili ji na 10 dnů a přitom taky svědčil pan Snětina.
4: Inu, jak spolu žili, jako manželé, to mi Heroun kolikrát vypravoval. Žijeme spolu po manželsku.

jenom tak od spola vyvrácenou tabulí. Tam nápis dávno sloupal čas,

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

Vevnitř byl chlap, snad její muž. Jak jsem tam vešel, vytáhl nůž a jen náhodou jsem změnil jeho směr. A tam, kde měl ten rváč košily, dopadla čepel ve chvíli. Byl tuhej, než jsem stačil vyndat kvér. Čekal jsem ženský pláč a křik, ona však jenom špitla, dík. A že jí mám odpustit ten šprým. A potom svým očím nevěřím, než došla ta ženská ke dveřím, tak se rozplynula ve vzduchu jak dým.

přivez pak šerif patrolu, já chtěl zdvihnout ruce nahoru. Řekl, že s tím chlápkem to byl prýma tah. Že už ho hledají sedmý den od Texasu po Michigan. Že propík vlastní ženu, byl to vrah. Pak mi vyprávěl v pohnutí, že když našli těsně před smrtí, tak řekla jednu větu, spíše vzdech. Že do týdne vrah splatí daň tím, že ho zkosí vlastní zbraň. A pak tu ženu popsal.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to víme. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spí. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný. Trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.

I ranní vstávání může být příjemné s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Každý všední den od 6 do 10.

0: heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds, because you're mine. I walk the line.
1: Je, je, dobrý den.
2: Tak. Je náhoda, co?
1: No, to je, člověk tady tak sedí.
2: A jo, najednou kouká, vidí známýho.
1: No, já vás hned poznal.
2: Tak, hned. Já vás taky.
1: Tak.
2: Hned, jak jsem vás viděl, tak jsem vás poznal. A... Podle obličeje.
1: A... No,
2: tak vy taky tak... Trochu jako...
1: No taky, to víte, taky. Člověk musí zas pro změnu jaksi...
2: Ano, to se musí, ano. No. Není možný pořád jenom, já nevím, třeba tadyhle to, že jo, a zastávne něco a pořád z jednoho do druhého, no ne?
1: No, právě, no. Pro změnu musí člověk třeba chvíli tohle, víte, nebo tuhle to a...
2: Ano. A... Nebo tamto, že
1: ano,
2: jo?
1: Ano, tak.
2: Zkrátka, jak to člověk zrovna tak nějak... jak bych tak řekl...
1: Já vím, co myslíte, jo, to máte pravdu.
2: No jo. No. To je právě ono, tohleto. No. To víte, člověk si třeba někdy myslí, já nevím, třeba, Bůh ví co, že jo, třeba tohle nebo takhle nějak, víte, ale depak, víte, ono to nikdy tak nepřijde.
1: Jo. To je jako u mě, víte.
2: Taky, že jo, no.
1: Jednou vám do toho přijde tohle, a, nebo tamto.
2: Ano. A... Nebo i něco jiného,
1: no,
2: že jo.
1: No. Zkrátka se to tak nějak nahrne.
2: No já vím, a jste v troubě.
1: Ano. No a když ne, tak se zas něco nachomejtne.
2: Ano, to je ono právě tohleto. Takže... Jednou je to tak, že jo, pak zase třeba, já nevím, takhle nějak, že jo, ale nikdy, a na to můžete vzít jet, pane, nikdy to není tak, víte, aby to bylo tak nějak prostě, víte?
1: Jo.
2: No ne?
1: No, to teda no. Nikdy.
2: No, vidíte. No jo, takže je to tak, jak to říkám, no. Že jo. No jo.
1: Baba.
2: Co říkáte?
1: A říkám, baba.
2: A jaká baba?
1: Ale ne, žádná ne? Baba, já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jo.
2: Je tak baba jako jo, já vím, no jo, to
1: tak
2: jo.
1: Tak jsem to myslel.
2: Jo.
1: No.
2: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
1: No jo. No tak řekněte něco podobného.
2: No, a víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
1: Já? A? Taky ne, ne. No jo.
2: To je...
1: Jo, počkejte, no. To jste slyšel.
2: A co?
1: Jouda zemřel.
2: Jouda?
1: Jouda.
2: Jaký Jouda?
1: Franta Jouda.
2: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
1: Je to tak, zemřel.
2: Prosím vás, a úplně?
1: Jo.
2: Tak to on už nežije, co?
1: Teď prej už ne.
2: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
1: Já nevím. Najednou prej byl pryč.
2: Prosím vás, a kde?
1: No co kde?
2: No kde byl?
1: No já nevím.
2: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
1: Ale ne. Já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
2: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím, jak je tohle možný?
1: Já nevím.
2: Takovej hodný člověk to někdy byl, no. Víte?
1: Ještě minulej týden byl naživu.
2: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
1: Jo.
2: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
1: Ale umřel. Na traverzu.
2: Prosím vás. Zápal, jo?
1: Ale ne. Spadla na něj.
2: Jo, spadla na něj. Prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
1: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
2: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
1: No Jouda.
2: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
1: No vy jste ho neznal?
2: No já myslím, že jo.
1: No, tak to byl on.
2: Jo, tak. Takovej malej černej, že jo?
1: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
2: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. No. Tak toho jsem neznal. No.
1: A já myslel, že jste ho znal.
2: No já taky myslel na Převíta, ale chudák asi umřel a já ho ani neznal.
1: No jo.
2: Já znal jinýho Víta, ten se zase jmenoval Jouda, ale Rambousek.
1: Jo, Rambousek. No. A co pak, ten taky zemřel?
2: Ne, pak s ním je to horší.
1: Prosím vás, jak to horší?
2: A ten ještě žije, chudák.
1: Jo. A takovej dneska ještě ale hodně.
2: No jo, kolik hodně. Počkejte, Rambousek, jo, budete znát, Rambousek, ten řezník tady na rohu.
1: Jo, Rambousek,
2: no, aby
1: ho neznal. Takový
2: no.
1: Malej pihovatej,
2: no jo.
1: A co pak je s Rambouskem?
2: Ale říkají se o něm teď různý takový věci, víte?
1: Prosím vás, kdo by to do něj řekl?
2: No.
1: Tak to on bude asi jako ona.
2: No jo, to bude to samý. A koho vlastně myslíte?
1: Ale tu je ona stávající.
2: Jo, tak tu, no jo, to je taky no. Taková, no jo. A víte, že ji ani neznám?
1: Ale jo, budete ji znát, jo. Ona je taková vysoká. Má takovou divnou pusu.
2: Jo, já už vím, jak rozšláplej pomeranč. Tak
1: no, tak. Ona je taková korpulentní.
2: No jo, já už vím, no. No tak kor, tak pulentní, ona není jen tak... jen tak kapku pulentní,
1: no,
2: že jo.
1: Tak no, nějak, tak nějak, no. No. To je totiž tak, vždycky říkávala, že z poctivostí člověk nejdál dojde.
2: No jo, já už vím, no jo. No vidíte, a pak věřte příslovím, že jo. Ona s ní prej nedošla ani na kraj lesa.
1: No. A tu si teď bude brát,
2: yeah.
1: Jemu už bude 50, jí sotva 20.
2: No. No pak teď to ještě bude, že jo, za takových 10 let.
1: Jo, za 10, to už mu bude 60.
2: No, a bude mít na krku 30-letou bábu.
1: No, de facto. Věřte, že není přešťastný manželství.
2: No jo, v manželství to musí klapat, pane. Jak někdo dostane tuhle slepičí nemoc, víte?
1: Jak slepičí nemoc?
2: No jako když zanáší.
1: Jo,
2: tak.
1: Jo,
2: tak to je konec, víte?
1: To je pravda, to je konec.
2: A je to smutný, že takových lidí ještě hodně dneska.
1: Jo, to jo, máte jo. Pravdu, hodně, hodně.
2: No já budu muset pomalonku, poněvadž...
1: Ježišmarja, už... jak to letí.
2: No jo, taky.
1: Taky musím utíkat, tak zatím naschledanou.
2: No.
1: Jo, a že jsem se zapomněl zeptat, co pak je doma novýho?
2: Ale všechno? Celkem nic, no, narodil se mi kluk.
1: Kluk, no to no. Vám gratuluji, no. A co paní?
2: Ale ta to ještě neví, až se to doví, to zase

0: Dvorana Country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

Žádný slib z těch, co jsem ti dal, nejde vyplnit a nejde vzít zpátky. Tak ať točí se svět, mladší o 10 let na desce Jetrota. Ať platí aspoň dnes, co dřív jsem jen lhal, carpe diem. Život je krátký, v tvých očích je krátký.

Ten večer nad jezerem zakroužil čáp. Měl křídla tmavá jak kovadlinu. Já chtěl tak moc tobě se vzdát, než zasnou svět.

zrovna domů vyřízená z práce a k tomu unavená z chlapů a jejich snah, protože jen jednoho mívám ve svých představách. Na dohled od svého domu zápraží vidím zvláštní dopis a to mě zaráží. Slunce už zapadá a vítr fouká vlahy, když pročítám slova, co psá mi můj drahý.

choď do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

Vzpomínám si dobře na to krásný ráno, když se mámě, otci lehce s Bohem dal. Otec říkal mi, že mám v osudu psáno, abych celý život do svých rukou vzal.

Někdy se mi stane, když se hodně spím, nebo taky ze sna probudí mi kránu. Divnej pocit zvláštní, že zas půjdu k pánu. Jako první v řadě pamatuju hůně, olivový háje, skály, horský tůně, galéry a vlny, vyšívaný plachty. Dneska v těchto místech potví jenom jachty.

Vojska z kříži jedou na východě cestu, poznám jenom trochu k velikýmu městu. Tělo k zemi padá, už je to tu zase, odbočil jsem kousek vyznačený trase. Bolest, kterou cítím, za chviličku zmizí, daleko má paní v týhle zemi cizí.

možný nebezpečí, taky trochu zrady. Do nebe mě vzalo přímo ze zahrady. Malý podvod stačí s olejem a naftou, bílej koník padá vykopanou šachtou.

0: až zas narodím se, řeknu jenom tobě.
1: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: Camping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
1: Někdy stačí jen lehce naťuknout a vzpomínky se vrátí jako vlaštovky z jara.
2: Nezapomínej, když dál jsem tě nesíval.
1: A tak se nám vybaví první las.

0: večer.
1: I kamarádi, s kterýma stálo za to vyrazit z města.
2: Táhnou krajinou podivný stíny.
1: Country Radio, s námi se vzpomíná až hambám.

zvoní na neděli a čas se vleče. Rezavé skvrnky zůstaly na čepeli u jílce meče.

0: vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Už v pondělí vám na Country Rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
2: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
1: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
2: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s Návštěvníky souvisí.
1: Zatím můžete hádat.
2: A v pondělí o česti
3: ahoj!
1: Těší se na vás Kaťka s Vláďou.

Housle, akordeon, triangle. Prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obež Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Moon and all your splendor, no only my heart. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny. Stařičký šerif u Šlíně, prdlku volá hrdý vztah. A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli. U našich jižních sousedů, třeba na dovolené, si musíte dát velký pozor. V Rakousku začali pokutovat, pokud s autem sjedete z dálnice, aniž tam máte cíl cesty nebo ubytování. Zabraňují tak objíždění kolon přes obce. Španělsko neuznává výstražný trojúhelník. Nutný je světelný maják na střechu. A je tady také zákaz stopování. Pokud jedete na dovolenou po vlastní ose, mohlo by se hodit.

0: jít nastudovat některé příkazy, zákazy a omezení a vyhnout se pokutám. O výhodách pro seniory teď kolega Savana.
1: Město Zlín chystá výrazné rozšíření výhod pro starší obyvatele. Od příštího roku budou moci seniori nad 75 let využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, což má podpořit jejich mobilitu i aktivní životní styl. Novinku už schválili zastupitelé, ta zároveň sjednotí pravidla s krajským dopravním systémem. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Do letního kina nás pozve Blanka Holoubková.
2: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích promítá kino Ostrov. Začátky promítání jsou obvykle ve 21.30. V srpnu se bude promítat už od 21 hodin. Je dobré přijít s předstihem, aby si každý stihl zakoupit občerstvení i lístek do kina. Příští pátek se tam promítá film Pět švestek.
0: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
3: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

jako kluci z recesí do hračkářství za korunu chodili jsme pro štěstí.

přemýšlení a že jeho pravé jméno je svoboda, pravda a porozumění. Nosíme je v sobě a ptát se na ně je naše přirozená povinnost.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: První prázdninový víkend je na Country Rádiu v pohybu, a to doslova. I dneska si totiž budeme kroužit po vašich oblíbených místech a trasách, po těch vyšlapaných cestách i dobře projetých kolejích. Jak cestovat za romantikou? Vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem? To je téma i dnešního dne. Tak pokud máte k tématu vlastní postřehy, nějaké pěkné vzpomínky nebo máte v zásobě nějaké romantické příběhy, tak sem s nimi. Využít můžete nahrávky skrze aplikaci Country Rádia, nebo můžete teď hned vytočit telefonní číslo 210 323 333 a já vám k tomu návrhkem ještě zahraju vaši oblíbenou písničku, tu, na kterou máte třeba zrovna teď v 8 hodin 11 minut chuť. Dobré ráno, máme 28. června, to znamená, že právě startuje ta úplně definitivně poslední červnová neděle. Ve vysílání Country Rádia také zdravíme všechny Lubomíry, protože to jsou kluci, kteří mají právě v tento den svůj svátek, tak věřím, že ten horký den, který by měl být ještě žhavější než ten včerejší, společně všichni zvládneme. Dám vám pár rad na to, jak se zase ochladit, tak možná, že už jste některé ty ze včerejška využili. O tom mi můžete dát taky klidně vědět. Tak určitě se budeme chladit i dál. Nezapomeňte na pitný režim a pěkně se ochlazovat a zůstat spolu s námi, protože se během dnešního dne dozvíte určitě spoustu zajímavostí. Ale teď už někdo na lince, někdo, kdo se chce podělit o nějaký pěkný cestovatelský příběh. Country Radio, hezké ráno.
2: Hezké ráno.
1: Dopak na druhé straně.
2: Tady na telefon Milan.
1: Tak Milan?
2: Ne, Vela.
1: Vela, pardon, špatně bylo rozumět.
2: No, představila bych se jménem, ale já se u vás představuji přezdívkou, tak to nebudeme rušit.
1: Dobře, takže Vela. Tak Velo, jak vy cestujete za romantikou? Jaký prostředek k tomu využíváte? Máte nějakou pěknou vzpomínku?
2: Podívejte se, romantika v mém věku už je turisti a vlak a autobus. A jsem úplně spokojená.
1: A kam nejraději vyrážíte? Je to třeba do hor, k vodě, anebo prostě jenom tak jdete někde po rovině?
2: To první. A hlavně na pohodu.
1: Hlavně na pohodu.
2: Pohoda je pro nás v našem věku romantika.
1: Takže hlavně žádné kopce, ani nahoru, ani dolů,
2: no
1: ideální
2: jo,
1: rovinka.
2: No jo, na těch horách to nejde bez těch kopečků, ale už je to takové, že nám to dává vyzabrat.
1: Ale když jdete po hřebenech, tak to se dá. Myslím si, že vyjet na lanovkou
2: a po hřebenech. Za to,
1: je to ideální.
2: A všem bych doporučila, ne k moři, ale sem tam si zajít do našich hor českých.
1: Určitě stojí za to. Tak Velo, co budeme hrát za písničku?
2: Zkusme Nezmary a písek. To je taková hezká, melodická, líbivá.
1: Dobře, spolu s Pavlínou Jíšovou zahrajeme tuhletu písničku.
2: Právě a mohli bychom, jakože je to skoro moře, ne, když je to ten písek.
1: Já si myslím, že to moře připomíná. Tak se zavřeme oči, zhluboka se nadechneme.
2: A budeme poslouchat ten písek, jak se převáží.
1: Přesně, nasajeme tu jeho vůni. Užijte si krásnou neděli, tady je Pavlína Jíšová, Nezmaří jejich písek.
2: Děkuju moc, mějte se hezky.

to byla Věra Martinová, která byla taky hostem na ostravské country fontáně před týdnem a takhle pěkně vám zpívala na pódiu v krásném areálu Loděnice v Děhylově. Kdo nestihl, tak měl šanci slyšet třeba včera v Řehnicích na Portě, kde vystupovala Věra Martinová společně s Malina Brothers, což je teda mimořádně krásné spojení. No a jestli jste i toto vystoupení minuli, tak už přes léto budete mít docela málo příležitostí vidět Věru Martinovou, protože myslím si, že bude jako hodně relaxovat a odpočívat, protože těch koncertů je opravdu hodně málo, tak můžete ji vidět třeba 25. července na country festivalu Pecka, pak bude taky zase dlouhá pauzička, asi měsíc, no a potom až na konci srpna na hradeckém Letorostu v letním kině Širák. Ale těch příležitostí prostě ještě několik je, tak věřím, že přes léto Věru Martinovou někde zastihnete a pěkně vám zaspívá. No a jestli ne, tak Country Radio je tady a my samozřejmě každý den vám nějakou pěknou písničku od Věrky pustíme. Teď ale Alan Jackson a Martina McBride, Louisiana Woman, Mississippi Man. Hezké dobré ráno, pěknou neděli spolu s námi. Hey, Louisiana woman, Mississippi man, we get together every time we can. Mississippi River can't keep us apart, and there's too much love in this.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Půl deváté neděle 28. června mrkneme se na dopravu. Jak to vypadá s vlakovými výlukami? Je to v podstatě stejné jako včera. Máme tady takové ty dlouhodobější, které se týkají tras Upořiny, Radejčín, Plzeň, Klatovy, Branice, Tábor a nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. Co se děje na ulicích a na silnicích, to víte vy, milí posluchači, kteří aktuálně sedíte za volantem a musíte v tomto horku, kdy už máme skoro v 27 stupňů Celsia, poletovat někde po silnicích, tak nám o tom můžete dát vědět na 210 323 333. Jenom jedna informace z Českých Budějovic, bouralo se tam na Pražské třídě. Tak přejeme šťastnou cestu.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Na Country Rádiu máme víkendový pokec, to znamená povídání o jednom zadaném tématu. A tentokrát, protože nám pěkně začínají ty letní dlouhé prázdniny, si povídáme o tom, jak cestovat za romantikou. Jestli je pro vás oblíbenější volba auto, protože je vždycky po ruce a vyrazíte kdykoliv se vám chce. Jestli vyrazíte na kole, jo, protože prostě vyhledáváte výlety pouze za pěkného počasí a když na to máte energie a pěkně po rovince, a nebo vyrážíte pěšky, protože to můžete vyrazit vlastně za každého počasí, a nebo spoléháte na letadlo, protože prostě všechny už, nevím, části, které vás zajímaly v České republice, už máte projité, procestované, a tak vyrážíte někam dál, a nebo třeba za sluncem, a nebo vyrážíte do vysokých hor, které tady u nás nejsou. Tak jak cestujete za romantikou vy? Vlakem, autem, na kole, pěšky nebo letadlem? To je téma dnešního dne, vlastně i včerejšího, už jsme toho včera hodně probrali, ale dost toho ještě nevíme. Možná, že jste se ostýchali zavolat na 210 323 333, a nebo jste toto téma minuli, zatím jste o něm neslyšeli a teď jste si nás zapnuli a říkali jste si, no tak já se taky zapojím, tak já taky zkusím vytočit tuhletu linku a zkusím se dovolat a návdavkem si nechám zahrát nějakou písničku, na kterou mám zrovna chuť. Tak využijte linku, můžete v tuto chvíli a zavolat nám, jaké vlastně místo máte nejraději a jak se na něj dopravujete. Někdo už je na lince, hezké ráno.
2: Míla je má náprce zíkry celý den.
1: Dobrý den, celý ahoj. Den. Ahoj. Tak povídej, jak nejraději cestuješ?
2: No já nejraději cestuju samozřejmě vlakem tady po Berounsku, Křivoklátsko, kolem Berounky, ale můj nejlepší výlet životní byl autobusem na Korziku.
1: Ale to byla docela dlouhá cesta.
2: Ano, byl jsem s manželkou bývalou a byli jsme 12 dní a projeli jsme autobusem z Prahy až na Korziku přes Trajek. A celou Korziku jsme projeli, nádherný výlet, ve stanech jsme spali, tam nejsou žádný hotely, nic. Nádherná příroda, opravdu krása.
1: Krása, no, tak to je
2: všem doporučuju.
1: No tak jo, to je skvělé.
2: Samozřejmě je česká krajina nádherná, ale tohle to opravdu, to je něco, romantika, hory, tam je všechno za té Korzice. Dobrý jídlo a skvělý lidi, i když teda drsný lidi,
1: ano.
2: Ale opravdu pěkný.
1: No tak paráda,
2: tak jenom
1: tak to je hezký
2: potom
1: tip.
2: Jsem se chtěl podělit.
1: No ale to je hezký tip, tak to za něj určitě moc děkujeme, protože ano. Myslím si, že spoustu lidí jako odradí cesta autobusem, že je to zdlouhavé.
2: Ne, já rád cestu autobusem, jo. Zastávka na benzínkách, pivčo, tohle já rád. Ta cesta vlakem, letadlem je taková, taková nic moc, člověk nevidí, že jo.
1: No tak
2: autobus vidíme všechno, vidím kraje, vidím lidi. Já to měl rád, dneska jsou ty autobusy s záchodem, ze všem, pardon, že se nemusíme bát. Takže je bezvadný.
1: No tak vřele doporučujeme tedy výlet na Korziku
2: určitě,
1: i autobusem.
2: Určitě všem, autobusem klidně. Sice vedro, ale to se dá všechno vydržet, fakt je nádherná. Krásná příroda, opravdu všechno nádherný.
1: No tak děkujeme za inspiraci.
2: A teď si teda zahrát tu písničku.
1: No tak jsem s ní.
2: Gladly SP nad Berounkou, to řekl ta mlha nad Berounkou, jak se to tam jmenuje, Berounka, no.
1: Vítr nad Berounkou. Je to přesně tak. Tak tohle písničku si teda zahrajeme. Já jsem čekala teda, že si dáme nějakou zahraniční, jo?
2: Já jsem na zahraničí, ale já jsem rád doma. Tady bydlím na Síkořici, bydlím tady nad Berounkou, žiju tady už 14 let. No. Tady je nádherně. No. Za chvíli do řeky do vody, akorát, že je málo vody a je tepla.
1: Je teplá, jen tak musíte hlouběji, musíte se potopit,
2: no,
1: hlouběji bude fajn.
2: No, tady není kam hlouběji, tak je málo vody, neprší.
1: Dobře.
2: Všem přeju krásný den a vydrží to hrozný vedro.
1: Jo, moc děkujeme vám taky, vydržte taky. To vedro, tady se ochladíme Berounkou. Mějte
2: jasně,
1: se, naslyšenou.
2: Jasně, ahoj, nasko, čau.
1: Ahoj. No tak vidíte, tak takovýhle pěkný tip na Korziku, možná máte v záloze taky nějaký, tak sem s nima zavolejte nám.
3: Ten už se pomalu končí a nad vodou šedivá. Mlha se válí a plazí,

čistý a srdce bolavý. Až jednou potkám tvůj pramen, budu pít na zdraví. Čekám.

napsat, potom se budeme toulat v nejhezčí obětí, až příběh tý naší lásky se do světa rozletí.

hodně láká. Na plážích písku hrady postaví. Čemu jsou hrady?

Pavel Bobek, štěstí mé city. Už jsme si tady povídali dneska o tom s naším posluchačem, že hladina vod je docela nízko, protože je velké sucho, samozřejmě taky velké horko. Dnes by mělo být až 41 stupňů Celsia. A takovéto sucho se v Česku projevuje nebo souvisí s takzvanými hladovými kameny. Možná jste o tom nikdy neslyšeli. I pro mě to byla docela jako velká novinka, protože když jsou řeky kvůli extrémnímu suchu velmi nízko, tak se objeví na jejich dně velké balvany, do kterých jsou vytesané letopočty s nápisy, si představte. Samozřejmě to není jako v každé řece a na každém místě, kam se dostanete, ale v těch velkých řekách, tak třeba na Labi, nejznámější jsou v Labi u Děčína, a na jednom z nich je slavný německý nápis Když mě uvidíš, plač. Tenhle ten vzkaz prý vytesali lidé před stovkami let jako varování, že když je kámen vidět, znamená to mimořádně nízkou hladinu vody, taky špatnou úrodu samozřejmě a s tím pojící se nedostatek vody a často i hlad. A při těch velkých suchách v letech 2015 a 2018, což si možná pamatujete v Česku, tyto kameny se znovu objevily nad hladinou. Tak jestli se objeví i letos, nebo jestli se už objevily, zatím tuhletu informaci nemám, ale každopádně jde o jeden z nejstarších ukazatelů sucha v Evropě, kteří lidé používali dávno před vznikem meteorologických zařízení. Tak to je jedna taková malá zajímavost o suchu, když už venku máme takový hic. Nezapomeňte si ještě po ránu, pokud vám sluníčko už nepraží do oken, trošku vyvětrat a pustit větrák a pak si užít hezkou písničku, kterou vám posílám z Country Rádia, abyste ten dnešek v pohodě zvládli. Petra Černocká, Krásná a hloupá, a dáme si do deváté ještě The Everly Brothers, Bye Bye Love. Vysílání Country Rádia. Připomínám, že je neděle 28. června, posloucháte Country Rádio, které je vždy na naší straně a vždy dobře naladěno. Máme tady víkendový pokec, takový cestovatelský, tak se k němu klidně vyjádřete. Je krásná.

0: Country počasí.
1: Dnes nás čeká opravdu velmi, ale velmi horký den. Co se teplot týče, tak by se měly vystoupit během dnešního dne na 35 až 40 stupňů Celsia. Na horách v 1000 metrech by mělo být kolem 32. Teploty by výjimečně mohly vystoupit až k 41 stupňům, zejména v dolním Polabí a také po Ohří.
0: 50 let skupiny Asonance a 35 let folku na Country rádiu. To už stojí za oslavu. Připravili jsme pro vás úžasný trojkoncert v amfiteátru na Konopišti. 12. září letošního roku vystoupí 50-letá Asonance, Marien a Isara. Jako hosté vystoupí i vaše Kroud se skotskými dudáky. V amfiteátru na Konopišti začínáme 12. září už v 16 hodin. Vstupenky se slevou najdete na stránkách Country rádia a skupiny Asonance už nyní.
2: Jsem starý Tom Shure z pobřeží, pamětník slavných dob.
3: Vesla na vodu, chlapi.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď v ní nacházíme zalíbení znovu. Roste totiž počet lidí, kteří se v jeho evropské zemi rozhodnou koupit apartmán nebo dům. Itálie na špici zájmu vystřídala i dříve oblíbené Španělsko. Pro představu dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se na S-realitách aktuálně nabízí za zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Jeden z nejfestivalů se blíží. Vypadá to i na honosné zahájení.
2: Milovníci Karlovarského filmového festivalu už stříhají symbolický metr. Filmová přehlídka začíná už za 2 týdny a prostranství před hotelem Thermal se v těchto dnech proměnilo ve staveniště. Novinkou je, že po letošním zahájení festivalu nerozsvítí nebe ohňostroj, ale 1300 dronů.
1: Vyškov má nový dokument. Blíže o něm kolega Savana.
3: Vyškov se poprvé představí v rozsáhlém historickém dokumentu, který diváky provede od pravěkých osad až po dramatické období husitských válek. Premiéra filmu Vyškov zrození města nabídne ve čtvrtek 25. června unikátní.

0: unikátní pohled na dějiny regionu i místa, která dnes lidé běžně míjejí. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Devět hodin, k tomu 7 minut, s vámi je Country Radio, taky Katka Čepelíková, přeju vám krásné, teď už dopoledne, to nedělní 28. června. I dneska pokračujeme s romantikou a cestujeme vlakem, cestujeme autem, na kole, chodíme pěšky, anebo létáme někam letadlem, přispívají všichni posluchači Country Radio, nebo hodně z vás přispívá svými příspěvky o tom, kam nejraději cestují. Třeba Tomáš nám napsal takový docela hezký příběh a jestli i vy máte nějaký v záloze, tak můžete zavolat na 210-323-333 a docela určitě můžete využít i aplikaci Country Radio, pakliže ji máte staženou ve svých mobilech nebo si ji stáhnete a nahrajete mi tam nějakou pěknou zprávu. Tak zpět tedy k Tomášovi. Tomáš nám napsal, že má nejraději hory a nejraději na ně vyráží právě v těchto horkých dnech, kdy se tam rád osvěží a vůbec nejraději má Krkonoše, kam vyrazil i dnes, aby se ochladil. I když nevím, podle předpovědi právě v horách nad 1000 metrů má být dneska 32 stupňů Celsia, což je takový jev nevídaný, jo? Je to velmi jako zásadní, myslím si, že informace pro mnohé, kteří by chtěli využít nějakého ochlazení v horách, tak myslím, že ani Tomáš se tam dneska moc neochladí, i když může využít nějakého pěkného zákoutí, anebo může cestou narazit na nějakou pěknou, ale opravdu pěknou, to mě napadá tak jako, že kaluš, ale to ne, ale spíš nějaké pěkné jezírko, kde se může schladit a tam si myslím, že ta voda, pakliže jí halí stíny z vysokých stromů, může i pěkně ochladit. Tak pokud máte nějaký tip na nějaký pěkný výlet, ať už se na něj můžeme vydat vlakem, autobusem nebo pěšky, tak nám klidně zavolejte, dejte nám vědět, budeme za další tipy moc rádi. Teď už si budeme hrát Johnnyho Cashe a Waylona Jennings I Wish I Was Crazy Again. Čeká nás i kapela Prontosauři a jejich jarní tání. Tak pěknou neděli.

9 hodin 21 minut, tak možná, že jste si toho všimli, ale venku je docela teplo. Je to dáno tím, že do Evropy proudí velmi teplý vzduch z Afriky a na mnoha místech padají teplotní rekordy. Včera jich padlo hned několik, dneska nám meteorologové tak v uvozovkách přislíbili až 41 stupňů Celsia. No a jestli jste na tento víkend měli třeba naplánovanou nějakou takovou zábavnou akci, třeba chtěli jste grilovat nebo udělat nějaký ohýnek s přáteli, s muzikou, s kytarou, pěkně si zaspívat, protože ty teploty samozřejmě k večeru trochu padají, tak člověk jako hned tak trošku ožije a říká si, je, tak to by se dalo využít, mohli bychom se sejít a udělat to, co jsme měli naplánované. Ale musím vás upozornit, že to, že teploty padnou trošku níže, neznamená, že samozřejmě ten ohýnek můžete rozdělávat. Platí totiž zákaz rozdělávání ohně, a to zejména v Praze a ve Středočeském kraji. Také v Ústeckém kraji, tak tam je po dobu zvýšeného nebezpečí vzniku požáru zákaz rozdělávání ohně ve volném prostranství a platí i další omezení. Takže pokud byste třeba měli chuť a říkali byste si, ale teď už je parádně, teď už prostě nic nehrozí, tak raději si na svém obecním úřadě zkontrolujte, zdali pak ten ohýnek rozdělat můžete, anebo ne. Tak věřím, že ale většina z vás ale zůstane, pokud může, někde doma, pěkně se zataženými žaluziemi, roletami, puštěným větrákem a s nějakou dobrou, vychlazenou vodou v okolí. Já vám k tomu budu pěkně hrát i nadále. Teď třeba copáky, dál jen se směj. Na vysílání Country Rádia při tom nedělním.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dneska nám vlaky nejezdí na trasách Branice Tábor, nesvezete se ani mezi Plzní a Klatovy, na trase u Pořiny Radejčín nebo Dolní Poustevna Bad Šandou. Ještě jedna informace z Brna. Z důvodu rekonstrukce tramvajové trati je až do konce srpna vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova Ečerova v Bystrci. Co se týče silnic, tak tady máme komplikaci v Praze hned na dvou místech, v Mariánské a také Slánské ulici. V Písku se bouralo v ulici Kolárova. Tolik doprava, tak vám přeju šťastnou cestu. Teď už za chviličku, za muzikou.
0: S Country rádiem na cestách. Polední menu Country rádia. Pozorně poslouchejte, hádejte a vyhrávejte.
2: No, hurá! Konečně jsem se dovolal.
3: Tak já si myslím, že by to mohla být chajda, chata, rekreační objekt.
0: Polední menu Country rádia.
4: My vás posloucháme každý den právě v práci.
0: Každý všední den mezi 12. a 13. hodinou na Country rádiu. Country rádio. Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby.
5: Včera jsem se vracel.

Dívám se k mihotavým hvězdám, zavedli mne jinam, než jsem chtěl. Dávno starou cestu domů neznám, větru už jsem všechno pověděl.

pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná i to.

k vám okna, něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trém. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu, asi jí tížilo, že jaro nedělá.
1: Víkendový pokec na Country Rádiu.
2: Cestujeme za romantikou a mohli jsme cestovat i tady s vlaštovkou od Vlasty Rédla, která právě teď dozněla. A cestovat teď budeme i s Jindrou, protože Jindra pro nás má dobrý tip, jestli se nepletu.
3: Jindra Plzeň, ahoj Katko.
2: Ahoj Jindro.
3: Já bych dal tip, my milujeme Rakousko, Salzburský jezera a tady ten okolí. Bereme pejska a koupání tam je úplně senzační v těch jezerech.
2: A není tam příliš velké horko, můžeš nám to doporučit třeba i pro dnešní den?
3: Určitě, my jsme byli v tom Kitzbühelu, tam bylo 24-25 stupňů.
2: Mm-hmm, tak dneska by tam mohlo být třeba 26 a to by bylo
3: určitě,
2: pořád lepší než těch 41, které nás dneska čekají.
3: No a za 14 dní tam jdeme znova. My hlavně kvůli pejsku, že tam může na volno běhat na těch pastvinách, když tam není dobytek a tuhle. To tady u nás je málo kde. No.
2: Tak si užijte výlet, co budeme hrát, co ti můžu nabídnout.
3: Něco, já poslouchám pořád, takže od rána do večera mám zapnutý v autě rádio. Takže...
2: A nějakou konkrétní písničku by si chtěl slyšet?
3: Něco od Tučného.
2: Něco od Michala Tučného. Dobře, no. Zahrajeme. Měj se krásně a díky za tip.
3: Taky, děkuju, ahoj.
2: Ahoj.

My už jsme si dneska připomínali, že má svátek Lubomír. Všechny je zdravíme a přejeme jim všechno nejlepší. Těch výročí je v kalendáři celá řada. Když se zabloudíme do těch historických událostí, tak myslím si, že jedna z těch nejzásadnějších, která souvisí s Českem a s muzikou, patří tomu, že vlastně dnešek byl v roce 1984 takovým docela temným dnem, nejenom tedy protože proběhl atentát v Sarajevu, že jo, byl podpis Versajské smlouvy, ale pro Česko byl zásadní tím, že zemřel Milan Chladil, jedna z největších hvězd české populární hudby 60. a 70. let. Určitě si vzpomenete na jeho zásadní hity jako Dáme si do bytu, že jo, Je krásné lásku dát až na severní pol, Chtěl bych mít kapelu nebo Dívka, jež prodává růže, a určitě máte doma spoustu jeho skvělých desek. To nejslavnější pěvecké duo tvořil s Ivetou Simonovou a od roku 1957 spolu naspívali desítky hitů a byli vlastně jednou z těch nejoblíbenějších dvojic v Československu. Myslím si, že asi jejich nejznámější písnička je Dáme si do bytu, že jo? Kterou byste chtěli slyšet od Milana Chladila? Já třeba, když jsem si tak projížděla, jaké tady máme v zásobě, tak mě tedy napadlo, že bychom si mohli dát Mekýho Mesra jako takovou hezkou vzpomínku na Milana Chladila, který už tolik let, více než 40 let, není mezi námi. Tak Milan Chladil v našem vysílání jako připomínka jeho skvělé hudby, kterou tu zanechal. Žra.

0: Country počasí.
1: Teď krátce před 10. hodinou pro vás mám informace o počasí pro dnešní i zítřejší den. Tak dnes bude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů Celsia. Musím říct, že v Praze a ve středních Čechách už těch 40 v tuto chvíli bohužel je. Na horách bude kolem 32 stupňů Celsia. Teploty mohou vystupovat výjimečně až k 41 stupňům, zejména v dolním Polabí a také po Ohří. A jak to bude vypadat zítra? Už se nám malinko ochladí, bude to trošičku lepší a snesitelnější, tak informace pro pondělí hovoří o tom, že nejvyšší teploty by na západě a severozápadě měly být kolem 29 stupňů, jinak většinou 31 až 36, na Moravě 35 až 39. Teploty na horách klesnou na 28 stupňů Celsia, mělo by být jasno až polojasno, ale během dne by od západu mělo začít přibývat oblačnosti a měly by se vyskytnout i nějaké srážky.

Ahoj kamarádi, tady je Zdena Vřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Zprávy pro vás i dnes připravil Tomáš Adamec. Pokud berete sebou na cesty léky, mějte na paměti, že jim horko nesvědčí. Lékaři varují, že vysoké teploty mohou zásadně ovlivnit jejich kvalitu, účinnost i bezpečnost. Doporučují je uschovávat mimo přímé slunce a nejlépe v chladu. Problém je třeba v rozpáleném zaparkovaném autě, kde teplota snadno přesáhne 50 stupňů Celsia. I u nás je potřeba si dávat pozor na hady, tedy hlavně na jednoho.
2: Radnice v Adamově na Blanensku varuje před výskytem zmije obecné v lesní lokalitě mezi ulicemi Komenského a Plotní. Podobné upozornění vydal nedávno také Kunštát, kde zaznamenali zvýšený výskyt hadů.

0: v Chatové oblasti Kohoutov. I další města v kraji vyzývají návštěvníky přírody k obezřetnosti a také dodržování bezpečnostních pravidel, zejména v lesních a travnatých porostech. Luděk Savana, Urbánek, Blansko.
1: O záchranu ohroženého sisla obecného se pokoušejí na Znojemsku.
0: Hezký dobrý den, správa Národního parku Podyjí chce podpořit návrat kriticky ohroženého sisla obecného do stepní krajiny v okolí Havraníků a také Hnanic na Znojemsku. Připravuje tedy obnovu vhodných lokalit i podmínek, které umožní propojení jednotlivých kolonií. Projekt má v následujících letech propojit ochranu přírody s udržitelným hospodařením. Počítá také s obnovou a dlouhodobou péčí o stepní a travnaté plochy, podporou migrace sislů mezi lokalitami a spoluprací s vlastníky pozemků a zemědělci. Cílem je vytvořit krajiny, kde bude příroda a šetrné hospodaření v rovnováze. Významnou součástí projektu bude také monitoring populace sisla a průběžné vyhodnocování součinností jednotlivých opatření. Na uskutečnění projektu se proto bude podílet i organizace Alka Wildlife, která se ochraně sisla obecného věnuje dlouhodobě. Luděk Savana, Urbánek, Brno.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
2: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Po 10. hodině se věnujeme cestovatelskému tématu, jak cestovat za romantikou. Cesty nás někde zavedou na místa, která jsou nám neznámá, ale jsou nám tam natolik blízká, že za nimi pak už cestujeme každý rok zas a znovu. Těšíme se na ta oblíbená místa, ať už vyrážíme autem, na kole, na elektrokole, koloběžce, na motorce nebo třeba vlakem. Napsal nám Alex jednu takovou pěknou příhodu o cestování vlakem, což je jedna z těch nejoblíbenějších, alespoň podle vás, posluchačů Country Rádia. 210 323 333, jestli i vy se chcete podělit o tom, jak vy nejčastěji cestujete za romantikou, tak klidně zavolejte, zahraju vám písničku na přání. Ale teď k Alexovi, který nám napsal: ahoj Country Rádio, já nejraději cestuju za romantikou vlakem. Člověk si koupí jednu jízdenku a nikdy neví, jestli si vedle něj nesedne láska jeho života, nebo děda s harmonikou a třemi řízky. Minule jsem potkal obojí. Děda vytáhl harmoniku, paní naproti se smála a já málem přejel svoji stanici. Od té doby říkám, že nejhezčí romantika je ta, která přijede po kolejích a odjíždí s úsměvem. Ale tak to byl ale nádherný příspěvek. Podobný mi můžete taky napsat anebo poslat skrze aplikaci Country Rádia. No a nebo můžete taky zavolat na 210 323 333. Někdo už je na lince. Hezké dopoledne přeju. Haló, haló, posloucháme se. Haló, haló.
2: Ahoj,
1: Peťo, tak moc tě zdravím, poslouchej mě prosím jenom za sluchátka a stlum si rádio, aby jsme se dobře slyšeli. Tak povídej, jaké je tvoje nejoblíbenější cestovatelské vozidlo?
2: Ale tak jako Alec, a že jezdíme na čundry, tak samozřejmě vlak.
1: Takže samozřejmě vlak, takže to máš podobně jako teda Alex. A kam tak nejraději vyrážíš?
2: Na čundry, na Brdy. Klásko, teď jsme byli v Větoštrázi, na Stvořidle, v Sázovu, okolo těchto řek prostě.
1: Mm-hmm, takže nějaká oblíbená místa, už tam jezdíš roky?
2: Jezdíme už pár let, no a jinak jsem měl takový jeden výlet, to je taky pár let, což teda úplně se vymklo, domluvili jsme se, co by zeťák, přítelkyně, mojí teda dcery přítel, tak jsme si nějak domluvili, že prostě bychom si zaletěli do Londýna a do Dublinu na pivo. Dělat se jako prostě se tam jen opít. No, tak jsme
1: na otočku.
2: Prostě vyrazili a opravdu jeden den se skrali v Londýně, pěkný, pak jsme přijeli trajektem. A autobusem přijeli teda Anglii, pak trajektem. V Dublinu jsme pokračili v Temple Barech, letadlem zpátky, krásný výlet, opravdu, no, ale na vlak to nemá prostě okolo našich řek.
1: Ale zase je to jako jiný druh zábavy, jiný druh výletu, ale i to se počítá samozřejmě. Tak co pak tě zahrajeme za tuhle výletní historku?
2: Ale prosím tě, nějakou veselou, jestli by šlo od Karla Kryla Píseň pro Blbouna Nejapnýho.
1: Píseň pro Blbouna Nejapnýho, jo.
2: No.
1: Už jsi u nás někdy slyšel?
2: Já mám za to, že určitě.
1: Tak neplateš se. Určitě jsi u nás slyšel, máme ji tady a zahrajeme ji jenom pro tebe nebo ještě někomu.
2: Tak pro všechny, co si užívají tu neděli, ať se teda pokud možno dodržou pitný režim jako já, jsou ve stínu a užívají si to a už počkáme, bude líp. Jeden, dva dny a už nás bude dobře.
1: Zítra už by mělo trošku sprchnout a ty teploty by měly trošku padnout.
2: A hlavně pro tebe a celý Country Rádio, to je super.
1: To je milý. Děkujeme moc, drž se, ahoj. Měj se hezky. Ahoj, tady je Karel Kryl ve vysílání Country Rádia.

Srdce mi v těle plesá tichým hlasem břehulky, ze skalnatýho plesa nesu pro vás křehulky. Tokám jak tetřev hluchý, s komplexem vzdělance, ač nejsem Jiří Suchý.

blbou nejapný, latinským jménem Drus Ineptus, pták tělem husa křikem orel, provokoval anglické námořníky na ostrovech do té míry, že byl vyhuben. Se slečnou Didovou Ineptovou prošli jsme alejí Jabloňovou, když potom kohouti kokrhali.

romance, ač nejsem Jiří Suchý, zpívám vám romance a pro vás slečno Adidová a zní ta píseň lidová a připadá vám asi snadný a čekat, až vám rožbec padne a mí

Ještě není ani půl jedenácté a venku už se teploty opravdu velmi těsně blíží ke 40 stupňům Celsia. V Praze a ve středních Čechách už ta 40 na některých místech padla a možná, že u vás padne také, tak na sebe dávejte pozor. Ochlazujte si zápěstí, krk a obličej studenou vodou nebo si namočte ručník do studené vody a chleďte si, zejména tedy zápěstí a krk, to prý funguje úplně nejlépe. Doporučujeme také samozřejmě hojně pít vodu, a to i když nemáte žízeň, protože ten pocit žízně se snižuje, to zejména u malých dětí a u starších lidí. Dobře funguje vlažná sprcha, určitě ne studená, protože ona vlastně stahuje cévy, takže to ochlazení nemusí vydržet potom dlouho, takže vlažná sprcha funguje to výrazně lépe než ta ledová. No a jestli nějaká lehká jídla, která obsahují hodně vody, takže melouny, okurky, rajčata, to všechno skvěle funguje. Ventilátor, to už je prostě klasika. Na mnoha místech, dívala jsem se včera, jsou vyprodané, dokonce jsem včera a jako jela jsem třeba 20 minut domů a musím říct, že jsem potkala 3 lidi, jak si nesli ventilátor, ale to už byly asi ty poslední kousky, protože na mnoha místech jsou tady vyprodané, a to i na internetu. Tak doufám, že máte dostatečné zásoby a že máte i dostatek vody kolem sebe. Tak vám dám ještě nějaký ten dobrý tip na to, aby se vám dobře spalo, protože ty noci, tyhle ty tropické noci jsou velmi náročné. Myslím, že se každému jako velmi špatně spí, tak docela pěkně funguje, když si povlak na polštář dáte do lednice a nebo do mrazáku, on pěkně potom chladí. Před spaním si dáte vlažnou sprchu a docela určitě skvěle funguje, když si do okna pověsíte mokré prostěradlo. A jak bude tak pěkně foukat ten vánek, takový ten večerní, tak myslím, že by se vám mělo lépe spát. Vyzkoušejte a dejte mi vědět, jak to zafungovalo. Třeba zítra ráno si o tom budeme povídat i tady na Country Rádiu. Teď ale pustíme nějakou muziku, která nás může taky osvěžit, anebo jenom alespoň příjemně naladit. Divokej horský Tymián, Želman a spol v našem vysílání. Hezky si užívejte tohletu muziku ve vysílání Country Rádiu.

0: Country rádiem na cestách.
1: Z důvodu opravy tramvajové trati a rekonstrukce kanalizace je až do pátku 17. července dočasně obousměr přerušen provoz tramvají v Praze v úseku Anděl Radlická. Linka 4 je zrušena a z důvodu napojení nové tramvajové trati je od 18. dubna až do 7. července dočasně přerušen provoz tramvají v úseku Želivského Vinice. A tady je to celkem komplikované, pokud byste se třeba vydávali sem k nám do rádia pro nějaký dárek, pro nějakou výhru, tak vězte, že ta doprava je sem trošku složitější. Myslím si, že jednodušší je nechat si zaslat dárek od nás prostřednictvím nějakého doručovatele. Tak to nám samozřejmě můžete sdělit a my to rádi zdarma uděláme. Podíváme se na silnice D10, 44. kilometr ve směru na Turnov, tak právě v tomto místě se bouralo. Havárii čekejte i v Českých Budějovicích na Lanově Třídě a komplikace máme i v obci Pozlovice, což je na Zlínsku. Tolik doprava na Country Rádiu. Přejeme šťastnou cestu a taky příjemnou neděli.
2: Country Rádio.
3: Vstávat a cvičit.
0: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Už v pondělí vám na Country Rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
4: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
1: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
4: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s návštěvníky souvisí.
1: Zatím můžete hádat.
4: A v pondělí od 6.
2: Ahoj!
5: Těší se na vás Kačka s Vláďou.
2: Country Radio.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.
2: Country Radio.
6: Místo očí mít pár knuflíků a černej nos, sametovou srst a být stále bos, sedět na regálu v hračkářském krámu sám.

vždycky stejně příjemně a kýval se dál a dál. Jen s tím úsměvem, co v továrně by natiskli.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Povídáme si o cestování, o romantice, kterou máte spojenou s cestováním, ať už jakýmkoliv povozem, ať už má kola, ať už má čtyři nohy, nebo třeba jenom dvě. Napsala nám Hanka, romantika, západ slunce a nad mořem a také country parník. Vlastně obráceně, parník je na prvním místě, to si vždycky moc užívám, ale nejenom já, ale všichni, co tam jsou. Ano, country parníky, country rádia jsou vlastně taky takový dopravní prostředek, který vás zaveze do Poděbrad a jedete na lodi, na takové krásné výletní lodi, která je zrekonstruovaná. Jmenuje se Král Jiří a představuje tam mnoho hudebních stylů. Vlastně už nejbližší nabídka se týká července, kdy tam vystoupí Míša Leicht, bude tam i Vojta Nedvěd, Pavlína Jíšová, Mirek Paliček, Petr Kocman. No, některé koncerty už jsou vyprodané, to vám můžu říct, ale na některé ještě zbývá dost místa a hlavně country park jezdí až do listopadu, tak věřím, že si vyberete toho vašeho oblíbeného interpreta a vyrazíte s ním třeba na nějakou romantickou plavbu. Tak to děkujeme za připomínku, Hanko, to je si myslím docela pěkné. A někdo nám volá, někdo by nám chtěl říct i svůj příběh. Country Radio, dobrý den, tak jak vy cestujete nejraději za romantiku?
2: No já tě zdravím, holka.
1: Taky tě zdravím,
2: no,
1: kluku.
2: To jsou rád, že jsem se dovolal zase po letech.
1: Tak povídej, kluku, jak pak nejraději cestuješ?
2: No. Podívej se, cestování. Já si vzpomínám na to, když jako teď už jezdím jenom autem, protože nejdu 400 metrů pěšky, že mě bolí záda. Ale za mladé, když jsme jezdili na Vandry, tak my jsme hlavně jsme využívali vlak a hlavně trampskou slevu jsme tomu říkali. Mm-hmm. Víš, to fungovalo asi tak. My jsme si každý den museli si koupit nové jízdní řád. Ale jeli jsme třeba z Blanska do Plzně na Portu. No, tak jsme v Blansku si nekoupili jízdenky, nechali jsme si vypsat doplatkový, dobrá za 4 koruny, 4 koruny za to nám to vypsali, protože tam byla jako pokladna, tak za 8 korun. V Brně se to vygumovala, protože to znamená jenom ten průklep. No, vzala si jízdní řád, stala si tam jiný kilometry, jinou cenu, jiný čísla vlaku. No a na to jsme jezdili furt. Takhle.
1: Tak to nebylo ale moc zrovna férové asi, co?
2: No férové to nebylo, ale já si myslím, že ten vlak by tam jel stejně a my jsme těch peněz taky neměli. Jo,
1: jo, takhle, dobře, tak to nebudeme dále nabádat, tak dneska už to samozřejmě takhle úplně jednoduché není, ale rozumím si, myslím, že takhle spousta lidí i cvakalo jízdenky v tramvaji.
2: Jezdí vás takhle moc, ale já si myslím, že kolikrát i ten průvodčí to možná viděl, poznal, ale oni to brali. Jako jo,
1: jasně.
2: Že viděli kruchy s váhlama, jo, tak to brali vždycky. Jako
1: jasně, to se rozumí, tak tenkrát se samozřejmě mohlo více věcí možná než dneska. Dneska je to takové trošku jako no. Nebezpečnější, bych řekl.
2: Dneska, když jedu vlakem, tak já už nevím, kam tam mám v podstatě nalézt a mám problém otevřít dveře.
1: Jo, tak ale dneska se otvírají i sami. Dneska máš vláčky, no. Prostě, které mají prostě veškerý servis, který jako můžeme mít. Tak co si zahrajeme za písničku? Máš nějakou, kterou by si chtěl slyšet?
2: Já bych zkusil, ale já nevím, jestli tam budeš mít. Vodky Ďáka, Tomáška.
1: Ano, jakou?
2: Ty, máš tam náhodou Zubarský tango?
1: No, jestli je to nějaká specialita, tak se obávám,
2: no,
1: že
2: ne. No, občas na koncertách, my jsem to nikdy ani nevídal.
1: No, tak to tady určitě mít nebudeme. Tak zkus nějakou, která je spíše oblíbenější.
2: Tak to tam má určitě u vás, že to hrávat, tak jde Tetičko z Číny.
1: Jo, Tetička z Číny tady určitě bude. Tetička z Číny, tak já ji tady pouštím a jenom pro tebe, nebo ještě někoho by si chtěl zmínit, Féteru?
2: Pro všechny lidi, co mají Kyďáka rádi.
1: Dobře, tak těch bude určitě celá řada, co poslouchají. Tak se měj krásně, moc tě zdravím, užívej neděli.
2: Popatruj se, chovej se slušně a buď mi věrná.
1: Provedu. Ahoj.
2: Jo, ahoj, díky.

Trošku anglicky, trošku česky, holka z Texasu ve vysílání Country Rádia. Mimochodem, Petra Kocmana můžete slýchat každý všední večer od 8 hodiny v našem vysílání jako moderátora. Provází vás celým večerem až vlastně do půlnoci, takže s ním můžete užívat večera. Nemusíte koukat na televizi, ale můžete užívat pěkného večera a samozřejmě poslouchat si jeho pěknou muziku. A on zná spoustu vyprávění o různých zahraničních kapelách, ale i o těch českých, protože jak jste mohli slyšet, on sám je skvělým muzikantem. A my vůbec máme v našem týmu samé odborníky na muziku, třeba jedním z nich je i Miloš Keller, který vás provází odpoledním vysíláním od 15. hodiny, to znamená každý všední den, ale má taky takovou specialitu, a sice, že každou neděli pro vás připravuje hitparádu, která se jmenuje Bonanza, a dneska bude specialita, protože to bude Super Bonanza. A Super Bonanza znamená, že vám představí vítěze základních kol té Bonanzy. Což Bonanza si představte, jako že to je taková normální hitparáda, a ta Super Bonanza, to už jsou jenom ti vítězové. To máte jako když koukáte na fotbal a koukáte na nějaké béčkové týmy, jo, a potom koukáte na mistrák. Tak dneska budete poslouchat mistrák ve vysílání Country Rádia od 18. do 19. hodiny. Tak se připravte na skvělou porci té nejlepší muziky, samozřejmě s výborným komentářem Miloše Kellera. Teď ale Jitka Vrbová. Den začíná krásně, tak spolu s Country Rádiem věřím, že to je každý začátek naprosto ideální.

0: Country počasí.
1: Dnešní den nebude horký, je jasno, až skoro jasno, s teplotami mezi 35 až 40 stupni Celsia. Dnes bychom místy mohli naměřit výjimečně až 41 stupňů. Zejména v dolním Polabí a po Ohří bouřky, které nás možná dneska už večer čekají, mohou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm. Co se týče pondělí, tak to už by měly být teploty trošku nižší. Nejvyšší denní teploty na západě a severozápadě Čech kolem 28. Jinak většinou 31 až 36 stupňů Celsia. Jasno až polojasno, během dne začne od západu přibývat oblačnosti.
2: Ať se to zdá neuvěřitelné, je to tak. Country Radio slaví letos 35. narozeniny.
3: A proto se řádně vyfešákujem.
2: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
3: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
2: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální

0: to vám jednou dorazil takovej divnej chlap.
1: Měl šaty z módy, ty šlí snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám.
0: Tak jsme ho z těch kytek zvedli.
2: Já mám chýze, věčnou chýze.
0: A náš hospodský Jarda, jestli prý má na zaplacení.
2: Měl kapsu prázdnou, frenky dlouhá.
0: Tak jsme ho zase hodili do těch kytek a dali si ještě jedno. Country Radio. Obyčejné příběhy obyčejných lidí.

0: Je 11 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

každý měsíc je náš tace. Čekáš, kam tě uložej, je to fajn, vždyť přece zpívá a třeba smutný.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jaká cesta vede k romantice vlakem, autem, na kole, pěšky, nebo třeba letadlem, anebo jiným úplně dopravním prostředkem, o kterém se zatím nepovídáme? Vydejte se s námi na víkendový pokec na Country Rádiu, kde si celý víkend povídáme o tom, jak za tou romantikou můžeme cestovat a jaký je vlastně ten nejoblíbenější vůbec cestovatelský dopravní prostředek pro vás, zrovna pro vás. Protože pro každého je to jinak, někdo má rád auto, někdo ho nemůže ani cítit. Přijde mu to třeba prostě nebezpečné, protože dneska ten provoz, to je velká divočina. Nebo mu naopak přijde, že autem je to vlastně úplně nejrychlejší, když se vydáte těmi správnými osvědčenými trasami, protože už to máte prostě najeté. A nebo se vydáváte pěšky, protože pěšky se můžete vydat téměř kamkoliv. Samozřejmě, když to nebudete brát přes ploty cizích zahrad, tak se asi můžete vydat na různé cesty, nebo se vydáváte na obvyklé trasy, nebo každý týden si vymyslíte jinou trasu, abyste to měli prostě zábavnější. Vyrážíte na některé výlety nebo výpravy, protože na to máte čas, protože jste třeba v důchodu, jste fit a jste tak zvyklí celý život. Tak poslechneme se nějakého posluchače Country Rádia, který by nám chtěl vyprávět o tom, jak cestuje za romantikou. Tak koho máme na lince? Hezké ráno. Tak doposlechneme si to z rádia. Dobré ráno, dobré dopoledne. Haló? Slyšíme se?
2: Ano, slyšíme se.
1: Ano, poslouchejte mě z rádia, tedy z telefonu a ne z rádia. Budeme to lépe všichni slyšet. Prozraďte nám vaše jméno.
2: Já jsem Petr z Českého Švýcarska.
1: Tak Petr z Českého Švýcarska, vy asi nemusíte nikam moc cestovat. Vy to máte krásné všude kolem vás přeci.
2: Je to nádherný, ale já bych vám chtěl povědět svůj příběh diluviální, který byl prakticky v nejhlubším komunismu. V roce 64, jak jsme cestovali do Dubrovníku.
1: Povídejte.
2: Představte si, že v září roce 64 najednou komunisti otevřeli možnost jet do Jugoslávie tenkrát. A byla tady možnost si koupit jízdenky, letenky a tak dále. A já jsem vymyslel trasu, byl to příšerný, ale letecky jsme letěli do Bělehradu, tam jsme si prohlídli Bělehrad, pak jsme přes noc jeli do Sarajeva, bylo to hrozný teda, protože ten vlak byl plný a tak dále. Celý den jsme si prohlíželi Sarajevo, pak v noci jsme jeli do Dubrovníka, tam jsou... To je taková horská silnička, teda železnice, 3 lokomotivy a 2 vagóny byly. No.
1: Velký kopec asi.
2: No, v Dubrovníku jsme našli ubytování, tam jsme teda pobyli a byli jsme úplně zničený tím nočním cestováním, takže to byla hrůza. Tak jsme jeli lodí do Splitu z Dubrovníka.
1: Ano.
2: Tam jsme si prohlídli Split. V noci jsme jeli do Záhřebu a to už jsme byli úplně zničený. A ze Záhřebu jsme letěli do Prahy.
1: Tak to je neuvěřitelná cesta, protože vy jste to vzali letadlem, vlakem, lodí, letadlem, zase znova. Tak to byla, jak dlouho to trvalo, tahle ta šílená, dlouhatánská cesta, ale plná zážitku, předpokládám.
2: Bylo to na 14 dní a představte si, že jsme jeli s 1000 korunou kapse, protože jsme víc neměli příslib. Tenkrát se dávali přísliby, tenkrát člověk si nemohl vzít. Tak jsem si vzal 2 barevný Orvo filmy, který jsem tam prodal. A 2 košile silonový, nebo tenkrát byly ty. Takže to, za to jsme tam prostě vyžili celou tu dobu. To si nikdo nedovede představit, jaká to byla hrůza hrůzoucí a na týden jsme se z toho zpamatovávali.
1: Ale máte zážitek, je to příběh z roku 64 a vy si ho do roku 2026 naprosto podrobně pamatujete. Takže pro vás to nebyl hrozný zážitek, přece bylo to super.
2: Ne, bylo to bezvadný. Mě za 3 roky je 90, jo, takže Já ještě jako mě to myslí naštěstí a tyhle ty jsem rád, že jsem to mohl takhle někomu říct.
1: No teda protože... to byl příběh a hlavně máte teda paměť jako hrom obdivuhodnou, to by můj kolega mohl závědět. Tak každopádně za tohle vám určitě patří tady dík, že jste se s námi podělil o tenhle ten velmi krásný příběh. Co vám můžu zahrát za písničku?
2: Kdybyste byla tak hodná, nedvědy odpust.
1: Odpust byste chtěl. Dobře, já se tady podívám, jestli takovou písničku tady najdeme.
2: A... Já už jsem to dvakrát hledala, takže to jako vím, že to budete určitě mít.
1: Máme ji tady a pouštíme ji jenom pro vás. Přeju vám spoustu krásných výletů, užívejte si toho dnešního dne, doufám, že nepříliš už horkého. Naslyšenou.
2: Děkuji vám, přeju taky krásný dny. Naschledanou.

0: Jenom pro ní jsem začal hrát, to byl Radek Tomášek. No, jestli nemáte dostatek hudebního talentu nebo odvahy na to, abyste začali pro svou dívku, ženu nebo třeba, nevím, spolužačku hrát, tak si můžete nechat zahrát u nás písničku na přání pro tu vaši třeba vysněnou dívku nebo vysněného chlapce. Po 17. hodině tady u nás na Country Rádiu začne 60 minut hraní písniček jenom podle vás a vašich preferencí. Takže pokud zatím nevíte, jakou píseň zahrát, ale někoho byste chtěli okouzlit nebo minimálně potěšit při tomto parném nedělním dni, tak klidně můžete do 17. hodiny spoustu času využít, můžete SMSky, naše telefonní číslo nebo samozřejmě studiový e-mail, a nebo také můžete využít naši krásnou žlutou aplikaci. A já vám teď ukážu, jak strašně jednoduché je sem napsat zkaz skrze tuto aplikaci. Tak pokud ji nemáte staženou, tak se určitě podívejte do třeba obchodu Play, pak když máte telefony, které nejsou Appleové, to znamená, pokud to není Apple, tak se ta aplikace jmenuje Obchod Play, na ní kliknete, stáhnete si Country Radio, pak budete mít takovou žlutou, krásnou aplikaci. No a v podstatě je to na dvě kliknutí, abyste mi sem napsali krásnou zprávu. Takže otevírám aplikaci a vidím tam takové velké logo s šipkou. To, když na to kliknete, tak hned uslyšíte Country Radio, ale když se podíváte dolů do té aplikace, tak tam je možnost nahraj vzkaz nebo napiš. Tak na to kliknete úplně jednoduše. A teď se vám otevřou možnosti, co chcete vlastně udělat, co chcete psát, jestli chcete napsat třeba na písničku na přání, jestli nám chcete sdělit nějaké informace o dopravě a tak podobně. No a jestli tedy chcete napsat na písničku na přání, kliknete na písničku na přání a už píšete vzkaz. Jen se ho odesíláte, tak já už to tady vidím a říkám si, ale, tak to budeme hrát, ale pěknou píseň. A od Tomáše prověrku, dobře, po 17. hodině píšu si to tady. No a vy jenom posloucháte po 17. hodině a my to tady pouštíme přesně tak, jak jste si napsali. Je to fakt jednoduché. Zkuste to, uvidíte. A úplně stejným způsobem můžete do této aplikace i nahrát hlasovou zprávu. Takže slyšíme i váš libý hlásek. Moc se na to těšíme. Tady je Karel Plíhal, dáme si písničku Kluziště a čekají nás i Malina Brothers.
1: Strýček kovář chytil kleště, uštíp z noční oblohy, jednu malou kapku deště a tam spadla

0: s Country rádiem na cestách.
1: 12 a 2 minuty k tomu, tak co pak se děje na silnicích a na kolejích? Vězte, že stále nejezdí vláčky na trasách Upořin, Radejčín, Kralupy nad Vltavou, Kladno, Dubí nebo Dolní Poustevna, Bad Schandau. Podrobnosti o těchto výlukách a o těch dalších najdete na webu Českých drah www.čd.cz. No a co se děje na silnicích, také víme. Vyhněte se v Praze ulici Kaprova, protože právě tam se stala dopravní nehoda. V Domažlicích se bouralo v ulici Prokopa Velikého a mrkneme i do Olomouce. Na Žižkově náměstí máme kolizi dvou osobáků, tak na to dávejte pozor. Tolik doprava na Country rádiu, teď se vrhneme za další muzikou, čekají nás totiž Brontosauři a jejich osadní píseň.
2: Country rádio.
0: Country rádio. Klidné rádio do nekonečna.

0: Víkendový pokec na Country Rádiu.
1: Jak cestovat za romantikou ve vysílání Country Rádia, to je naše téma plné vašich krásných příběhů a veselých historek. A my už na telefonu teď máme Stanislava.
2: Dobrý den, tady. Stanislav z Brna. Tak jednak jako takové nejmilejší cestování, pro mě cestování vláčkem samozřejmě, protože vláček je vláček, ale ty nejhumornější zážitky, ty jsem prožil v autě. A byly spojené hledání té správné cesty. Vzpomínám si, že ten první z nich, to bylo už někdy v roce 73, to jsme byli 4 kamarádi v Gimplu na Křenově v Brně. A jeden z nás už měl 18, takže měl řidičák, takže si půjčil od rodičů auto a jeli jsme na Balkán, do Maďarska a pak jako do Rumunska.
1: Pěkně, ještě no. Podle papírové mapy.
2: No samozřejmě, tehdy jako nic jiného nebylo. No a já, že jsem byl největší třídní odborník na zeměpis, tak jsem byl učen za navigátora cesty a jsem se vyznamenal hnedka v Maďarsku, protože my jsme jeli jako z Budapešti na Seget a tam potom dál do Temešváru, tuším. A za tím Segedem bylo město jménem Mako a tam byla nějaká obíška nebo něco, takže jsme prostě nějak jako se silnice hlavně sjeli.
1: A
2: teď jedeme. Ano, tak ani tak trochu, jo, ale najednou tam bylo 50 km za hodinu omezení, 20 km za hodinu, to už nám bylo divný, co říkal Kurník na hlavní silnici, 10 km, naopak 5 km za hodinu a zvířená závora do nějaké fabriky. A že tam stál vrátnej a ten vyvalenýma očima sledoval, jak jsme naše modrý bostviči vjeli na jich nádvoří a otočili se tam a vjeli zase pryč, jo. No a ten druhý zážitek, to jsem se vyznamenal už s mojí současnou paní, která teďka tady poslouchá zřejmě a směje se, a to jsme jezdili zase k známým do Desné, do Jizerských hor, a vždycky z té Desné jsme jezdili různě, buď to jsme chodili pěšky, nebo jsme jezdili po výletech. A tak nás zaujalo, že v Rostokách u Semil tam je zachovaný mlýn vodní, takový starý, je to takový muzeum. A tak jsem teda vzal, to už jsem měl navigaci, tak jsem vzal navigaci, teď se nám zadal Rostoky, že? A ono mě to tam ukázalo 4 řádky a hned první Rostoky okres Semily, tak jsem na to klikl, dobrý teda jako. No a teď jsme tam teda přijeli a když tam jedeme, tak mě bylo už takové divné, že tam není žádná říčka, žádný potok. Byla tam, jako tam tekla nám taková strouha, no vodu byste tam hledala s lupou, že jo. Tak jsme tu dědinu projeli tam a zpátky a nikde nic, tak jsme se zastavili teda, já jsem se podíval do té navigace znovu a zjistil jsem, že ona mě ukázala tedy 4 řádky se jmény Rostoky a na tom pátým, na který jsem se už nepodíval, který bych musel na
1: to
2: tom
1: vysprávit, ten
2: tohle tak nahoru, tak tam byly vody ty Rostoky, v okresu se měny byly dvojí totiž, jako. A my jsme přijeli samozřejmě do těch blbejí, že jo. Tak manželka se mě tedy hrozně smála, no, ale jako bylo veselo.
1: Bylo to hodně daleko od těch původních Rostok, do
2: kterých jste Ne, to jako je to jako kousek od sebe, takže to se tam dáli ani za půl hodiny, nebo za 20 minut byli. Ale...
1: Tak to bylo štěstí, tak no. To bylo rozhodně štěstí. No tak to máte veselé příhody s cestováním. No.
2: Tak ono byste takové, byste zvlášť toho našeho putování, my jsme jako s těmi spolužáky, to jsme potom jeli do NDR, tak o tom by se dal, to bych vám tady kradl vysílání, to bylo historika jak nadělaných. Jo.
1: No tak můžete se ozvat i jindy, určitě budeme v takovémhle tématu určitě pokračovat. No, tak co vám zahraju za tyhle ty krásné dva příběhy?
2: No tak, když je dneska takové horko a jsou takový chudáci, jako jste třeba i vy, kteří musí pracovat, když tam máte klimatizaci, že jo, tak bych doporučil, teda to už jsem dlouho neslyšel, budovatelskou píseň Byl to Schulz od lokálky, a vyvíjela teda všem, kteří musí dneska pracovat. Moc vám děkuji za vaše pěkné vysílání.
1: Děkuji, mějte se krásně, zdravíme i manželku, naslyšenou.
2: Naslyšenou.

žlutým ji vyznám. Pak se zdvih, řek, už jsem fit, můžem na to jít. A dřív, než jsme se nadáli, začal Štorcku zdít.

0: než do základu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. Pak jsme jenom slyšeli šest poctivých rán. A tím, že rány zazněly, byl zachráněný plán.
1: Byl to Schulz.
0: Schulz vyšel ven, měl pevný krok a řekl:
2: je hotovo.
0: Teď uvařte mi grok, já spravil dílo Kuncovo.

0: Country počasí.
1: Blíží se pravé poledne, my si řekneme něco o počasí na dnešní den a na zítřejší, což už bude trošku příznivější. Dnes očekáváme teploty 35 až 40 stupňů Celsia, na horách kolem 32 bude jasno nebo skoro jasno. Meteorologové varují, že teploty někde vystoupí výjimečně až k 41 stupňům, zejména v Dolním Polabí a po Ohří, a možná nás už k večeru někde čekají bouřky. Zítra bude jasno až polojasno, na západě a severozápadě Čech očekáváme více oblačnosti a ojedinělý výskyt přeháněk nebo bouřek, kterých bude kránu přibývat. Nejnižší teploty 24 až 19 stupňů Celsia, ale to mluvíme o noci. Přes den bude kolem 28 stupňů, jinak 31 až 36, ta 28 se týká západu a severozápadu Čech. Tolik tedy informace o počasí a teď už polední siesta s Vabydaňkem.

0: dát velký pozor. V Rakousku začali pokutovat, pokud s autem sjedete z dálnice, aniž tam máte cíl cesty nebo ubytování. Zabraňují tak objíždění kolon přes obce. Španělsko neuznává výstražný trojúhelník. Nutný je světelný maják na střechu. A je tady také zákaz stopování. Pokud jedete na dovolenou po vlastní ose, mohlo by se hodit nastudovat některé příkazy, zákazy a omezení a vyhnout se pokutám. O výhodách pro seniory teď kolega Savana.
1: Město Zlín chystá výrazné rozšíření výhod pro starší obyvatele. Od příštího roku budou moci seniori nad 75 let využívat městskou hromadnou dopravu zdarma, což má podpořit jejich mobilitu i aktivní životní styl. Novinku už schválili zastupitelé, ta zároveň sjednotí pravidla s krajským dopravním systémem. Luděk Savana, Urbánek, Zlín.
0: Do letního kina nás pozve Blanka Holoubková.
2: Na Střeleckém ostrově v Litoměřicích promítá kino Ostrov. Začátky promítání jsou obvykle ve 21.30. V srpnu se bude promítat už od 21 hodin. Je dobré přijít s předstihem, aby si každý stihl zakoupit občerstvení i lístek do kina. Příští pátek se tam promítá film Pět švestek.
0: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
3: Polední siesta. Příjemný čas ve společnosti Babiho Daňka a jeho hudebních přátel.

oči se neohlížej, co jsi komu dal a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy co neohlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam.

se s listím rozpovídal. Pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral. Klíč ke štěstí, svůj malý grál. Až pochopíš a necháš účtování, co jsi komu dal a co teď z toho máš. Vezmeš svůj plášť a dáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znám.

nůž a revolver. Neklidnej duch a solitér. Zase jsem v poušti čekal na svůj dostavník.

si zvyk, pak uprostřed parketu zvedl se křik. Už kapela stojí a parket se prázdní, tam pod věncem schojí.

ruce mává. A ten druhý zasnul už, potom ten s nožem budnul a ve chvilce příští dlaň opíše kruh a láhev se tříští, ten s nožem si lehl, možná chce se mu spát, druhý držel si bok. Zdychl a spad. Dvě pravdy, dvě lži, tu při sobě leží.

0: Polední siesta. Příjemný čas ve společnosti Babiho Daňka a jeho hudebních přátel.
1: Potkal jsem jí jednou ráno, když jsem mířil dolů k řece. Někde u Borovic jsem zahlíd její stín. Jak tam chvíli stála v písku ve starým

Tehdy foukal chladný vítr, ostře chladivý a čistý, česal zvadlé hlavy stromů, trhal kaštany a listy. Já jsem seděl před tím domem, hlavu stejnou jak ty stromy, potom došlo taky na mě.

ještě stojím, i když potkám ten svůj vítr, možná časem neobstojím, ale rozhodnu se brzy, abych cítil volnost letu, snad mi pomůže můj vítr, možná, že se ve všem pletu.

seděli v parku, ona a on. Slunce už haslo jak lampion. Pohlédla na něj a sladký zvon, až v kostech

odešla od něj, ještě spal. A někde v dálce saxík hrál. U brány slepec děkoval za minci ozenou.

0: Country Radio. Zprávy pro pohodovou neděli.
1: Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec. Po sametové revoluci byla Itálie oblíbenou destinací, do které jsme jezdili na dovolenou doslova davem. Teď v ní nacházíme zalíbení znovu. Roste totiž počet lidí, kteří se v jeho evropské zemi rozhodnou koupit apartmán nebo dům. Itálie na špici zájmu vystřídala i dříve oblíbené Španělsko. Pro představu dům určený k rekonstrukci o rozloze 210 metrů čtverečních v oblíbené destinaci Lago di Garda se na S-realitách aktuálně nabízí za zhruba 4 miliony 700 tisíc korun. Jeden z nejfestivalů se blíží. Vypadá to i na honosné zahájení.
2: Milovníci Karlovarského filmového festivalu už stříhají symbolický metr. Filmová přehlídka začíná už za 2 týdny a prostranství před hotelem Thermal se v těchto dnech proměnilo ve staveniště. Novinkou je, že po letošním zahájení festivalu nerozsvítí nebe ohňostroj, ale 13 dronů.
1: Vyškov má nový dokument. Blíže o něm kolega Savana.
3: Vyškov se poprvé představí v rozsáhlém historickém dokumentu, který diváky provede od pravěkých osad až po dramatické období husitských válek. Premiéra filmu Vyškov zrození města nabídne ve čtvrtek 25. června unikátní pohled na dějiny regionu i místa, která dnes lidé běžně míjejí. Luděk Savana, Urbánek, Vyškov.
1: Zprávy jsou u konce. Hezkou neděli vám přeje Tomáš Adamec.
0: Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

Dovolím si popřát krásné nedělní odpoledne a zahajuju odpolední vysílání na Country Rádiu velkou sklenicí vody. Máte taky? Zdraví vás Jitka, za všechny tady od nás je teď 13 hodin 8 minut, takže máte-li chuť, čas, mokrý hadr za krkem, nohy ve škubku, hlavu mokrou, tak si pojďte užívat písničky, které máte rádi, plus přidáme samozřejmě i nějakou tu na vaše přání, zhruba tak 2-3 hodině pro takové malé občerstvení. Volat se dá na číslo 210 323 333, až zazní znělka. Budu se na vás těšit a přeju klidné odpoledne.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Peči.
2: Dobré odpoledne, zvedám telefon, kdo pak se dovolal, vítejte, Country Radio. Haló.
1: No, čau, děvčí, co tady Lojza z Rokyce, ano?
2: Lojzo, moc zdravím, voláš na písničku na přání, ani jsem nestačila říct, že si vlastně můžeme dát takový malý pokec, který jsme teď zavedli nově. Já jsem se jenom chtěla zeptat, na jakou písničku mám připravit.
1: Já bych řekl, poslouchej, já jsem slyšel takový country, jo, takový country, že si brnu na kytaru. Já to nechám na to vidět, co ty na to? A zahraj všem lidem, který máš ráda, zahraj všem...
2: Teď mám něco vymyslet, jo.
1: ...moderátorům, který tam tuto hezky povídají všechno.
2: Takže pro všechny moje kolegy.
1: A potom pro můj manželku, Milušku, která ty jsou pod sprchu, protože my jsme pod trhu, ale tady v Rokycanech je 37, jo.
2: Páni.
1: Tak se trošku tlačíme. A bylo hezké, co jsi říkala před chvílou.
2: Ano.
1: A víš tím... Tím laňtuchem, my říkáme na Moravě laňtuch, to znamená, něco si jdete na hlavu, obnažené vodou a ono to chladí, ale ono to je pravda.
2: Je to pravda, no a nohy do škopku, když tak, u nás asi říká škopek. Do lavoru, taky babička říkala do lavoru.
1: Ale ty taky z Moravy.
2: S takovou Ne, já jsem ze severu Čech.
1: Do škopka se dávali i nožičky.
2: No, nebo lavor, že jo. Před chvilinkou Lojzo volal posluchač Láďa z Liberecka, vypadl, přitom si přál písničku a vypadl, říkal, že dal na mou radu, dal si mokrý ručník za krk a že to má báječný účinek. Jo, laňtuch je ručník, jo? Já myslela, ani nebudu říkat.
1: Ty jsi dobrá, tě musím pochválit.
2: No tak už se asi nepopovídáme, jestli tě někdy na cestě na dovolenou zklamal nějaký dopravní prostředek, nebo si rychle vzpomeneš?
1: Prosím tě, já jsem to říkal asi před dvěma dňama,
2: no.
1: Jsem říkal tomu kolegovi Milanovi, jak jsme na dovolenou na Moravu, jo?
2: No.
1: Jak jsme kýkli na dálnici, víš, v autě, teplo, horko, svině, no prostě neštěstí. Pomohli nám lidi, strašně hodní lidi nám pomohli, musím pochválit.
2: No, pomáhají, chrání,
1: já mám
2: dobře.
1: Pozitivní, všechno mám pozitivní a prosím, já chci slyšet, co ty
2: no.
1: A pro tebe co nejhezčí.
2: Co nejhezčí? Tak já třeba, já nevím, třeba dáme Jižanský rok, aby jsme se trošku ohřáli, co říkáš. Tak děkuji za zavolanou. Michal Tučný, Jižanský rok, to je taková doskouka, abychom se ohřáli, jo? Zase příště, ahoj.
1: Čau, ahoj.
0: Na Country Radio.

Kamelot země tvých dlaní. Pěkné odpoledne, pojďme se na chvilinku zastavit u počasí. Věřím, že vás zajímá jeho vývoj. Dnes je neděle 28. června, je rekordně teplý den, je jasno, na západě k večeru čekejte při zvětšené oblačnosti přehánky anebo bouřky, dokonce velmi silné bouřky se mají objevit. Dnešní teploty 35 až 41 stupňů, zejména v Polabí a v Poohří, na horách kolem 32, zdravíme vás. Výjimečně tady až 41 místy a bouřky mohou být doprovázené přívalovými srážkami kolem 30 mm. Přijdou kroupy a nárazy větru kolem 70 km v hodině. Jinak nás čeká rekordně teplá noc, převažovat zítra, tady v pondělí má jasno až polojasno. Pozor, na západě a severozápadě zítra čekáme více oblačnosti a výskyt přeháněk nebo bouřek. K ránu bude srážek přibývat. Teploty 24 až 19 v noci a zítra tady v pondělí od západu možnost přeháněk a bouřek a v Čechách malé ochlazení, ale jenom místy. Čekáme polojasno, oblačnosti by mělo přibývat. Ráno a dopoledne zítra na západě srážky, během odpoledne a večera srážky i na dalším území a opět očekáváme velmi silné bouřky. Teploty zítra 28 na severozápadě, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku až 39, na horách 28 a povane mírný severní vítr na Moravě jižní, který v bouřkách zesílí. A tak vám posílám Tálinský rybník. Já tady mám 20.

0: Country Radio.
1: Dlouho jsem žil sám a neměl kam bych rukou sám, až jsem se stal z nenadání zaměstnancem drah. Po nocích a po nedělích šraňky stahuju,

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne. Zdravíme vás za volant, za chvilku další muzika. Pozor, na komunikacích je velké teplo a pozornost může být omezena. Máme tady dva požáry vozidla aktuálně. Komunikace číslo 439, obec Ústí, okres Přerov, hoří tam vozidlo. Je tam neprůjezdný pruh, probíhá vyšetřování nehody. Na místě je policie České republiky a taky záchranné složky. Další požár vozidla, kde probíhají odklízecí práce, na místě už je policie, záchranné složky, je na silnici 210 u obce Dolní Nivy, okres Sokolov. Jeďte opatrně, dobře dojeďte.
2: Country Radio. Housle,
0: akordeon, triangle, prostě Cajun. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku Bobeš Cannonball a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda. Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif už líně prlku poláhli vztah.
0: A když se šerif unaví, pustíme si country rádio a jsme taky úplně v pohodě. Už za chvilku budou zpět vaše oblíbené hity. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
4: Už v pondělí vám na Country Rádiu povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
5: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
4: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
5: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s návštěvníky souvisí.
4: Zatím můžete hádat.
5: A v pondělí od 6.
4: Ahoj!
5: Těší se na vás Kačka s Vláďou.
0: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio.
6: Mý mládí byly kamenický huk.

kamenický hůka. A tak mi nic nikdo nenakuká. Nejdřív utek syn mý tety, a pak další vzali mety.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Dobrý den, je to tak, teď je tady chvilinka, kdy si můžete vybrat tu svou písničku na přání, případně ji někomu věnovat. Jinak jsem chtěla vám všem, kteří mi posíláte pozdravy, moc poděkovat a ještě znovu říci, že tady ve studiu, které je kyberneticky tady uzavřené, máme příjemně, nepadáme tady vedrem 40, ale mám tady 19 stupňů. I když se říká, že by vlastně ta klimatizace měla být jenom o pár stupňů méně než venku, ale to jaksi dnes určitě neplatí. Prostě tady mám 19 a je mi úplně úžasně. Tak teď zvedám telefon, přeju hezkou neděli. Dobrý den. Haló. Už jsme ve vysílání. Tak další posluchač, dobrý den, už jsme ve vysílání, Country Radio.
2: Dobrý den.
1: Přejete si písničku? Přejete si?
2: Jakou? Tady Petr z Braslavy.
1: Vítejte. Určitě voláte kvůli písničce.
2: Volám kvůli písničce a přeju si písničku od pana Bílka, Dobře to vím.
1: Už to hledám, dobře to víš. Mirek Bílek, jeden z talentů Country Rádia. Chcete, Petře, dodat ještě něco?
2: Já bych to rád zahrál panu Pavlu Pokornému, panu doktorovi,
1: dobře,
2: který mě 23. března operoval kyčel a udělal to tak bezvadně, že dneska jsem odhodil berle.
1: No blahopřejeme, tak to já tleskám. To vám moc přeju a pan doktor je teda hodně šikovný. Snad poslouchá Country Radio, bude mít radost.
2: A zítra mám svátek, takže tak trošku i sobecky za mě.
1: Počkejte. A jo, Petr a Pavel zítra, ano, ano.
2: Ale nejen Pavel, ale i Petr.
1: Ano. A vy jste Petr?
2: Já jsem Petr, ano.
1: A protože je Petra a Pavla, tak máte svátek taky zítra.
2: Ano, já mám dopoledne a on odpoledne.
1: Jo, takhle je to, takhle to. No jako Adam a Eva, že jo, taky se doma hádají, kdo z nich takový má kdy. Jinak, Petře, máte nějakou metodu, jak se chladit, která ještě nezazněla? Já kam se podívám na internet, všude lidé rozdávají nejrůznější rady, jak se ochladit. Máte něco speciálního?
2: Já mám naštěstí, asi 25 let máme do zahrádce bazén. Takže se chladíme tam a naštěstí to
1: funguje.
2: V 80 letech funguje.
1: Funguje, no tak vám přeju, ať je vám teda hezky, ať je vám dobře, ať nejsou žádné zdravotní problémy. A ještě přidám to, co jsem četla před chvilinkou. Když má někdo doma větrák, který má roztočený na plné pecky, tak když před ten větrák postaví plné pet lahve opravdu namražené vody, tak se to v tom vzduchu odrazí. Opravdu se ten vzduch schladí, tak můžete vyzkoušet.
2: Já jsem tohleto Jitko slyšel někde na internetu, nebo jsem si to přečet.
1: No.
2: A dneska jsem to dokonce ráno
1: vyzkoušel.
2: Dal jsem to do vejváku, ale nějak se to neosvědčilo. Asi jsem tam měl jednu, dneska tam dám dvě nebo tři.
1: Já bych dala tři, čtyři, ale má být trošku namražená, tak uvidíme. Ať se daří, dobíhá nám, no respektive přibíhá nám písnička pro pana doktora a vám všechno nejlepší. Hlavně hodně zdraví, Petře. Zase někdy naslyšenou.
2: Taky, naslanou.
0: Víkendový pokec na Country Radio.

KTO nad vodou svítá, vodou, vychutnáváte si to slovo. Ale teď mám pro vás velikou krásu a sice na přání posluchače Kuby. Moc zdravé. Myslím, že udělám radost velké většině z vás, kteří máte naladěno Country Radio, protože Vinetu k létu prostě patří. Milé Country Radio, zahrajte nám prosím melodii z filmu Vinetou. Pro všechny, kteří uklízejí po nohej balovém turnaji v zálesní lhotě. Díky, Kuba. Už jedou dvě legendy.

0: veselý.
1: Jura Pařez a Bozdní sběr. Konečně veselý blues na Country Radio. Dnes má svátek Lubomír a taky Lubomíra. Můžete jim nechat zahrát v písničkách na přání, které začínají v 17 hodin. Stačí napsat teď, když už třeba na poslední chvíli na SMS bránu 720 00 11 11. A nebo na mail studio@radio.cz. Máte narozeniny dnes, 28. června? Hodně zdraví a všechno nejlepší.

kolem 19. Zítra je pondělí, od západu se mohou přihnat přeháňky, bouřky, v Čechách se malinko ochladí. Čekáme jasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Na západě dopoledne srážky. Během odpoledne a večera budou srážky a přeháňky i na dalším území. Bouřky velmi silné. Teploty zítra na severozápadě kolem 28, jinak většinou 36, na Moravě až 39.

Ahoj kamarádi, tady je zde Návřešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Vřešťál 70. Můžete si u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: 14 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol, Taxmeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folkpopová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.
0: Country rádio. Klidné rádio do neklidné doby. Country.

0: byl pozdrav od dvou pánů, Gianni Okeše a Boba Dylana, tady u nás na Country Radio. Zdraví vás Jitka a zahajuji další hodinu odpolední vysílání tady u nás opět velkou sklenicí vlažné vody, přesně jak píše, doporučuje posluchačka Kája, která píše, že je sice hezké, že se chladíme vším možným, ale ledová voda by to být neměla, protože tělo pak dostane šok. Ledovou vodu v žaludku začne tak nějak ohřívat nebo dohřívat, no a je nám nakonec ještě větší teplo. No a pro další schlazení doporučuje posluchačka Eva zase trochu sněhu. Máte? Nemáte? Dobrý den, milá Jitko, prosím, zahrajte nám Ladovskou zimu od pana Nohavici. Je to hnus fialový venku. Děkuju, Eva, ať vám to ve zdraví uteče. Vám taky. Padá jedna vločka za druhou. To úplně vidím.
1: Za vločkou vločka z oblohy padá, chvilinku počká a potom ta je. Na staré sesli sedí pan Lada, obrázky kreslí zimního kraje. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima

mokré biele svinstvo padá mi za limec. Čtvrtý měsíc v jedným kuse, furt prosinec. Večer to odhážu, namážu záda, ráno se zbudím a zas kurva padá. Děcka mají zmrzlé kosti, saňkuju už jenom z povinnosti. Mrzne jak svině, 30 pod nulu, auto ani neškytne, hrudky se dělají v mogulu. Kolony aut, krok, sun, krok, bo silničaři tak jak každý rok, jsou překvapení velice, že sníh zasypal jim silnice. Pendolino stojí kde si gupolomy, zamrzli mu všecky cederomy. A policajti, ti to jistí z dálky, zalezli do aralky. Ladovská zima za okny je a srdce jí má bílá nostalgie. Ladovská zima.

Na Vysočině zavřeli do jedničku. Kamiony hrali na honičku. Takzvané rally letní gumy. V tým kopcu u Meziříči spěchali s melounama a teď jsou však víte kde. Na ČT1 studio sníh. Voldanová sedí na saních. A v Praze kalamita jak na Sibiři. 3 centimetry sněhu. A u muzea 4. Jak v dálce vidím zasnížený říp, říkám si, pralče Čechu, ty jsi byl strašný cip. Kdyby si popošel ještě o pár kilometrů dále, tak jsem se teďka mohl kdesi v teple v plavkách valet. Místo toho, abych se člověk bál zajít do Teska na nakupy, jak jsou tam na těch rovných střechách sněhu kupy. Do toho všeho, jak mám zmrzlý nos a i líca, tak ještě z rady a provokatér nohavica. Mladovská zima zákliv a srdce jí má bílá nostalgie. Mladovská

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, je tady opět čas udělat si malou radost podobě písničky na přání. Kdo pak se dovolal, vítejte.
2: Dobrý den, tady je Jindřich.
1: Jindřichu, vítejte.
2: A doma jsme o tom mluvili, že už jste dlouho nehráli písničku Páter z Little Four, nebo jestli to říkám dobře.
1: Vím, no.
2: A teďka, když zpíval Jarek Nohavica o tom, tak si říkám, že by se ta písnička možná hodila jí teďka pustit jako pokračování k té předchozí.
1: Tak vy jste říkal, moment, já vím, kterou myslíte písničku, ale ona se jmenuje jinak trošku.
2: Páter?
1: No.
2: Zlitefon.
1: No, já vím, co myslím. Já ji najdu a zahraju za chvilinku, jo? Děkujeme.
2: Já vám děkuju za to, ale zlobte se, děkuju.
0: Víkendový pokec na Country Rádiu.

Děkuji za spolupráci, to byl další váš tip, co zahrát ohledně vody. Rangers teče voda, díky Kamile, tak už jsme tam až po krk. A mám tady další přání.

0: S Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, příjemnou jízdu. Pozor, vy všichni, kteří jste za volantem, komunikace číslo 24, Veselý nad Lužnicí, okres Tábor. Došlo tam k nehodě, probíhá vyšetřování, stojí tam havarované vozidlo, srazilo se schodcem, přejeme všechno, jak dobře dopadne. Jeřmanice, komunikace číslo 35, silnice první třídy v katastru obce, okres Liberec. Probíhá vyšetřování nehody, stojí tam dvě havarovaná vozidla. Jeďte se zvýšenou opatrností a ještě D3, Vítín, 120. kilometr, směr České Budějovice. Nehoda nákladního vozidla, stojí tam dvě havarovaná vozidla, tvoří překážku na vozovce. Nákladnímu automobilu odlétla guma, poškodila osobní automobil, na místo jede policie České republiky. Dávejte pozor a dobře dojďte.
0: Country Radio. Tak jako mají příznivci opery svýho Pavarottiho, my Trampové máme svýho Babiho Rivolu.
2: Jumbojet poli odlítá právě včas.
0: A taky Settlery.
3: Píseň lesa melodí svou roztoulaným srdcím nedá spát.
0: A Brontosaury.
4: Měl kapsu prázdnou, Franky dlouhá, ostátek toulal se jen sám.
0: Babiho Daňka.

0: spoustu dalších kamarádů. Posloucháme je na Country Rádiu a je nám dobře.
1: Tramping. Ryze český fenomén, který již přes 100 let přenáší na svých křídlech romantické duše do krajin krás a přátelství. Vyjádření našel v trendské písničce a literatuře. Formoval mnoho významných osobností. Svým následovníkům daroval specifický životní styl a touhu rozběhnout se do všech světových stran. Trampské tamtamy se snaží mapovat vývoj všech jeho odvětví. Poslouchejte nás každé úterý od 19 hodin na Country Rádiu. Ahoj, Kuba Jiroušek.
0: Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

Rok 1972, byste asi neřekli, z LP Greenhorni 72, Michal Tučný, Šlapej dál. Děkuji vám mockrát za všechny fotografie, které mi posíláte, jak jste v bazénu, jak jste na koupališti a tak moc děkuju. Však já vás z toho bazénu vytáhnu, minimálně k telefonu. Za chvilinku písnička na přání. Hezkou neděli.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Kdo pak se dovolal? Vítejte, Country Radio Jitka.
2: Šárinko.
3: Dobrý den, tady Šárinka.
1: Šárinko, to jsem ráda, že jste se dovolala. Jakou dáme písničku?
2: Od 10 k 5, prosím.
1: A pro někoho už ji hledám, od 10 k 5.
2: Pro moji babičku.
1: Dobře, tak babička předpokládám u rádia, ano?
2: Ano.
1: A jak se děvčata chladíte?
2: V bazénu, u vody.
1: No, vy se máte teda něco dobrýho do skleničky, že jo?
2: Ano.
1: A k tomu písnička z Country rádia. Zdravím babičku, zatím.
2: Dobře.
4: Dvě děti sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. Pět dětí sedí v ambulanci. Vyháze to do půlnoci, nemám žádnou šanci. Jednoho ošetřím, dva přijdou, tak to mám rád. Dneska to tu žije, dneska nepůjdeme spát. A pojďme na nějaké ty sloky. Dobrý večer, milé děti, dneska to tu půjde od 10 k 5. Dneska bude bolest veliká a první přijde na řadu, kdo nejvíc naříká. Dneska bude bolest jako žádná jiná, moc mi tady nervy, to není moje vina. Za blbost se platí a přichází trest, je to poučení, blbče, neměl si sem lézt. A už jich je tam 10.

pocem, kluku, já ti vyndám klíště. Ještě si to sakra rozmyslíš, že si sem přijdeš příště ambulancí po večerech rozlehá se řev. Já miluju svou práci, miluju krev. S tímhle si sem přišel jako doopravdy, cože? Tak si tady lehni, já už si brousím nože. Kosti už jsou vrženy a máš co chceš. Na dnešní večer, kamaráde, nezapomeneš. A už jich je tam 15.

Mě to vážně mrzí, ale je to fakt smůla, že IQ tvých rodičů je čistá nula a doktor, co tě ošetřuje, chodí do práce si léčit svoje ego a vybít frustrace. Že doktor, co tu dělá, je hodnej až pláči, možná si měl přeci jenom zůstat doma radši. Hlavní je být pozitivní, každej ví, že doktor, co tě nezabije, ten tě uzdraví. A je jich tam 20.

pojďme vyložit karty na stůl, teď si k mojí péči utrpení zbližuje a bolest léčí, tak zatni zuby a zadrž dech, budu to já, kdo se bude odteď zjevovat v tvých snech.

0: spát.
1: Děkujeme moc. Martin Čepelík, Andrea Minema.
2: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Rok 1973, Naďa Urbánková a její velký hit Blonďák s červenou bugatkou. Tady u nás na Country Radio. 14:53, takže ještě 2 hodiny a něco. A tady u nás na Country Radio budou písničky na přání. Dnes má svátek Lubomír a taky Lubomíra. A ještě mi tady píšou, že kvetou lípy. A taky, že má narozeniny. Ten, kdo se narodil jako rak 28. června, tak vám přejeme všechno nejlepší. No a v písničkách na přání, na SMS brány 720 00 11 11 si můžeme domluvit nějakou tu písničku. Georgie prší. Tak posílám trošku deště s Pavlem Bobkem. Já tady mám příjemně, ale byste nevěřili. Takový vedro mě vystydlo kafenu.
1: Na bákl se krčím, dešť má zuby vlčí a noc mladá je. Ten dešť v parku bodá, všude samá voda.

0: Antri počasí.
1: Čeká nás opět rekordně teplá noc s teplotami kolem 24 stupňů, na horách kolem 19. Zítra je pondělí 29. června, čekáme jasno až polojasno. Během dne bude od západu přibývat oblačnosti, ráno a dopoledne na západě srážky, během odpoledne a večera místní přeháňky nebo bouřky i na dalším území a očekáváme velmi silné bouřky. Teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou 31 až 36. Na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách kolem 28.

Hurá! Všichni na palubu. Kormidlo doprava, směr Poděbrady, král Jiří vyplouvá. Country Radio vás zve na plavbu výletní lodí král Jiří z Poděbrad do Kolína a zpět. Více než 3 hodiny s vašimi oblíbenými interprety a moderátory a to všechno v romantické krajině Polabí. Termíny plaveb a veškeré informace naleznete na www.countryradio.cz.

Aktuální píseň Ivana Mládka, Když je v Praze hits, ač je z roku 1976. Pěkné odpoledne, 15 hodin, 6 minut, hraje vám Country Radio, zdraví Jitka. Za chvilku si dáme písničku na přání a od 17 hodin celou hodinu písniček na přání. Připomínám, že dnes je 28. června a svátek má Lubomír, Lubošek, nebo také Lubomil, slovensky Lubomír. Je to tedy mužské křestní jméno slovanského původu, to z toho jména úplně čiší. Význam míru milovný. Mám strejdu Lubomíra, můžu to potvrdit. Jinak u nás by se mělo vyskytovat zhruba, řekněme, 20 tisíc Lubomírů. Zdravíme, doufáme, že posloucháte Country Radio. No a co se týče oblíbenosti, tak toto jméno Lubomír je zhruba na sté pozici. Takže jestli čekáte chlapečka, můžete tu pozici trošku posunout. Lubomír. Všechno nejlepší taky vám všem, kteří máte narozeniny. Písničky na přání začínají v 17 hodin a psát můžete na SMS bránu 720 00 11 11. A ještě k tomu horku, pokud máte doma kočky, vlastně i psy, tak prý je dobré namočit ručník a dát to třeba na dlaždičky. Nemají se prý sprchovat chladnou vodou, zvláště kočky ne, to vůbec. Ale má se jim dát prostě někam na nějaké šikovné místo namočený ručník, který v chladné vodě a oni si na to buď lehnou, nebo se tam projdou, prostě jak chtějí. Zvlášť kočka.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Tak a teď je tady zase chvilinka, kdy si můžeme nechat, nebo respektive vy si můžete nechat zahrát písničku. Vítám posluchače Kantheráda, nebo posluchačku, dobrý den.
2: Já vás zdravím, tady je Milan.
1: Milane, vítejte, vy jste měl nedávno svátek, že jo?
2: No, není to dlouho, no, ve čtvrtek.
1: Ve čtvrtek, no, já vím, že no, Milana bylo jo. Nedávno. Jakou písničku, Milane, zahrajeme?
2: No, chtěl bych nechat zahrát pro moje kamarády, pro Martina a jeho manželku Anitku, jo, písničku Báječnou ženskou, ale poprosil bych, jestli by to mohlo být, nevím, jestli to zpívá Los Brenos anebo Bokomara.
1: No tak my to máme, my to tady to... máme s Rattlesnake Annie a s Michalem Tučním.
2: Je to jako brněnské hantice je to.
1: No říkal jste Báječná ženská, jo?
2: No ano, ale je to brněnské hantice, je to betálný borec, vezme betálnou kód.
1: Milane, touto verzí Country Radio nevládne. Mám jenom s Michalem Tučným a s Rattlesnake Annie. Jestli chcete báječnou.
2: Jo, tak od toho točný, oni to tam postavilo.
1: Jo, od toho. Dobře. Tak už jste říkal, jo, i pro koho to je pravda. A co děláte?
2: No, Martina a Anetka.
1: Dobře, a ještě nám dejte nějakou radu, co s tím vedrem?
2: No, co s tím vedrem, my teďka právě tady trávíme na Mušově, jo, no. Trávíme víkend, jo, že si sem teďka přivedli karavan, tak si ho tady zaparkovali a prostě je to senzační rodina.
1: Ano.
2: Majo dceru Natálku, jo, teď co tady je s kamarádama Tomáš a aha. Eliška a majo taky ten malýho Tomáša, takže jsme tady...
1: Dobře, doufám, že užíváte v klidu si neděli a prostě se nějakým způsobem chladíte.
2: No ano,
1: chladíte,
2: užíváme v klidu, jenomže teď jsme na stěhování všetí ve stínu, to už na tom slunku se nedá.
1: Všichni namačkaní ve stínu.
2: No ano, namačkaní, no jako...
1: Tak vás pozdravím. Nedáme herinci
2: poslání po takovým malým party stanem, no ale v Jerikánu, to je neunosným
1: stěním.
2: Voda tady Mušově, on naproti kempu Merkusu, jo. Tady vlastně jsme se snažili rybaři celý víkend a bez výsledku voda má 26 stupňů, jo. Tam
1: a pak ty ryby, co?
2: Neochladí, no.
1: Tak já už hraju tu báječnou ženskou, jo? Ať máte jo, báječnou náladu, jste
2: díky,
1: skvělý,
2: díky,
1: Milane.
2: Zatím
1: naslyšenou.
0: Víkendový pokec na Country Radio.

měl by vstát a začít plít. Ať svítí slunce, nebo padá dešť, my dva sedíme

0: Z CD Dívka z Raky Manten, rok 1993. Karolína se jmenovala a Jindra Šťáhlavský. 15.28, za chvilinku se podíváme na silnice, teď jsem se podívala do kalendária. Ano, je tam 28. červen a když se psal rok 1846, víte, co se dělo? Víte? V Paříži jistý Adolf Sachs si patentoval saxofon, ano. Adolf Sachs byl belgický nástrojář, flétnista, klarinetista, ačkoliv vlastně saxofony hned v několika velikostech z roku zkonstruoval už na začátku 40. let 19. století, tak ten patent proběhl až o několik let později a byl na 20 let. Nástroj byl poprvé představen veřejnosti na výstavě v Bruselu a jednalo se o basový saxofon laděný v C-čku, tolik pro odborníky. Není známo, co inspirovalo pana Sachse k vytvoření právě saxofonu, ale s největší pravděpodobností se pokusil nasadit klarinetovou hubičku na ofiklej, což byl basový, už vyhnulý hudební nástroj. No a to mělo vytvořit efekt se saxofonovým zvukem. Nástroj byl původně navržen pro potřeby klasických symfonických orchestrů, ale masově se rozšířil po nástupu jazzu v 19. století.
1: Country Radio.

0: Country rádiem na cestách.
1: Dobré odpoledne, pozor na D6, Krušovice, 43. kilometr, směr Karlovy Vary. Tam došlo k nehodě, jíte tam se zvýšenou opatrností. Komunikace číslo 24 u obce Veselí nad Lužnicí, okres Tábor, nehoda. Probíhá vyšetřování, srážka auta s chodcem. Na místo jede policie České republiky a taky záchranné složky.

0: Daj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevypácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže
0: a jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi, jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani. Zůstáváme věrní, věrní Country Rádiu a jsme úplně v pohodě. Country Rádio. K narozeninám, k svátku, ke zlaté svatbě, anebo jen tak pro radost. Písničky na přání hrajeme na Country Rádiu každý den po 17. hodině. Objednávejte na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio. Do neklidné doby.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Pěkné odpoledne, máte-li čas a chuť, můžete si vybrat písničku podle vašeho gusta. Kdo pak se dovolal? Country Radio Jitka, dobrý den.
2: Dobrý den, Moraváci, zdraví Pražáci.
1: Děkuju, děkujeme. A co zahrajeme?
2: Schladíme se Běž tvá vzhůru do skal.
1: O, jistě, jistě. No tak, no, taková pomalá, já vím. No. Do skal. A ještě k tomu nějaké povídání, nějaký vzkaz?
2: Včera jsme měli to hraní, jak jsem volal.
1: Takže Olin. Olin volal. A asi
2: bylo
1: se to povedlo.
2: Bylo to krásný, bylo tam 6 kytar, 2 banjo, kontrabas, akordeon, foukačky, housle, spousta zpěváků.
1: Taky nějaký saxofon tam byl?
2: Saxofon tam nevím, ne.
1: No jenom, že má výročí dneska saxofon. Aha. Tak jste si to užili.
2: Ale jinak tam byla sauna. Sauna tam byla. My jsme se potili všichni, to bylo hrozné.
1: Čím to může být, Olinko?
2: Že by svítilo sluníčko?
1: Že by padaly rekordy. Chtělo to tam hadici s vodou.
2: No teda, to bylo šílené. Ale zvládli jsme to. My jsme přes polní jsme odcházeli v 11 hodin. My s ní tam byli možná tak do 1 hodiny, určitě.
1: Tak muzika...
2: Nádhera, to byl zážitek.
1: V každé prostě, situaci paráda. Muzika udělá tu správnou náladu a vy jste si to určitě užili. Takže dáme Gimplery, jo, Olinku?
2: Ano, děkuji.
1: Tak, hezkou neděli, ahoj.
0: Víkendový pokec na Country Rádiu.

0: kouzelná noc.
1: Country počasí.
0: Tak se na tu noc podíváme. Čeká nás rekordně teplá noc. Teploty 24 až 19, na horách taky 19. Zítra čekáme jasno až polojasno, během dne bude od západu oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne na západě srážky, během odpoledne a večera srážky už všude a taky velmi silné bouřky místy. Teploty na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinou až 36, na Moravě a ve Slezsku až 39, na horách kolem 28. Povane mírný severní vítr, na Moravě jižní vítr, v bouřkách zesílí.
2: To je, panečku, provoz a těch aut kolem. Kdo se v tom má dneska vyznat?

0: Nové album Soudniček i ze spisu Perliček, CDčko i Flash a více najdeš na www.ibojahelka.cz.
1: Country Radio. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby.

cestu, sedněte na zadek a seďte jak z trestu, jen ať si táhne, jak to dělají vandráci. Láska se totiž, i když je prebit, nikomu dvakrát nemůže

Dobré odpoledne, hezkou neděli, pokud možno. Písnička, která je za námi, KTO Stáda spí, je z prvního LP Kamarádi táborových ohňů z roku 1971. Teď je 16 hodin a 8 minut. Jak se máte, co děláte? Zdraví vás Jitka. Tuto hodinu opět zahajuju velkou sklenicí vody. Můžete taky. I v této hodině si dáme 2-3 písničky na přání, tak pro náladu jinak. A to je i dobrá rada. Co se týče vedra, mám tady informace, SMSky, maily o tom, že hodně žen, maminek, hospodyněk, babiček při tomto počasí, hádejte, co dělají, perou deky, přehozy, záclony, zimní bundy. Dokonce tady mám rekord od posluchačky Jany, píše, že pověsila prádlo, pověsila nějaké závěsy a za 53 minut měla prádlo suché a mohla hojit žehlit. No, s tím žehlením to už bych zas tak nehrotila, ale za 53 sekund jí všechno uschlo, takže jestli se nudíte, no tak perte. Teď tady mám jednu nádhernou věc. Znáte? Vladimír Mišík. Jednou. Písnička se jmenuje Jednou. Má krásný text.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Můžeme si dát zase písničku na přání, jenom k té záležitosti, která teď dozněla. Jednou Vladimír Mišík text napsal český básník Václav Hrabě. No a teď už chutě do toho, půl je hotovo, kdo pak se dovolal, vítejte, Country Radio.
2: Ahoj Jitko, tady je Iva z Herbesáku.
1: Ahoj.
2: A já bych chtěla od Hršáků Strašidelný vlak, myslím, že se k tématu hodí.
1: Strašidel. Jo, to znamená, že si nějakým vlakem jela kamsi a ono to úplně nevyšlo?
2: Prosím?
1: Znamená to tedy, že si jela někam vlakem a ono to úplně nevyšlo? Byla to nějaká hrůza?
2: Ne. Mně se ten Strašidelný vlak líbí, protože z toho vyjde krásná legrace.
1: Dobře. Já jenom, že jsem dnes a včera přijela do Prahy rychlíkem, který měl 200 minut zpoždění, tak jenom upozornění, kdo chce jet na trase, tedy Berlín-Praha, ne, že bych přijela z Berlína, ale z Děčína, tak mají tam nějaké problémy, nějaké výluky, tak dnes i včera tedy 200 minut. Takže to byl opravdu Strašidelný vlak. Já jsem vlastně přijela tím ranním spožděním, který jaksi dorazil po těch 3 hodinách. Tak jo? Opatruj se v tom vedru.
2: Na Slovensko, no. Místo v 7 hodin ráno jsme přijeli u 3 odpoledne.
1: Taky se stalo něco.
2: Jo.
1: No jo, Strašidelný vlak, když to říkám. Hezkou neděli, ahoj.
0: Na Country Radio.

0: No vidíte, a vždycky v noci, když se takhle vracíme domů a vidíme někde svítit kravín, tak si říkáme, hele, vlak a stojí. Nebo třeba, když vidíme vlak, tak si říkáme, hele, kravín a jede. Kravín a jede.
1: Pozor, na třetím nástupišti. Na třetí kolej přijíždí zrychlený kravín od Berouna.
0: A někde závory či přejezde chráněný, hrobová tma a světla kupátek, dokonce semafor tam nikde blízko není.
2: Krásné odpoledne, posloucháte Country Radio.

0: Vídeo.
1: Pěkné odpoledne, hraje vám Country Radio. Máte rádi skupinu Asonance? Máte, tak to je dobře, protože na druhé straně telefonu je jeden z nich a zároveň můj milý kolega Petr Bohuslav, který by vás chtěl na Asonanci pozvat zřejmě. Ahoj Petře.
2: Ahoj Jitko, zdravím tebe i posluchače Country Radio.
1: Děkujeme.
2: Tak my zveme, samozřejmě přijďte dneska, dnes končí porta, končí takhle odpoledne, no a večer si můžete zajet kousíček od porty, vlastně je to kousek od Berouna na zámku v Nižboře, takže Nižborský zámek dnes po 18. hodině, máme domluvený stín, už slunce pomalu klesá, vše je připraveno, postaveno, občerstvení bude, dokonce pítko i vodní mlha funguje, takže všecko je připraveno. A na nádvoří zámku v Nižboru dnes večer od 18 hodin Asonance vstupuje do letní sezóny.
1: Ještě přidejte hadici s vodou, bude to úplně dokonalý.
2: Přidáme cokoliv. Navíc slavíme 50 let, Country Radio slaví 35, to oslavíme potom 12. září na Konopišti, ale dnes večer po 18. hodině čekáme všechny, kteří nemají ještě dost muziky po třídenní portě, ať přijedou do Nižboru.
1: Zve vás Petr Bohuslav, jeden z kapely Asonance na dnešní večer. My si dáme třeba Káně, co říkáš?
2: No tak jistě, samozřejmě.
1: Káně, vzléta, Káně, děkujeme za pozvánku.
2: Ahoj, ahoj, mějte.
1: Ať se večer vydá.

Pacifik, poraněný koleno, CD stopy, sešlepaných vod, rok 1991. Zdravím nejlepší rádio na planetě Zemi, Country Radio, píše posluchačka Alena. Alena, moc zdravím. Alena píše, prosím, zahrajte písničku Já zase jak dřív od Kamelotu. Z Bůčkova hlasu totiž jde mráz po zádech. Aspoň nás to trochu schladí v těch 40 stupních. Všem přeju krásné žití. Alena, Alenko, byl překonán rekord. 1,40 bylo v Doksanech. Yes.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Dobré, klidné i veselé odpoledne přejeme. Pozor na komunikaci číslo 35, Hradec Králové, ulice Brněnská. Tam stojí dvě havarovaná vozidla, došlo k nehodě, tvoří překážku na vozovce. 431 Svatobořice Mistřín, okres Hodonín. V délce 44 metrů je neprůjezdný pruh, stojí tam dvě havarovaná vozidla. Ještě Brno tramvaje. Z důvodu rekonstrukce tratě bude od soboty, tedy od včerejška do konce srpna, vyloučen provoz tramvají v úseku Kubíčkova, Ečerova v Bystrci. Trojka bude ukončena ve smyčce Rakovecká, náhradní doprava ve vyloučeném úseku bude posílena autobusovou linkou 54.
0: Country Radio. Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kaťkou a Vláďou na Country Radio.
2: Už v pondělí vám na Country Radio povíme o brněnské čtvrti Žabovřesky.
3: Právě tam mají něco, co potěší všechny milovníky někdejšího seriálového hitu Návštěvníci.
2: Tenhle 15-dílný seriál napsal Ota Hoffmann společně s Jindřichem Polákem, což byl režisér tohohle seriálu. Hudbu složil Karel Svoboda, výtvarníkem byl Teodor Pištěk a my jsme tenhle seriál všichni doslova hltali.
3: No a v pondělí budete hltat i vy informaci o tom, co v Brně mají a jinde ne. A přitom to s Návštěvníky souvisí.
2: Zatím můžete hádat.
3: A v pondělí od česti
4: ahoj!
5: Těší se na vás Kaťka s Vláďou.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Než nám v 17 hodin začnou písničky na přání, ty klasické, celá hodina, tak si můžeme dát ještě nějakou písničku na přání teď. Tak kdo pak se dovolal? Country Radio, dobrý den. Haló?
2: Haló?
1: Ano.
2: Dovolala jsem se?
1: Ano, tady je Country Radio. Jakou dobrý písničku den. Byste si přála?
2: No, já bych si sice přála jednu konkrétní písničku, ale nevím její název, takže to je smutný. Ale do tohoto počasí mně přijde vhodná písnička a nevím, jestli se tak správně jmenuje, Bílá bonanza.
1: Moment.
2: Je to o eskimákách, takže...
1: Mám tady bonanzu, Bílá bonanza od kapitána Kida.
2: To je možný a je to takový něco v tom smyslu, že ti eskimáci, jak tam na tom severu žijou...
1: Necháme se překvapit, co říkáte, já ji pustím a buď
2: určitě
1: to bude ona, nebo nebude.
2: Jo. Jo? Takže a je to pro všechny, kteří trpíme tím vedrem.
1: Tak to je nás hodně.
2: Je, všichni.
1: Hodně.
2: Tak se mějte hezky a nashledanou.
1: Zkusíme tu bílou bonanzu, jo?
2: Jo.
1: Hodně zdravíčka, naslyšenou.
2: Mám taky, nashledanou.
0: Víkendový pokec na Country Radio.

0: Country počasí.
1: Před námi je rekordně teplá noc s teplotami kolem 24 až 19 stupni. Zítra je pondělí 29. června, čekáme jasno až polojasno. Během dne od západu oblačnost, ráno a dopoledne přehánky, odpoledne a večer i na dalším území, nejen na západě. A očekáváme velmi silné bouřky. Teploty na severozápadě Čech kolem 28, jinak většinou 31 až 36, na Moravě ve Slezsku až 39, na horách kolem 28. Povane mírný severní vítr, na Moravě jižní.
0: Je to fajn vyrazit si jen tak s kamarádama. Třeba k řece.
2: Hned ráno namočíme splátky, dokud je klídek nad řekou. Do fousu píchnu redko, já svoji dýmku pravěkou.
0: Nebo za nějakým tím dobrodružstvím.
2: Hraní blíze mraky pádí jako stádo splašený, každou chvíli se tu bouře rozječí.
0: Případně provětrat starý maskáče.

a takové příjemné posezení v nějaké zapadlé hospůdce? Dáme si ještě jedno.

0: Natřání na Country Rádiu.
1: Zdravíme vás všechny, kteří máte narozeniny, hlavně hodně zdraví. Lubomír a Lubomíra mají dnes svátek. Jsou to jména slovanského původu, znamenají míru milovný. Přejeme všechno nejlepší, no a jdeme rozdávat hudební dárky. Ahoj, Country Radio. Prosím, zahrajte pesničku všetkým vandrákom, který prežívali krásnou atmosféru na country festivaloch. Roky utekají, ale krásné vzpomínky na kamarátov ostávají. Prosím pesničku Rikata do Děkujem, Palo. Moc zdravíme. Dobrý den, milé Country Radio. Zahrajte prosím Martině Šťovíčkové k dnešním narozeninám, a sice písničku Prosklené nebe od skupiny Epidemie. Všechno nejlepší přeji Jarda, Bára a Eliška. Všechno nejlepší.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Ano, máte-li chuť, zavolejte si do Country Rádia, to je tady k nám. Tady je Jitka, písničky na přání. Kdo pak se dovolal?
2: Já tady Lazničková z Opočna.
1: Ano.
2: Prosím vás, já bych strašně chtěla, kdybyste mi mohli zahrát tu Margaret od těch gentlemanů.
1: Dobře, bude pro někoho?
2: Lazničková, já jsem, víte, mě už je 94, já nikam nechodím, ale vy jste moje jediná, že vás poslouchám pořád, jo?
1: Je, paní Lazničková, tak to mám velkou radost. Tak jsem ráda, že se vám Country Radio dobře poslouchá. Písnička už je tady, chcete ji někomu poslat? Nebo prostě bude pro vás, jo?
2: Já bych chtěla pro sebe.
1: Dobře, tak za chvilinku. No. Hezký večer,
2: ano,
1: přeju.
2: Děkuju moc.
1: Naslyšenou zase příště. A co budeme hrát potom, milé Country Radio? Ráda bych nechala zahrát v písničkách na přání svému manželovi Jiřímu písničku Je to tak krásný se vzkazem Ať je vedro nebo zima, s tebou je mi pořád prýma. Miluju tě, lásko, moje, moc děkuju, Ivona. Tak ta písnička za chvilku, teď pro paní Lázničkovou.

0: Posloucháte Country Radio.
1: A písničky na přání. Milé Country Radio, prosím, zahrajte píseň Dům u vycházejícího slunce, když jsem na kytaru nabalil, nebo kterou písničkou jsem nabalil pod velkou lípou svoji ženu Jarmilu před 53 lety. Moc děkuju. Grizzly, mám vás rád. Tak vyřídím, zdravím vaši ženu a blahopřeju. To je krásné výročí, 53 let, tedy seznámení nebo balení. Takže písnička za chvilinku. Prosím, milé Country Radio, zahrajte mé ženě Věře Dolejškové z Rudolfova k našemu 57. výročí manželství. Je-li to možné, tak píseň v podání Milana Chladila. Moc děkuju, František. Moc vám blahopřeju oběma. Písnička za chvilinku a ta písnička udělá asi i radost Soně, která píše: Dobrý den, milé Country Radio, prosím o zahrání Dua Simonová Chladil, moc děkuju, zdravím z chaty v Hudči, věrná posluchačka Soně. Tak se jdeme schladit chladilem.

Pěkný podvečer, posloucháte písničky na přání. Ahoj Jitko, zdravím celé Country Radio. Prosím tě, pusť Zuzku Navarovou a Orlici. Řádně doplňuj tekutiny, děkuju. Jarin, moc zdravím. Krásný podvečer, milé Country Radio. Prosím pro kamarádku Jarušku k 75. narozeninám písničku Babička Dalila. Přeju všechno nejlepší a všem pevné zdraví. Vlaďka, hezké narozeniny.

0: s Country rádiem na cestách.
1: Pěkné odpoledne, pozor na D1, Hulín, D1, exit 264. Tam došlo k nehodě, stojí tam havarované vozidlo, tvoří překážku na vozovce, je tam pruje se zvýšenou opatrností. Opava, komunikace 46, ulice Olbrichova, křižovatka s ulicí Lidická. Silnice je uzavřená z důvodu nehody a je tam neprojezdný pruh. Stojí tam dvě havarovaná vozidla, probíhá vyšetřování. Hezké odpoledne, dobře dojďte.

0: Country Rádio slaví letos 35. narozeniny.
1: A proto se řádně vyfešákujem.
0: Zapojte se do oslav a pošlete nám svůj grafický návrh na narozeninové tričko s motivem 35 let.
1: Svoje návrhy posílejte na adresu 35@countryradio.cz a to nejpozději do konce července.
0: Nejlepší se dočkají realizace a jejich autoři od nás dostanou speciální dárek.
2: Kam já bych se dneska vypravil? Sem ne, tady už jsem byl mockrát. Tamhle! No to je zase daleko.
3: Tuláckou stezkou s Vítkem Pěkným po naší vlasti na Country Rádiu. Od pondělí do pátku třikrát denně tip na pěkný výlet. Ten svůj nám můžete poslat na e-mail tulak@countryradio.cz.
2: No jo, tady jsem ještě nebyl.
3: Víkendové večery na Country Rádiu. Pátek v rytmu šumné country. Sobotní potlach s tremskou písní. A nedělní folkmeny. Každý víkend od 8 hodiny večerní. Country Rádio. Country Rádio. Klidné rádio do neklidné doby.

0: Telefonní číslo do studia je 210 323 333.
1: Zvedáme telefon. Hezkou neděli přeju, Country Radio písničky.
2: Tady je Jana z Moravského Krasu.
1: Vítejte.
2: Moc vás zdravím.
1: Děkujeme moc.
2: A přeju pěkný podvečer a prosila bych zahrát Prosina Karla.
1: Ano.
2: A snachu Věrku, protože se o mě hodně starají.
1: Dobře.
2: Buď něco od Jitky Vrbové, nebo od pana Nohavice.
1: Od pana Nohavice, dobře. Tak třeba spatřil jsem kometu?
2: Ano, to miluju.
1: Tak za chvilinku, Janičko, moc vás zdravíme. Zase
2: děkuji,
1: zavolejte, jo?
2: Vám pěkný den.
1: Hezký poslech a hezkou neděli. Naschledanou, naslyšenou. Dobré odpoledne, Jitko. Prosil bych písničku Až já půjdu do nebe. Zpívají paní Naďa Urbánková. Chtěl bych písničku věnovat své milované ženě Helence. Moc zdravím z rozpalené Třebíče. Děkuju, Kamil. Písnička za chvilinku. Je to ano, duet Karel Černoch, Naďa Urbánková. Za chvilku.

chtěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přijel.

lásce, o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

relief s pod rukou umělce, který už nežije. Šplhal jsem do nebe, chtěl se mi osahat. Marnost mě vyslékla celého do naha, jak socha Davida z bílého mramoru. Stál jsem a hleděl jsem nahoru.

0: Tři rádio.
1: A písničky na přání. Prosím, zahrajte všem pardálům z klubu, kteří poslouchají Country Radio, písničku Marcias a Apollon. Hezké léto všem, bando. Zdraví Šárka z Ostravy. Dobrý deň. Chcel by som vás poprosiť o pesničku Zatím, čo ty spíš, pre moju dceru do ďalekého gréckého ostrova Santorini. Ďakujem, Emil zo Slovenska. Ahoj, Tuš, zahraj prosím ti písničku od Franty Nedvěda, Poď, děvče, děkuju a zdravím do studia, posílám pozdrav všem posluchačům. Marian z Jižních Čech, děkujeme.

0: Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat, ještě až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila jsi s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu a cítím se jako král.
1: Písničky na přání na Country Rádiu.

0: Tolik dnešní písničky na přání. Ty další zase zítra o 17 hodin, jako vždycky na Country Rádiu. A ještě počasí, čeká nás rekordně teplá noc až 24 stupňů na horách kolem 19. Zítra je pondělí 29. června. Od západu čekejte přehánky a bouřky, v Čechách malé ochlazení. Zítra má být jasno, během dne od západu bude oblačnosti přibývat. Ráno a dopoledne v Čechách na západě srážky, během odpoledne a večera srážky už i na jiném území. Očekáváme velmi silné bouřky. Teploty zítra na západě a severozápadě kolem 28, jinak většinu až 36, na Moravě a ve Slezsku 39, na horách kolem 28. Povane mírný severní vítr, na Moravě jižní, který v bouřkách zesílí. Tak už víme, co v noci a co zítra. Já vám přeju hezký večer, teď je tady Bonanza a Miloš a celý večer na folkovou notu loučí se Jitka. Mějte se hezky, ahoj.
1: Když spustí housle, housle, akordeon, triangle, prostě cage. Ten hrajou nejlíp v Louisianě, konec konců ho tam vymysleli. Kdo by si chtěl užít tu starou, dobrou hillbilly, ať nasedne do vláčku v obeškeném bol a zajede si nahoru do Apalačských hor. A když už budete na palubě, vemte to rovnou do Texasu. Tam vládne Western Swing a Bob Wills. Říkal mi to sám Willie Nelson. Tak to musí být pravda.
2: Moon and all your splendor, no only my heart.
1: Kdo nerad cestuje takový dálky, ten může zajet k nám na Berounku. Tam vládne náš starý šerif Denny.
3: Stařičký šerif u šlíně, prdlku poláhlý vztah.
1: A když se šerif unaví, pustíme si Country Radio a jsme taky úplně v pohodě.

0: Je 18 hodin. Country Radio. Klidné rádio do neklidné doby. Country Radio. Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza. Hitparáda Country Rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Dobré horké letní odpoledne, já jsem Miloš Keller a tohle je Bonanza, mini hit paráda Country Rádia. Dnes extra super Bonanza. Je to prostě proto, že se nám naschromáždilo 5 vítězů Super Bonanza, tedy 5 písniček, které dokázaly zvítězit jak v základním kole,

Na Country Rádiu posloucháte Extra Super Bonanzu, písničkovou hitparádu sestavenou z vítězů Super Bonanz, tedy z těch, kteří dokázali zvítězit dvakrát. Naposledy se to podařilo minulý týden Stráníkům z písní Safey. Předchozí Super Bonanza byla 17. května. Tam zvítězili holky Tong, děti jsou taky lidi. Teď na startovní dráze číslo 2.

Víte, super bonanzy ze 17.5. Holky Tong, děti jsou taky lidi. Další super bonanza byla 12. dubna. Takže vítězil Mel Haggard, Wake Up, nyní na trojce.

Startovní dráha číslo 3 dnešní extra super bonanzy. Mel Haggard, Wake Up. Další super bonanza byla 8. března. Tehdy vyhrála Mandala. Kolik týdnů sčítám? Dnes číslo 4.

Startovní dráha číslo 4 Mandala, kolik týdnů sčítám. No a první super bonanza tohoto roku byla 1. února. Tehdy to vyhrál Vlak na Dobříš, chytili jsme ratlíka. Dnes číslo 5.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tu máme ještě rekapitulaci. Jednička, stránici sejfy.
2: Tak rychle z nás puse běhnu, než ke mně dojedou.
3: Říkáte si, co to doma má.
1: Dvojka, holky Tong, děti jsou taky lidi.
3: Mají svůj názor, my s tím nic nenaděláme.
1: Trojka, Mel Haggard, Wake Up.

jednou pro vždycky na tebe vtisk. Ovál dvou retů růžovejch, pro který si už párkrát lecos risk. Tisíc mil tě dělí od plamenů, co nahřejvaj značkovací plech. A buty máš rozervaný od kamenů a každý druhý

čeká na ní, v srdci zabolí, jako úsměv, co zbraně mi

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Čas podívat se na to, jak jste hlasovali v Bonanze na webu. Vyhrála to písnička, která je dneska na startovní dráze číslo 1, to znamená Sejfy a Stránici. Takže vítěz je stejný jako ve vysílání a proto nic dalšího nehrajeme. Tedy hrajeme dál, vyhlasujte pro pětici aktuální.

Můj dej pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji. Slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klapu. Hup, hup, hup, hup, hup.

pořád klobouk můj, dej pak jen ze dveří za mnou mávej a čekám svůj vlak. Půjdu rád pak, kde snad najdu klid, budu mít se jak v ráji, slyším vlak, zvuky kol, už z dálky z něj klobouk, hup, hup, hup, hup, hup.

0: dám. S Country rádiem na cestách.
1: Máme tu poslední dnešní dopravní informace. Dávejte pozor, v Praze na jižní spojce ve směru k Barrandovskému mostu. Na nájezdu z Vídeňské je dopravní nehoda, tvoří tam krátká kolona. Trojka na trase do Prahy u Benešova je kolona. Je to dané silným provozem, opatrně do ní dojíždějte. A ještě pohled na Moravu, 150 mezi Dubem a Brodkem u Přerova. Za mostem přes řeku je dopravní nehoda, převrácené auto. Další doprava zítra po ránu, šťastnou cestu.

Ahoj kamarádi, tady je zde nás Řešťál celý z nerezu. Právě jsem oslavil 70 a udělal jsem si radost. Natočil jsem desku Zdeněk Řešťál 70. Můžete si ji u mě objednat, stačí jen napsat na můj mail vrestal@atlas.cz. Deska vychází na vinilu a CDčku, ale kdo chce víc, objedná si flešku, na které je kromě 13 písní z nového alba ještě dalších 57 rarit a demáčků. Aby to dalo dohromady tu 70, to je jasný. Tak mi napište vrestal@atlas.cz.

0: to lidem nejvíc pálit ráno? No, tak na to bychom se podívali.
1: A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
2: Jo.
1: Jména, čísla, no a to třetí už jsem zapomněl. Ale...
0: Poslouchejte naše ranní vysílání a procvičte si svoje vědomosti i hlasivky v soutěžích. Poznáte, kdo jsem a dospíváš to.
3: Škoda lásky.
4: No to já super. Myslím, že na bylo nejlepší.
3: Pívat si s nima a s ní.
0: Každé všední ráno s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu. Country Rádio. Za pár vteřin jsme zpátky s vašimi oblíbenými písničkami. Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak tu máme ještě jednu rekapitulaci. Tohle jednička Stránice Sejfy.
2: Dálce přede mnou, tak rychle z nás působ jenu.
3: Říkáte si, co to doma má.
1: Dvojka, Holky tom, děti jsou taky lidi.
3: Nezlomí jen, mají svůj názor.
1: Wake up. Trojka, Melagard.

Telefonní číslo do studia je 210 323 333. Své SMSky posílejte na číslo 720 00 11 11. Country Radio.

příběh z války, který mi vyprávěl D. Texas Taylor. Jeho hrdinou je voják a balíček karet. Bylo to skoro na konci války. Po mnoha bojích, vítězstvích i nezdarech se dostala hrstka vojáků konečně do města, které leželo u hranic a kde byl také vojenský tábor. Druhý den byla neděle a tak hned ráno někteří chlapci odešli do kostela. Přišli pozdě, kázání už začalo. Vojáci proto rychle vyhledali volná místa, usedli a vyndali modlitební knížky. Všichni, až na jednoho. Ten vytáhl z kapsy karty a začal je před sebou na stole rozkládat jednu vedle druhé. Seržant, který vojáky do kostela přivedl, to spatřil. A tak, když se vrátili, předvedl vojáka k veliteli. Proč jste přivedl toho vojáka, seržante? Hrál v kostele karty, pane. Velitel se udiveně obrátil na vojáka. Můžeš mi to nějak vysvětlit? Zajisté, pane. Doufám, protože jinak bych tě musel přísně potrestat. Nože, pane, víte, byl jsem celý rok v první linii a sebou jsem neměl nic než tenhle balíček karet. Věřím však, že vás uspokojím čistotou svých myšlenek stejně, jako tyto karty uspokojily moji touhu po slově Boží. A s těmito slovy začal voják své vyprávění. Podívám-li se na ESO, vzpomenu, že nad námi v nebi je jen jediný Bůh. Dvojka mi připomene, že Bible má dvě části, starý a nový zákon. A trojka, trojici Boží. Čtyřka, to jsou Marek, Matouš, Lukáš a Jan, evangelisté, kteří hlásali víru svatou. S pětkou vzpomenu na pět panen, které vyčistili lampy své. Bylo jich vlastně 10, ale jen pět bylo moudrých a ty byly spaseny. Šestka znamená, že za 6 dní stvořil Bůh tuto zem a sedmička den, kdy odpočíval po své práci. Vidím-li osmičku, vzpomenu na 8 lidí, které Bůh zachránil, když seslal potopu na tuto zem. Byli to Noe a jeho žena, jejich 3 synové a jejich manželky. Devítka mi připomene malomocné, které Bůh očistil. I těch bylo 10, ale 9 z nich Bohu ani nepoděkovalo. Desítka pak má stejně bodů, jako přikázání, která Bůh seslal Mojžíšovi a jeho lidu. Přikázání, kterými se všichni řídíme, nebo která aspoň se snažíme plnit. Král mi připomene znovu jediného Pána nebes, královna blahoslavenou Panu Marii a spodek, pane, spodek, to je ďábel. Sečtu-li body na všech kartách, dojdu k číslu 365, stejně jako když sečtu všechny dny do roka. Je tu 52 karet jako do roka týdnů, 13 štychů jako týdnů za čtvrt roku, 12 obrázkových karet jako měsíců v roce a 4 barvy, stejně jako jaro, léto, podzim a zima. Jak vidíte, pane, můj balíček karet mi posloužil stejně jako Bible, modlitební knížka i kalendář. A přátelé, tento příběh je pravdivý. Ten voják se totiž jmenoval D. Texas Taylor.

0: Bonanza. Hlasujte v Bonanze pro svého favorita. Bonanza, hitparáda country rádia. Chcete slyšet svou písničku? Pošlete jí hlas.
1: Tak je rozhodnuto, i když to byl velký těsný souboj dvou písniček, shodou okolností těch starších písniček, nakonec to po třetí vyhráli Stráníci a Sejfy. Uvidíme ještě, jak to dopadne na webu. I pětice těchto písní se na webu objeví. Někdo z vás dostane CDčko, tentokrát to bude posluchač Vladimír. Vladimíre, napište mi na naši SMS-kovou bránu svoji adresu, abychom měli kam CDčko poslat. Všem hlasujícím, typujícím, SMS-kujícím i telefonujícím děkuji. Za týden bude opět první základní kolo. Na červenec se nám sešlo tolik zajímavých nahrávek a tolik novinek, že žádnou prázdninovou rekapitulaci dělat nebudeme, jak bývalo ve zvyku, ale určitě celý červenec budou novinkové bonanzy. Teď Stráníci a Sejfy.

0: To je peklo. To naprosté ticho je ubíjející. Nejbližší vysílač country rádia je na 500 mil daleko a mé uši lačné hudby zejí prázdnotou.
1: No, smutný příběh, ale s dobrým koncem. Někde tam vysoko, na modré obloze, se totiž pohupuje družice jménem Astra. Ta umí přenést vlny country rádia i daleko za hranice a bez poplatků. Country rádio i ze satelitu. Naladíte na Astře 23,5. Více na www.countryradio.cz.

0: Maj recht, pane Rado. Nevěra se prostě nevyplácí.
1: Když cítím ve svých zádech tvého muže důž.
0: A jsou vám i případy, na který je i každý zákon dočista krátkej.
2: Soudce se mě ptal, jaký máš alibi. Jen kamaráda, žena, ví, kde jsem tu noc byl.
0: No, a takovej žárlivý manžel, když je trochu cholerik a má přístup ke zbrani.
3: Pát a manžel střílí, oba padnou v jeden ráz. Dnes jim zdobí mravo.
0: My zůstáváme věrní, věrní country rádiu a jsme úplně v pohodě.
4: Country rádio.
0: DAB+, to je i country rádio.

je potká, tak musí zas jít. A když je pozná, tak dělá, že nevidí. Neboť kdyby se zastavil, tak nemohl vidět. Tak se to v životě střídá, vzestup, úpadek, bída. Ohlédneš se za štěstím a vidíš.

sama, tak děláš a nevidíš.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.
1: Dobrý den, přátelé. Dobrý den na vlnách Country Rádia. Vladimír Mertlík, zdravíčko, doktore. A dnešní téma infarkt. Nemoc, která přichází někdy zdánlivě nečekaně, ovšem s následky ohrožujícími život pacienta. Proto je i dnes mým hostem přednosta kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, excelentní odborník, profesor Petr Toušek, kterého vítám obvyklým. Zdravíčko, doktore.
2: Dobrý den.
1: Jaký je, pane profesore, ve zkratce průběh záchrany pacienta, kdy byla přivolána pomoc, nebo to je vlastně první krok, přivolat pomoc.
2: Ano.
1: A jaký je ten průběh té záchrany a léčby infarktu po příjezdu do nemocnice?
2: Tak když k pacientovi přijede rychlá záchranná služba, tak ta je vlastně schopná udělat diagnózu infarktu okamžitě na místě. Má možnosti natočit EKG a pokud pacient má projevy srdečního infarktu, má symptomy, má ty projevy i na EKG, tak okamžitě rychlá záchranná služba přímo kontaktuje centrum, které je schopno toho pacienta ošetřit těmi nejmodernějšími metodami a cévu, která je uzavřená na srdci, zprůchodnit. Takže pacient pak přijíždí rovnou na katetrizační sál, kde se sjíždí tým sestřiček, lékařů, a pacient podstupuje takzvanou srdeční katetrizaci, kdy je mu přes zápěstí, přes tepnu na zápěstí, někdy tepnu v třísle, zprůchodněná, my zavedeme katetry přes tuto tepnu až k srdci.
1: Těm budeme věnovat dva díly.
2: A dokážeme tady technologií, která se jmenuje koronární intervence, tak cévu zprůchodnit. Po tom zprůchodnění pak pacient odjíždí na jednotku intenzivní péče, kde je dál monitorován a podle závažnosti stavu infarktu pak se postupuje dále.
1: Jistě se shodneme na tom, že důležitou roli v udržení zdraví pacientů nebo vůbec lidí potenciálně ohrožených infarktem je prevence, nebo nás všech. Mohl byste vyjmenovat některá nejdůležitější opatření?
2: Tak prevence je opravdu zásadní a myslím si, že to začíná tím, že pacienti by měli být pravidelně sledováni u praktického lékaře, mít vstupní prohlídku v 18 letech a poté, tak jak je to předepsáno, tak v pravidelných intervalech, kdy praktický lékař dělá EKG, dělá laboratorní vyšetření na hladinu tuků, hladinu cukru a toho člověka dlouhodobě sleduje a radí stran i rizikových faktorů a intervenuje v takzvané té primární prevenci, když člověku ještě nic není. To, co člověk může udělat sám pro sebe, ty nejdůležitější opatření, kromě toho, že pravidelně chodí k praktickému lékaři, tak to nejzásadnější je nekouřit, dostatečný pohyb a správné stravování.
1: Jaké jsou varovné signály, asi tlak krevní, co ještě? Cholesterol?
2: Ano, mezi ty varovné signály nebo ty rizikové faktory patří vysoký krevní tlak. Ten definujeme jako tlak, který je 104, ten systolického tlaku, ten lidé říkají ten vyšší a ten nižší je nad 90. Vysoký cholesterol, vyšší hladina cukru v krvi, a samozřejmě to kouření, o které jsem mluvil, ale pak i obezita, nadváha.
1: Je-li tedy můj krevní tlak bez prášku 240 na 180?
2: Tak to už by si vyžadovalo hospitalizaci.
1: Přežívám nicméně už docela dlouho. My jsme si řekli, možná jenom se k tomu ještě jednou vrátíme, i když tomu budeme věnovat dva díly, zprůchodnění cévy. To je ta katetrizace?
2: To je katetrizace, ano.
1: A to, co posloucháte, je Country Rádio, pořad Zdravíčko, doktore, s Vladimírem Mertlíkem a s mým dnešním hostem, přednostou kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, profesorem Petrem Touškem. Čekejte, my se vrátíme.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Mluvili jsme, pane profesore, o prevenci a opakovaně. Jak často by měl podle vás člověk chodit na preventivní prohlídky nebo kontroly srdce?
2: Tak na preventivní prohlídky k praktickému lékaři, ono to je přesně stanoveno, to je v těch 18 letech a pak je to v pravidelných dvouletých intervalech. A v každém věku pak jsou předepsány, co by praktický lékař během té preventivní prohlídky měl dělat. Kdy udělat EKG, kdy stanovit hladinu tuku v krvi, kdy hladinu cukru, která se dělá každé dva roky, samozřejmě změřit krevní tlak. Takže to jsou ty preventivní prohlídky u praktického lékaře, které samozřejmě kdy posuzuje i to, zda nemá nějaké srdeční onemocnění. A v případě, že má pacient kombinaci rizikových faktorů nebo nějaké symptomy, má nějaký nález během toho vyšetření, tak praktický lékař pak si může vyžádat vyšetření u ambulantního kardiologa, u specialisty.
1: Mluvíme spolu o faktech, která jsou kolem infarktu. Existují mimo fakt také ale mýty. Které mýty o infarktu stále mezi lidmi přetrvávají?
2: Ony ty mýty můžou být různé. Někdy si pacienti nebo lidé myslí, laická veřejnost, že infarkt je, že někdo ztratí vědomí a je to takový ten nejzávažnější stav. To ano, samozřejmě také může doprovázet infarkt, ale je to v menším množství případů, bych řekl. Ty nejčastější projevy jsou opravdu, co jsme si řekli v minulém díle, bolest na hrudníku, dušnost. Ten druhý mýt, který může být, že vlastně, když v současné době dobře toho pacienta ošetříme rychle, může jít domů někdy za 2 a 3 dny, že se o nic nejednalo, že to je všechno v pořádku a že ty neřesti, které měl, tak může samozřejmě
1: úspěšně
2: se k ním vrátit, protože to nebylo nic hrozného a nevědomí si, že to může opravdu být potenciálně život ohrožující onemocnění.
1: Není ten pojem, nebo ten jeden z těch mýtů, že člověk je bezvědomý a nepletou si lidi někdy infarkt s mrtvicí?
2: Myslím
1: v tomto
2: si,
1: smyslu.
2: Někdy si můžou, ano, ale někdy si to můžou plést, ale mrtvice vlastně má úplně jiné projevy, ale někdy si to můžou plést, ano.
1: Říká profesor Petr Toušek v dnešním pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Merlikem na vlnách Country Rádia.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Rádiu.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: Možná by stálo za zmínku a mohlo by to zvednout optimismus v duších pacientů, když se zmíníme o tom, jak pokročila kardiologie v posledních dekádách, v technologiích i ve formě léčby. Je tam výrazný pokrok?
2: Ten pokrok je opravdu výrazný. A my se tady bavíme o infarktu, ale ono ve všech oblastech léčby kardiovaskulárních onemocnění, ta kardiologie pokročila extrémně. V rámci toho infarktu budeme se bavit o katetrizaci, tak o tom na systému vlastně léčby infarktu, jak se rychle zprůchodní céva, ale my můžeme v současné chvíli provádět i katetrizačně implantace srdeční chlopní, zákroky na arytmie, které dokážeme odstranit pak závažné arytmie nebo moderní přístrojová technologie, která vlastně pokud pacienti zase mají ty pomalejší typy arytmií, kdy to srdce jde pomalu a pak implantace přístrojů a moderní přístup při těchto technologiích. Léčba aneurizmat aorty, kdy endovaskulární, kdy opravdu také, kdy hrozí ruptura té největší tepny v těle a dokáže se tomu předcházet úspěšným zákrokem, takže ten pokrok je opravdu výrazný.
1: Jedná se u léčby infarktu vždy o invazivní nebo mini-invazivní zákrok, anebo můžou sehrát úspěšnou roli i farmaka?
2: Ty farmaka samozřejmě hrají důležitou roli u pacientů s infarktem a vždy je musíme podávat, i když
1: děláme
2: invazivní nebo mini-invazivní léčbu. Ale je třeba také říct, že pacienti můžou mít velmi rozsáhlý nález na těch věnčitých cévách, který ani není vhodné intervenovat mini-invazivně, ale i pak přichází vlastně na pořad kardiochirurgický zákrok, na otevřená operace hrudníku a komplexní revaskularizace pak kardiochirurgická. Čili v některých situacích i akutního infarktu myokardu, když je zachovalá průchodnost těch cév, ale jsou tam významné zúžení kritické, tak někdy ty pacienti jsou indikováni k aortokoronárnímu bypassu.
1: A to je to překlenutí toho ucpaného místa?
2: Ano, bypass je vlastně takové přemostění, kdy se bere prstní tepna a žíly z nohy a pak přemostňují se ty úseky, které jsou difuzně nemocné.
1: Říká profesor Petr Toušek, přednosta kardiologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Královské Vinohrady, v dnešním pořadu Zdravíčko doktore s Vladimírem Mertlíkem, kde jinde než na Country Radio.
0: Zdravíčko doktore, váš domácí lékař na Country Radio.

0: Jim Beam.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.
2: Je to tak krásný, být starý, zdravý.

0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu.
1: My jsme mluvili spolu, pane profesore, v prvním díle i v tom dnešním o rychlosti léčby, která je strašně důležitá, o jejím nástupu. Mám k tomu dvě doplňující otázky a velmi zásadní. Za prvé, jaké jsou šance pacientů na úplné zotavení po infarktu a jak dlouho trvá rekonvalescence?
2: Tak ty šance,
1: že to je asi individuální, ale přesto.
2: Je to individuální, záleží opravdu na tom rozsahu postižení a velikosti infarktu, ale obecně ty šance jsou veliké. Ty pacienti se normálně můžou vracet do běžného života, pracovního života. Při těch nekomplikovaných průbězích akutního infarktu odcházejí domů, řekněme, do pěti dnů po tom základním ošetření. Čili neznamená, že pacient po infarktu by byl nějaký invalid, ale vrací se normálně do standardního kvalitního života.
1: To znamená věci, sportovní život, pohyb, to všechno se může postupně vrátit?
2: Ano, všechno se může postupně vrátit. Samozřejmě, když ten infarkt byl rozsáhlý, má a ten čas bohužel nehrál ve prospěch pacienta, vyvinula se velká jizva, kdy to srdce pak pumpuje jako srdeční pumpa na polovinu svého výkonu, tak ty pacienti často můžou mít symptomy, mají projevy srdečního selhání a pak ta výkonnost a fyzická výkonnost může být limitována, čili ta kvalita života pak nemusí být tak dobrá. Ale říkám, to jsou ty spíše rozsáhlejší infarkty a komplikovanější průběh infarktu.
1: Změnu životního stylu asi rozhodně podpoříme, ne?
2: To podpoříme jednoznačně.
1: Je něco, co byste zmínil jako psychicky nejtěžší pro pacienty při jejich návratu domů?
2: Já si právě myslím, že to můžou být ty obavy, jak budou fungovat dále. Proto my se snažíme, i když ty pacienti odchází do domácího prostředí, tak ty pacienty edukovat, co se stalo, proč se to stalo, co dělat pro to, aby se to nevrátilo, aby se předcházeli nějaké dalšímu vzniku infarktu a mluvit s nimi o tom a samozřejmě pak i péče o svoje duševní zdraví a nějaká psychoterapie je zásadní pro ty pacienty, aby o tom mohli mluvit nejenom s odborníky, ale o svých pocitech, mluvit o tom se členy své rodiny, tak to ten začátek po návratu domů může být pro některé ty pacienty problematický.
1: Otázka prakticky závěrem a myslím si, že velmi zásadní. Jak velké je, pane profesore, riziko recidivy?
2: Když budou dbát na svůj životní styl, na změnu životního stylu, užívat léky, které jsou jim doporučeny, budou chodit pak na preventivní prohlídky, to nejsou sledovány pouze u praktického lékaře, ale i pak už i u kardiologa, tak to riziko není velké. Nám se vrací po infarktu někdy okolo 1 až 2% pacientů do jednoho roka s recidivou infarktu. Čili to riziko návratu není velké.
1: Dalo by se to, co jste teď řekl, definovat jako odpověď na otázku, kterou jsem ještě nepoložil a která měla znít, co byste doporučil lidem, kteří mají v rodině srdeční onemocnění, to znamená, je tam někde v tom DNA, řekněme, a bojí se, že je čeká podobný problém?
2: Tak dalo by se to tak interpretovat, ale tam mluvíme o té primární prevenci a tam bych právě apeloval na to, aby byli sledováni a chodili na preventivní prohlídky u praktického lékaře, který udělá všechny vyšetření, která jsou nutná v rámci těch preventivních prohlídek.
1: Já bych si dovolil přidat radu laika, rozčilujte se jenom nad tím, co je životně důležité, protože život ohrožující je infarkt. Mějte se pěkně, naschledanou.
2: Mějte se hezky, naschledanou.
0: Zdravíčko, doktore. Váš domácí lékař. Na Country Rádiu. Country Rádio. Nejvíc country a českých písniček.

0: vstávat a cvičit.
1: A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
2: Nahlédneme do historie.
3: Chybět nebude anketa.
2: Ani pohled do kalendáře.
3: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Dobré ráno.

at them all. I'm on your side. Oh, when times get rough,

when you're down and out. When you're on the streets,

0: Je 20 hodin. Country pozvánky a zprávy z kultury.
1: Zlaté šedesátky chystají další koncert, a to v sobotu 4. července od 14 hodin v Baštírně Senohraby. A jak je zvykem, opět zazní největší hity, převážně beatové éry let 60. a 70. Vyražte v pátek 3. a v sobotu 4. července na Třebšínské zvonění 2026. Čeká vás Žalman a spol., Tak smeni, Pacific, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Franta Kassel, Tom Tones nebo Mirek Paleček. Těšte se na skvělou muziku a přátelskou atmosféru. Oslava 30 let založení pekárny a pivovaru Kvilda se chystá na pondělí 6. července. Vzpomínat budeme na zakladatele Karla Potužáka. Zahraje živá hudba skupina Babouci. Sraz na akci je už v dopoledních hodinách. Žalmanův folkový Kyjov se koná v pátek 10. července od 18 hodin v letním kině Kyjov. Legenda české folkové hudby Pavel Žalman Lohonka letos oslavil 80. narozeniny a zve posluchače na sérii speciálních koncertů, kde představí to nejlepší ze své tvorby. Jeden z nich je i koncert v Kyjově na festivalu Žalmanův Kyjov. Hlavním hostem gratulantem bude Robert Křesťan a druhá Tráva, která slaví 35 let na scéně. Festival odstartuje kuřimská folk-popová skupina Zkusme to. To byly pozvánky a Tereza Jandová.

ničemu neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, jak si zanakupuju, zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

pozornost. Já proti ničemu neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, až štvou mě lidi, co dělají hluk.

0: proti ničemu, neprotestuju, neprotestuju, mě už je vážně všechno fuk. Jen se těším, až si zanakupuju, zanakupuju, až tvou mě lidi, co dělají hluk.
1: Folkmeny, zahřívací kolo.

0: Posloucháte Folk Memy s Milošem Kellerem na Country Radio. Country Radio.
1: Já město znám, kde končívala dráha, a jak se zdálo, končil taky svět. Ulice prázdný, klikatý a šedý, jak život, který tady každý nějak let. Tam někdo snad i studny přiotrávil.

Vítejte u sledování nedělních 180 folkových minut nazývaných Folkmeny. Celým pořadem vás provede Miloš Keller. Úvodní kolo obstarali Blondýna a také New Christy Minstrels. No potom jste podle prvních dvou písniček mohli poznat, jaké téma bude v téhleté hodince. Ano, první hodinka je tematická. Obtropáci zahráli a zaspívali Město, Žalmana spol připojil Betonové město. Prostě zůstaneme ve městě. Mine Sangři mají Město lásky, AG Fleck Město měst, Spirituál Quintet Město s pěti věžemi a Corpus Delicti nás provede Nočním městem. Tak doufám, že se vám bude ve městě líbit. Hezký poslech.

Naším dnešním tématem jsou folková města. Tohle byl Corpus Delicti nočním městem. Nesmíme pochopitelně zapomenout ani na osamělý město skupiny Hobouc. Pak Pavel Dobeš konstatuje, že Ostrava je zakouřené město. A také tu bude pohoda. V tomhle městě už jsem byl. No a nakonec téhleté porce muziky Marcias za městem.

začne slunce svítit, je ten sajraj po městě cítit ostrávo, mé město. Bejval hůř, teď už je líp ostrávo, bejval hůř, teď už je líp ostrávo. Kytka každého potěší, ale železo je produkt přeji.

písnička skončila a muzika ještě hraje. Na basu Joe After, Josef Pak, bubeník Míša Dvořáček, na foukací harmoniku autor Pepa Štrajchl. A mladý, nadějný, talentovaný, elektrický gitarista na Gibsona, Radek Pastrňák. Můj dlouholetý přítel ve zbrani, Miloš Dvořáček.

Tematická hodinka pořadu Folkmen je věnována městům. Tohle byla skupina Marcias Za městem. Navzájem nám zahraje a zpívají Já ve městě v Plzni. Jedna ze soutěžních písní letošní Porty, skupina Vášky, v tomhle velkým městě. A potom Pavel Pokorný, toho znáte dobře ze soutěže Folkové stupně, Trosečníci betonových měst. No a nakonec téhleté porce muziky ještě Nevermore, Bledě modré město, také znáte z tohoto pořadu.

0: Ve městě spí draci.
1: No a na závěr téhleté městské hodinky tu máme kapelu, která má město ve svém názvu, tedy Meziměsto, a tuto hodinku uzavřou písničkou S váhami na křídlech. A ještě doplním, že o prázdninách v této hodince budeme mít prázdninovou folkovou abecedu pořadu Folkmeny. Těšte se, já se těším.

Režimní krkavci včera mě soudili, vyšší morálku mě učili znát, že prý tak vyléčí duše, co zbloudili, a psal se rok 53. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Tak ať si vyléčí to svoje svědomí, morálka jejich, to není nic pro mě.

krk mi věšeli tabulku s nápisem, že prý jsem zločincem a zrádcem vlasti. Krkavci věděli, za co před nimi jsem, lámali svědomí a lámali kosti. O, tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně, tak ať si vyléčí.

Moravci v talárech dlouze se radili, kolikže svědomí, kolikže stojí. S váhami na křídlech pečlivě zvážili, ten, co se neskloní, ten vinu má dvojí. Tam ve starém domě žilo se v pravdě jen a žilo se skromně. Jak bych se podíval,

a jako mladiství se odsuzuje k 8 letům vězení. Trest si odpiká v táboru nucených prací v prostoru Jáchymov a Příbram.

0: Vstávat a cvičit. A nebo jen tak v klidu poslouchat ranní vysílání s Kačkou a Vláďou na Country Rádiu.
1: Nahlédneme do historie.
2: Chybět nebude anketa.
1: Ani pohled do kalendáře.
2: Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Dobré ráno.

Je 21 hodin. Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Folkmeny Country Radio.

0: I nadále posloucháte Folkmeny, i touto hodinkou vás provází Miloš Keller. Tuto hodinku reprízujeme také ve čtvrtek hned po půlnoci. Úvodní zahřívací kolo obstarali Choroši a Gordon Lightfoot. No a pak už tu byla naše gratulační či vzpomínací rubrika, tentokrát gratulační. 30. června 1970 se narodil zpěvák, kytarista, textař a moderátor a také náš bývalý kolega Marian Opletal. Aktuálně má kapelu Marian Band a tak nám zahráli a zaspívali písničku Nepůjdem nikam ven. No a 5. července 1956 se narodil kytarista, autor a zpěvák Franta Kassel. Gratulujeme také a nabídne nám Franta Kassel jednu z těch méně hraných, totiž Příběh 60. let.
1: Ta nejkrásnější plátna

Folkové stupně, folková mini hit paráda v rámci pořadu Folk Mini. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.

Tohle jsou folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkminy. Tentokrát začínáme od 5. místa. Na něj postupující z minulého měsíce Mňau Mňau Band a Kánoje. Dáme si 4. místo, Miroslav Paleček, Nesnaž se utéct. A potom na 3. místě je Miroslav Skála a Přece se točí. To je novinka tohoto měsíce.

lidem pohádku o zemi, co je jak sen, jak uprostřed temnoty, v ní zmíří oči.

0: Rosa Skála a přece se točí na třetím místě novinka tohoto měsíce. Na druhém a na prvním místě jsou také novinky tohoto měsíce a docela pěkně odskočily. Druhé místo má Honza Novorka díky písním. Písnička, která soutěžila také na dětské portě v Kroměříži s velkým úspěchem. A na prvním místě je Sejfy a Cesty domů. Jak se hlasuje, se dozvíte ještě v závěru téhleté rubriky a můžete se podívat na webové stránky. Za týden už se dozvíme jenom to, kdo postupuje do zářijového kola, protože o prázdninách nebudeme soutěžit, o prázdninách si budeme rekapitulovat nejúspěšnější písničky z folkových stupňů, nebo možná úplně všechny z folkových stupňů z prvního pololetí tohoto roku a druhého pololetí roku minulého. Tak za týden.
1: Někdo trpí trémou, někdo by se styděl, párkrát jsem už v zákulisí vážné tváře viděl. Já ale na pódiu jsem rybou ve vodě a čím víc diváků, tím víc jsem v pohodě.

do malíčku říz. Nebudu hrát G-dur, ale radši fis. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu.

ťadroníček. Pojďme všichni hrát, klidně třeba do rána probudíme den. A další bude napsaná, zůstáváme těmi, kteří přežijí.

jsem zatím ještě školák z města husitů a jednou možná zjistím, kde bylo hůř, kde líp, v zemi, kterou zdobí spousta českých lip. Díky, že jste přišli, díky, že jsi tu, jsem zatím ještě školák z města husitů.

Už zase sedím ve vlaku, v ruce tisknu zbytek drobáků. Jak už je to asi dávno, co jsem vypadl od nás baráku. Teď jen 12 run mě doprovází cestou Bůh ví kam. Kolik jsem už takhle projel nádraží, kdybych se snad jednou, nedej Bože, cestou unavil. Doufám, že mě můj vlak doma vyloží.

jen čelo tisknu na tabulku, za sklem vidím louky chrb a máků. Někde nad lesem se slunce

0: Folkové stupně, folková minihit paráda v rámci pořadu Folkmeny. Každý měsíc pětice písniček, trojici nasazujeme my a o dvojici dalších písní rozhodujete jako o postupujících z předchozího měsíce svým hlasováním. Hlasuje se na webových stránkách www.countryradio.cz.
1: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.

0: Po telefonických linkách si povídám s paní Lidkou Tošovskou. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: A vy pořádáte zajímavou soutěž amatérských skupin. V čem to spočívá, co to je, kdy to je, kde to je a podobně? Představte tu soutěž, pozvěte na ní posluchače.
1: Western Club vás zdraví, pozdraví posluchače Country Rádia a chtěla bych se vás pozvat na 15. ročník Sudovského Country Festu, který se koná 3. a 4. července v přírodním areálu Malá skala Kvetné, kde na vás čekají 2 dny vlastně amatérské kapel. Můžete tam, je v pátek, jsou kapely jako je Hudláři z Brna, Wind z Havířova, Druhá náhoda Český Těšin, v sobotu zase jsou tam Solničky z Nového Jičína, Old Papas a takže jsou to místní kapely, Efengrás, Cviku, Místku, Hop až Šavani z Plzně. Máme tam i slovenský zastupci Bluegrass Quartet z Dubnice nad Váhem. Je to soutěž ve 4 blocích, kde víťaz získává takovou plaketu a z těch 4 soutěžících se bude losovat vítěz, který budu moct natáčet v studiu Mír. Svoji desku.
0: Jste Westernový klub v Suchdole nad Odrou, předpokládám, že tedy Kletná je někde v okolí Suchdola nad Odrou, abychom to posluchačům přiblížili, je to tak?
1: Ano.
0: Festival je tedy ve dnech 3. a 4. července, kdy se začíná v pátek, kdy v sobotu?
1: V pátek se začíná v 17 hodin a v sobotu v 11 hodin.
0: Informaci o soutěži amatérských skupin ve dnech 3. a 4. července na Kletné v areálu Malá skála donesla na Vlny Country Rádia paní Lidka Tošovská. Já za to děkuji za to, že takovou soutěž pořádáte a přeji hodně, hodně návštěvníků. Mějte se hezky, na shledanou.
1: Na shledanou, děkuji.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Ve studiu Country Rádia je to se mnou Tomáš Tichý, já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Country Rádia.
1: Když přicházíš do studia, tak to obvykle kvůli festivalu, kvůli dvou festivalům, teď tedy kvůli tomu prvnímu, který bude na začátku července. Jaký to je festival a kdo tam bude?
2: Je to festival Třebšínské zvonění, je 3. a 4. července, takže už za chvilinku. No a bude veskrze slavnostní, budou tam hrát Žalmán, Texmeni, Pacific, Franta Kassel, Eva Olmerová 92, Antikvartet, Tom Tones, Mirek Paleček, Hurricane a Vítěz Porty.
1: Bude tam mít i spoustu doprovodných akcí, viď?
2: Bude tam samozřejmě výstava Evy Olmerové, protože Evě Olmerové by teď bylo 92 let a my jsme právě kvůli ní jsme založili takovou kapelu, nebo nechal jsem založit, kde Eva Emingerová, vynikající jazzová zpěvačka, bude hodinu zpívat Eviny písničky a to bude teda paráda.
1: Občas u toho bývají i nějaké výstavy, třeba co se pamatuji.
2: Přesně tak, udělali jsme obrovskou panelovou výstavu Evy, kterou potom potom posuneme zase na Pikovice, ale teďka tady si ji jako užijou na Třebšíně.
1: Jak je to s možnostmi ubytování, občerstvení a podobně?
2: Občerstvení je samozřejmě na místě, je to tam mraky, skvělý jídla, skvělý pití a tak dále. Ubytování na třebšínských loukách, které jsou samozřejmě zadarmo, takže tam můžou lidi přijet už v pátek odpoledne a můžou si užívat jak pátek, tak sobotu, nic za to neplatí a může se tam i stanovat.
1: Jak to vypadá s webovými stránkami, pokud si posluchači nezapamatují všechno?
2: Webové stránky jsou jednoduché. www.třebšínskézvonění.cz.
1: No tak ještě jednou tedy termín, od kdy do kdy?
2: Termín je 3. a 4. července, v pátek je to od 6 hodin večer a v sobotu je to už od 11 až do noci.
1: Pozvánku na Třebšínské zvonění donesl na vlny Country Rádia Tomáš Tichý. Já mu za to děkuji a popřeji dobré počasí a hodně návštěvníků.
2: Díky, ahoj.

0: Folkmeny. Pozvánka na koncerty.
1: Na telefonickém spojení do studia Countryády je teď se mnou Miroslav Duroň. Já tě zdravím, ahoj.
2: Ahoj, Miloši.
1: A když si spolu povídáme, tak je to obvykle o festivalu Bundy zelený. Tak já si myslím, že to téma nebudeme měnit a aktuální ročník se blíží, tak povídej, kdy, kde to bude, kdo tam bude zpívat, hrát a podobně.
2: Určitě, Miloši, takže už se blíží konečně osmý ročník Bund zelený, jak nám to rychle utíká. A samozřejmě termín konání je pátek a sobota 24. a 25. července tohoto roku.
1: Kde se to bude konat?
2: Koná se to jako vždy v zádveřicích u Zlína na hřišti, v krásném areálu.
1: A kdo tam bude hrát a zpívat?
2: Tak a samozřejmě páteční už jsou zveřejněné programy, takže páteční program zpívají samé hvězdy, jako je Robert Křesťana, Druhá tráva, Marina Brothers s Kateřinou Garcí, Poutníci. A v sobotu Fleret, BPT ze Zlína, Hřích, Paralela, Devítka, Ivo Jahelka, Sichravo, Grůvej a toť vše.
1: Takže vysloveně hvězdná sestava. Jak to vypadá třeba s přenocováním, s občerstvením, jak je to třeba se psy a malými dětmi v areálu?
2: Takže malé děti, jako každý rok, mají do 130 cm výšky volný vstup. Měřák na to nemáme, takže to odhadujeme okem. Psi samozřejmě můžou, já vždycky všem zákazníkům nebo účastníkům říkám, pokud ten pes nebude zpívat falešně, tak klidně může přijet. Stanování je hned vedle areálu, kde se koná festival, tak je obrovská louka, kde je parkování, stanování, kempování, sociálky zajištěné, občerstvení samozřejmě v cateringovou firmou, pivo výborné, káva výborná, no všechno.
1: No a pochopitelně i muzika výborná, takže to je taky jasné. Takže mají Bundy zelený webové stránky, aby si to posluchači přečetli?
2: Určitě www.bundyzelený.cz.
1: No a ještě jednou připomeň tedy posluchačům ten termín.
2: Takže termín je pátek, sobota 24. a 25. července tento rok 2026.
1: Na festival Bundy zelený pozval Miroslav Duroň. Já ti za to děkuji, popřeji hodně návštěvníků a také hezké počasí.
2: Miloši, taky děkuji a doufám, že se za náma přijedeš podívat.
1: Budu se snažit. Měj se hezky zatím. Ahoj.
2: Taky, ano, ahoj. Otvíraj.

No a na závěr té hodinky si dáme několik písniček o tom, jaké je to léto. Léto je blíž, zpívala Marcela Voborská Pacifik, to jsme se mohli ještě těšit. Ale docela nejblíž jsou Hobous, To zatracený vedro. A pak ještě přijdou Mustangové, Horký den. Doufám, že vás tyhle písničky přesto, o čem jsou, osvěží.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

0: fóry.
1: Ale no tak.
0: Tak pojď.
1: Však už jdu.
0: No pojď.
1: Ale jdu.
0: Ty zas naděláš. Jseš jak malá.
1: Ale.
0: Pojď.
1: Já jdu.
2: Je to poslední hodinka nedělních folkových 180 minut, nazývaná Folkmeny. I to u vás provede Miloš Keller. V téhle hodině už moc neexperimentujeme a nehledáme svý, si připomínáme písničky, prostě hrajeme si o těch známých k méně známým, jak už je konec konců i v tom sloganu. Úvod obstarali Madame v triku a Bob Dylan. Pak pokračovala Epidemie a také Bokomara. A u Bokomary bychom se mohli zastavit. Dáme si dvě její veselější písničky. Bokomara s Pavlem Jelínkem, Kulový, a potom Bokomara samostatná, Antitrenková. A pak naváže Neřeš a také Ališi.

dnešní Budweiss, Třeboň zase rybníky, v Třebové tam majou pražce a svinový rychlíky. Sušice ty majou sirky, Děčín svoje přístavy, ve Strážnici

0: potrenkama slipy.
1: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

Tak tohle byl Folk Team a jedna z nejstarších nahrávek, Káva a čaj. U Folk Teamu bychom se opět mohli zastavit a mohli bychom si dát dvě písničky zase z těch veselejších, Frikulín a Nadčlověk. No a potom tu bude Petr Liftner jako předskokan. A k tomu ještě strašlivá podívaná nabídne obrázky z cest.

této hodině hrajeme písně od známých k méně známým a naopak. A nakonec se vypravíme do zahraničí.

A to už jsme se dostali k zahraniční části našeho pořadu. John Denver, Back Home Again. Tu zahraniční část ještě obstarají Pete Seeger, Peter Paul Enberry a také John Prime. A před Johnem Primem, respektive po trojici Peter Paul Enberry, vám kolega Milan Schmidt prozradí, o kom a o čem bude album týdne od 11. hodiny večerní.

0: Každou neděli po 23. hodině vám Milan Schmidt představí své album týdne. Žhavé novinky i zásadní hudební počiny let minulých pěkně pohromadě. Album týdne. Výhradně na Country rádiu.
1: Tentokrát si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk a jmenuje se Taková jsem já.
2: Country rádio. Nejvíc country a českých písniček.

Co bude po skončení této hodinky po 11. hodině v rámci pořadu Album týdne, už víte, to vám kolega Milan Schmidt prozradil. Já ještě doplním, že po půlnoci reprízujeme staropražské a prvorepublikové písničky a povídání, které se chystá tým kolem Patroly Šlapeto, tedy dostaveníčko s první republikou. Pořad, který uvádíme jednou měsíčně v premiéře v pátek v 19 hodin a reprízujeme právě v noci z neděle na pondělí hned po půlnoci. No a protože kolega Jirka Vondráček zatím ještě nevydal další písničku z karavany pro tento týden, tak se zastavíme alespoň u jednoho portovního soutěžícího, který do Řevnic přišel právě z pražského základního kola. Jinak přišel z Jižní Moravy. Jan Klubus a nahrávka s názvem Proud. A pozor, Jan Klubus se svým kolegou, kytaristou, hraje na cymbál. A tahle písnička Sporty, dnešní vydání Folkmeny, uzavře. Hezké pokračování večera přeje Miloš Keller.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio právě otevírá album týdne. Kolega Milan Schmidt je připraven představit vám další hudební album, které vám doporučí k poslechu nejen na tento týden.
1: Přeji vám krásný dobrý večer, milí posluchači, a dnes si poslechneme album, které mi poslal Dan Holk. Pamětníci si ho mohou pamatovat jako kontrabasistu kapely Pražce, která po řadě ocenění, mimo jiné i na Portě, měla dobře našlápnuto. V roce 1996 vydala kapela CDčko Paráda Paráda. V té době kapelu podporoval hodně Jarda Samson Lenk. No, kapela pak z mnoha důvodů ukončila činnost a muzikanti z kapely, doplnění o další, se podíleli na projektu Marvinova Finta, a to pod zřejmě neoficiálním názvem Umělecké sdružení Alena. Název vychází z penzionu, kam muzikanti jezdili. No a dnešní album se jmenuje Taková jsem já a je vlastně volným pokračováním projektu Marvinova Finta. Album vznikalo delší dobu, než bylo v plánu, a je vyjádřením lásky a obdivu k Danovi manželce Tereze Holkové. Je pestré a vlastně výrazně z něj vyčnívají některé písně, z nichž jedna je odezvou na to, že Tereza hrávala ženský fotbal. Tak to jen na okraj. Ale album, určené původně k Terčiným padesátinám, se nakonec objevuje jako dárek k jejím 55. Já jsem si album několikrát důkladně poslechl a měl-li bych shrnout své pocity, je mi při poslechu prostě hezky. A věřím, že bude i vám. Poslechněte si společně se mnou písně Fotbálek, Podzimní nálada, Je v nás, Trabantík, Ukolébavka, Loď a Podzimní nálada.

Posloucháme album Taková jsem já od uměleckého sdružení Alena. Asi jste si všimli, že v té první polovině jsme slyšeli písničku Podzimní nálada rovnou ve dvou verzích a vy si můžete vybrat, která se vám třeba více líbila. Já jsem nadšený z toho, jaký optimismus z alba vychází. Na jeho nahrávání se podílela celá řada vynikajících muzikantů, ale musím také říci, že velmi roztomile se na něm objevily třeba i děti Dana Holka, který mi tohleto album poslal. Takže pojďme postupně k účinkujícím a já se omlouvám, jestli na někoho zapomenu. Je jich opravdu hodně a někteří se opakují, ale pojďme to probrat postupně. Kytary nahrál Jan Oršulík, Maroš Moroň, Jan Hroch. Baskytaru Jiří Oršulík, Jan Hroch. Bicí Daniel Oršulík, David Savkovič. Benjo a foukací harmonika Milan Janík. Příčná flétna, speciální host Michal Žáček. Mandolína Jan Sedláček. Klarinet Roman Holk, kontrabas Dan Holk, elektrická kytara, speciální host Jeanette Robin. Zpěv potom Zdeňka Ratajová, Eliška Holková, Aneška Holková, Milan Janík, Miroslav Gojš, Jan Hroch, Johanka Novotná, Krištof Novotný a Dan Holk. Vokály naspívali Jan Hroch, Jan Oršulík, Jiří Oršulík, Zdeňka Ratajová, Maroš Moroň, Milan Janík, Miroslav Gojš, Eliška Holková, Aneška Holková, Johanka Novotná a Krištof Novotný. Některá jména se opakují, všechno dokupy, jsou to skvělí muzikanti, kteří nahráli tohleto album a my si poslechneme další písničky, které na něm najdeme a jsou to písně Polní, Houb, Papoušek, I nám, i vám, Tajní skřídci, Taková jsem já a Seštelované ventily.

Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. S Milanem Šmitem pokračujeme v hudebním listování Album týdne. Tak se pohodlně usaďte a jdeme na to. Country Radio.

vrátil jsem ti Rým. Jsem z tebe celý pryč. 30 jar let pod zimu i zim. Máme stejný dres. Bez čísel a jmen. Někdy trochu stres. A dvě holky dnes.

0: za Tomášovičová.
1: Občas ositnu se aut, ty stojíš opodál, nestihnu se zout, přesto miluješ mě dál. Nejmenuji se Dan kluk, neumím kluky, jmenuji se Dan holk,
2: suše polk,
1: umím holky.

Tolik tedy album týdne od uměleckého sdružení Alena, taková jsem já. Mně bylo při poslechu fajn a rád se k němu budu vracet. Snad potěšilo i vás. Přeji vám dobrou noc.

0: Posloucháte Country Radio přes internet na www.countryradio.cz. Country Radio. Posloucháte reprízu pořadu. Country Radio. Dostaveníčko s první republikou. Country
1: Radio. Dobrý den, dobrý večer nebo dobré ráno. Hlásí se vám modulátor Marek Ženkl. Hodin je tolik, kolik právě je, vysílá Country Radio první republika.

0: Již po 104. se vám hlásí Svobodné country rádio První republika. U mikrofonu je Oťas Litomyský,
1: Karel Hoza
2: a Marta Falvisovová.
0: A co vás dnes čeká a nemine? Rubrika Postavičky zašlých let zemí koruny české.
1: Další rubrika je Mňam Mňam, vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencí Dochutilovou.
2: A pak taky rubrika Haha, vtipe vylez.
1: A nakonec soutěž o ceny.
0: A jak to tak hodnotím, bude zase něco ku slyšení ušima obouma.
1: No, já to opravím, jo? Už mama oběmi.
0: No proto.
2: Ach, ten vaše češtin.
1: No, takže vážení a milí, nastavte uši, otevřete duši, dostaveníčko s první republikou.

0: Mnohé historické osobnosti vesměs neprávem zapomenuté. Ve své době však byly všeobecně známé, ovlivnili duch doby a dostali se do mnoha legend, pověstí i písní. Byly to osobnosti svérázné, dnes bychom řekli alternativní, které se vymykaly běžným způsobům žití a chápání konvenční společnosti a tím vyčnívaly z davu. Často za to byly potrestány úpadkem, zavržením či chudobou na sklonku jejich života. O to víc si zaslouží alespoň vzpomínku v našem dostaveníčku. V každém díle vzpomínáme na jednu z nich a dnes to bude...
1: Dnes to bude jestřáb.
2: Jako ten pták dravý?
1: Ale ne, to je přezdívka.
3: Přezdívka, jo? No tím jsou přece známí skauti.
1: No jasně. A který slavný skaut měl přezdívku jestřáb?
2: Můj soused třeba byl skaut a tomu jsme říkali pivní kohout, protože vždycky, když na vandru přebral, tak kokrál.
3: Ale Vťázku, tady mluvíme o jestřábovi. To je vznešený dravec a ne nějaký kikirík.
1: No,
3: prosím tě.
1: Tak já vám napovím. Jedná se o legendu, která poznamenala mnohé generace českých skautů na minulých 100 let a ještě dalších 100 let určitě zůstane vryta v myslích a srdcích Čechů, Moravanů a Slezanů.
2: Že jsi to nezegret? No to je přece jasný. Je to Jaroslav Foglar.
3: Jo! No, myslím, že není třeba našim posluchačům tuto ikonu šesti generací nějak zvlášť představovat. Ale zmíním třeba několik faktů. Jaroslav Foglar se narodil 6. července 1907 za CK Rakouska a dnes by mu tedy bylo téměř 120 let.
2: Jo. A teďko bacha, vedl, organizoval skautské a junácké tábory po celé Československé republice už od začátku první republiky. A v roce 1938 dokonce i tábor v Zakarpatské Rusi.
1: Ano, a kromě toho byl spisovatelem dobrodružných románů, inspirovaných skautskými tábory a chlapeckými kluby s filozofií, kde hlavními hodnotami byly úcta k lidem, úcta k přírodě, čest, pravdomluvnost, dochvilnost, kamarádství, dodržení slova, pomoc slabším a tak dále. Musím se postesknout, co z toho ještě dneska platí.
2: Bať.
3: Ale pánové, no, tak kolik vlastně románů Jaroslav Foglar napsal? Já si vzpomenu na 3.
1: 3, jo, no. Tak to přidej. Bylo jich 19, jestli se nepletu. My jsme je s Oťasem skoro všechny přečetli.
2: Ano. A teď si je připomeneme.
1: Takže, Přístav volá, Boj o první místo, Hoši od Bobří řeky.
2: Jo. Tábor smůly, Chata v jezerní kotlině, Historie svorné sedmi.
1: Dále Pod junáckou vlajkou, Záhada hlavolamu.
3: No samozřejmě.
1: No to je známý, že?

0: No, když duben přichází.
1: Jo, devadesátka pokračuje, stínadla se bouří, tajemná řásnovka.
0: A poklad černého delfína, kronika ztracené stopy, dobrodružství v zemi nikoho.
1: Náš oddíl, tajemství velkého vonta, strach nad bobří řekou a život v poklusu.
2: A ještě jste neuvedli kreslené komiksy Rychlé šípy. Ilustrované Janem Fischerem, pak Marko Čermákem a dnes Jiřím Grusem a Karlem Jerje.
1: A ještě toho bylo mnoho. Hele, příspěvky do časopisů a nesčetné kroniky oddílu, ale to bychom mohli vyjmenovávat ještě hodně dlouho.
0: Jaroslav Foglar uměl psát krásným, vypravičským a poutavým stylem, lehce stravitelným pro mladé čtenáře. A my se teď na chvíli necháme vtáhnout do lehce stravitelného příběhu další písničky o lehce stravitelných švestkových knedlících.

0: Léto s Country rádiem.
1: Pánové, já vám řeknu, že jeden román Jaroslava Foglara mě velmi romanticky ovlivnil v dětství. Hádejte, který to byl.
2: No, to je těžký. Všechny jsou romantický.
1: No, já ti napovím. Tady je v názvu jedno zvláštní, houževnaté a pracovité zvířátko naší přírody.
3: Veverka?
1: Ne, ta není houževnatá.
2: No a na veverku znám jednu básničku. Počkej, jak to bylo. A z lesů vyženeme veverky, stejně mají breberky.
1: Ťasku, nerůž.
2: No, jo, dobře.
3: A sisel? Na toho máme taky básničku?
2: Jasně, že máme. No, za co asi v lese visel sisel, ty?
3: Nebo sisel, sisel, zapytel, visel?
2: No, to...
1: Ale tak dost. Sisel tu taky není. Ten není pracovitý.
3: No, tak třeba myš.
1: Ne, ta není zvláštní. A jestli budete pořád plácat takové kraviny, tak se nikam nedostaneme.
2: No, to se mejlíš, děvenko. Já náhodou vím, co je to za houževnaté zvířátko?
1: No tak, když to víš, tak to řekni.
2: To ví přece každej. Je to bobr. Bobr evropský.
1: No správně, konečně trefá otázku.
3: No jasně, to jsem přece taky věděl. Román se jmenuje Hoši od Bobří řeky.
2: No věděl, ale neřekl.
1: Asi naši čtenáři důvěrně znají Rikitana, Roje, Zelenou příšeru a další postavy příběhu a není třeba to tady vyprávět.
3: Co je ale zajímavé, a v knižce se to nedočtete, je otázka, kde vlastně ta Bobří řeka teče.
2: No, že by to byla naše legendární Vltava?
3: Ne, ty jsi synek křtěný Vltavou, tak ji nadržuješ.
1: Nebo třeba Berounka?
3: Ne, ty jsi dcerka od Berounky, tak ji nadržuješ.
2: No a ty to víš, ty chytrej?
3: No, trošku jsem potom pátral a zjistil jsem, že se jedná o fantazii Jaroslava Foglara a že si jménem Bobří řeka pojmenoval potok Mastník. A osada Hochů od Bobří řeky se měla nacházet na tomto potoku mezi rybníkem Mastník a osadou Peklo, kousek jižně od Votic.
1: To jsem teda netušila. Je to pravda?
2: No, ale můžeme se zeptat místních, jestli o tom něco vědí. A jestli nám Karel tak trochu nekecá.
1: No.
3: Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Posluchači, který o tom něco víte, napište nám prosím své postřehy.
1: Karle, máš tam ještě nějaké téma, nadané téma?
3: No jasně, že mám. A je to téma bobři jako takový.
2: A co je to zase jako takový?
3: On totiž není bobr jako bobr.
1: Oho. No, tak je snad jasné, že to je velký hlodavec s placatým ocasem, který umí pokácet vlastními zuby strom, umí zahradit řeku stavbou zvanou Bobří hráz, žije po celé Evropě a je chráněný.
3: Ano, to je pohled exaktního biologa, ale ano. Já znám například román Kurta Vonneguta s názvem Snídaně šampionů, kde dominuje takzvaný...
1: Ne, vůbec to neříkej, Karle. A styč se. Kašek se stydíš. No, styď se. No, to nemá s naším bobrem vůbec nic společného.
2: Abych nenápadně přehodil téma, zajímalo by mě, jak vznikla foglarovská junácká tradice lovení bobříků, o které hodně vím, ale nechápu, jak by se lovili opravdoví bobři, když jsou přísně chráněni a navíc plaští.
3: No, tak na to ti otázku odpovím takto. A když jde malý bobr spát, tak se chvilku hraje rád.
4: Postaví se na zadní. Jenom bobře nespadni.
2: Tak vy dva už mi o bobřících a jejich lovu nic neříkejte. Po písničce se raději chopím slova já.
3: Ale
2: kdo je tady starší?
3: Uf,
2: no.

0: Country Radio.
1: A jak jsem slíbil před písničkou, chápu se slova. Vždycky, když slyším jméno Jaroslav Foglar, okamžitě si vzpomínám na dětství a vybavuje se mi slovo bobříci. My jsme plnili jako malí skautíci bobříky. Hele, měli jsme tehdy úžasnou vedoucí skautu a náramně jsme si to užívali. Jo, byla to skvělá doba a nikdy se mi to z paměti nevymaže. Jako čerstvě poválečné dítě jsem měl tu kliku, že jsem ji ještě zažil. Pak se to začalo barvit do červena a už to nebylo ono.
2: No tak, oťázku. Buď vzliku prost, nostalgie dost a vraťme se k bobříkům. Bobříci to byli vlastně malí bobři a já podezírám pana Foglara, že někde z úkrytu pozoroval bobří rodinku při její práci na stavbě hrází. Tam si možná všimnul té neuvěřitelné souhry a pracovitosti všech členů bobřího společenství. To jenom k tomu názvu bobřík.
3: A že jich pan Foglar alias Jestřáb něco vymyslel. Každý jeho bobřík má svoji charakteristickou barvu. A k tomu teď pár slov řeknu já.
2: No.
3: Žlutá, bobřík mrštnosti. Světle zelená, bobřík míření. Černá, bobřík záchrany. Červená, bobřík plavce. Tmavomodrá, bobřík dobrých činů. Tmavohnědá, bobřík odvahy. Tmavozelená, bobřík květin. Oranžová, bobřík mlčení. Růžová, bobřík osamělosti. Fialová, bobřík zručnosti. Světlemodrá, bobřík síly. Světlehnědá, bobřík hladu. No fuj. Bílá, bobřík ušlechtilosti.
2: No tak to byl zcela kompletní výčet všech 13 bobříků a jejich barev. A možná by to chtělo se na nějaké ty bobříky podívat blíže.
1: No, jak vidíme, barvičky bobříků jsou pro skauty určitě potřebné. Důležitou roli tady hraje bobřík zručnosti. V pravidlech jeho lovu se praví, že máš vyřezat ze dřeva 13 koleček o průměru 1,5 cm.
2: Jo, a nemusí to být zrovna ze suché větve. Může to být klidně z překlišky. Dřevěná kolečka potom opracuješ a vypálíš v nich rozžaveným hřebíkem nebo drátem dvě dírky, jako u knoflíků. Potom každé kolečko nabarvíš příslušnou barvou bobříka a ještě jej přetřeš bezbarvým lakem, aby se barva nesmila.
3: Pokaždé, když bobříka splníš, nebo vlastně ulovíš, přišiješ si příslušné kolečko na rukáv košile nebo bundy, ve které podnikáš své výpravy. A krom těchto koleček vyžaduje lov bobříka zručnosti ještě výrobu nějakého užitečného předmětu.
1: No, ale to nemusí být zrovna ze dřeva. Obzvlášť, když budeš dělat pro dědu třeba odvírák na pivo.
3: Jo. No samozřejmě.
1: Ale ze dřeva pak můžeš udělat pro babičku třeba vařečku, ale bacha, nemoc velikou, kdyby ji náhodou chtěla použít jako zbraň proti dědovi, když provede nějakou lotrovinu. Scout hold musí být předvídavý.
2: No, a co tam máme dál? A už to vidím, bobřík hladu.
1: Ale fuj.
2: No, to je bobřík odříkání a přemáhání. Doprovázený kručením břiše. Celých 24 hodin můžeš pít jenom vodu. Nesmíš pít ani čaj, natož pak limonády.
3: Nebo pivo, o to.
2: No, o to vůbec. Vždycky se totiž ve tvém okolí najde nějaký bazilišek, který ti bude dělat chutě. Třeba na tvojí počest nechá upéct husu a ještě dá k troubě ventilátor, aby tě ta vůně dostala všude.
3: No.
2: No, to už pak není bobřík, ale utrpení.
3: No to je strašný. Třetí bobřík, u kterého se zastavíme, je krásný a ušlechtilý bobřík květin. Ten bude od tebe vyžadovat velkou znalost přírody. Abys ho ulovil, musíš bezpečně poznat alespoň 50 druhů rostlin, čili květin, stromů a keřů. Na tohoto bobříka byl mistrem kytičkář z hochů od Bobří řeky, ale staneš se jím i ty, když se budeš trpělivě učit znát jména těch rostlin, kolem níž si až dosud chodil bez povšimnutí.
1: Jo, a komu se podařilo ulovit bobříka květin, chová se k rostlinám ohleduplně a dbá na to, aby se tak chovali i jeho kamarádi. A na závěr důležitá věc. Je třeba se mít na pozoru před vegetariány, natož pak před vegany. Ti dokážou udělat v záhonech pěknou paseku.
3: Já myslím, že by si to zasloužilo nějakou vpravdě pěstitelskou písničku. Třeba o tom zahradníkovi z Bráníka a jeho sa salátu.
0: Jo, to mrtaj, kdo se hrabe, samej rám, samej křik. To je prosím Tonda Kopr, se Bráníka zahradník. Hlídačovej zrozen v poudě, vychovanej v záhonu. A pak dlouho študíroval na

0: Posloucháte Country Rádio přes internet na www.countryradio.cz. Country Rádio. Country Rádio. Posloucháte dostaveníčko s První republikou.
1: A už je to tady. Oťas nám zešílel. Během písničky prohlásil, že Ricky tam vytáhl laso a teď řve.
2: A musím ulovit toho bizona!
3: Ale Oťásku, tady přece žádný bizon není.
2: A ty jsi bizon!
3: Cože?
1: No tak to je vrchol. Oťas si spletl naši Martičku s bizonem a už roztáčí laso nad hlavou a nekompromisně ji vrhá po Martě. Marta jen tak uhnula, ale Oťas Rikitan už znovu roztáčí laso a vrhá po druhé.
2: Je to tady!
1: Oťas už měl Martu málem chycenou, ale ta se mu v poslední chvíli vysmekla. No to je šílené. A co to? Oťas vstupuje agresivitu lovce a dodává si větší kuráže indiánským válečnickým pokřikem. Lidi, tak to, jak tohle dopadne. Ajajajaj, třetí pokus, roztočené laso sviští a bizona Martu kompletně chytá. Smyčka se utahuje, Marta padá k zemi, Oťas ji zaklekává a laso pevně utahuje.
3: Oťasku, já přece nejsem bizon.
1: A nasazuje roubík. No tak to tu ještě nebylo. Ach jo. Ach jo. Oťas se nám převtělil do Siouxe, porazil bizona a prchnul do skalistých hor. Jak já to teď vysvětlím jeho milované Aničce? Ale nejdřív musím rozvázat bizona, vlastně Martičku, která je tady do kozelce spoutaná. Pojď, děvče, ničeho se neboj. Už je pryč, rozvážu tě. Tak
3: a no, prosím tě, nech toho.
1: Tak, asi volná.
3: Tak to jste, pánové, přehnali. Ty vaše přiblblí pubertácký hry. Já už s váma hrát nebudu. Odcházím. Nazdar.
1: Pane Foglare, vidíte, co jste způsobil? Co si tu teď sám počnu? Asi si pustím nějakou tklivou píseň.

0: Když dneska vzpomínáme na Jaroslava Foglara, bylo by nemyslitelné nezmínit se o rychlých šípech, bratrstvu kočičí pracky, stínadlech, Ježkovi v kleci, Ovontech, Širokovi a td. Svolal jsem na toto téma naše vědecké konzorcium, no ale zatím jsem tu sám. Uvidíme, jak s pozváním naloží Oťas a Marta, účastníci konference.
1: U všech plantážníků jsem tady dobře na konferenci, Jestřáb.
0: Zajisté, pojď dál. Vidím, že máš přišitého nějakého nového bobříka, ale ne ve tvaru kolečka, ve tvaru půl litru. Který to je, toho neznám.
1: To je bobřík piva. Pomohl mi zbavit se pocitu, že jsem Sioux. A že je Marta Bizon. No nebo tak... Bizonka.
0: Tak to je úžasné. Škoda, že se toho pan Foglar nedožil. Vidím, že by bobříci mohli významně přispět k rozvoji psychiatrie.
2: Dále.
3: U všech plantážníků jsem tady dobře na konferenci Jestřáb?
0: No zajisté, pojď dál. Vidím, že i ty máš přišitého nějakého nového bobříka, ne ve tvaru kolečka, ale ve tvaru půl měsíce. Který to je? Toho taky neznám.
3: To je bobřík měsíčního svitu. Pomohl mi zbavit se pocitu, že vy dva jste puberťáci a tudíž s vámi budu zase spolupracovat.
0: No tak to je úžasné. Škoda jen, že se to pan Foglar nedožil. Vidím, že by bobříci mohli významně přispět i k rozvoji psychoanalýzy.
1: Pojďme tedy k věci. Zahajuji konferenci o Jaroslavu Foglarovi. První téma je... environmentální a evaluační charakteristika chlapeckého klubu rychlých šípů. Po ročním vědeckém bádání máme cenný dokument, který nám přečtou Marta a Karel.
3: Děkuji, Oťásku. Mirek Dušín.
0: Klaďas.
3: Jarka Metelka.
0: Klaďas.
3: Jindra Hojer.
0: Klaďas.
3: Červenáček.
0: Klaďas.
3: Rychlonožka.
0: Klaďas.
3: Pes Bublina.
0: Klaďas.
1: Děkuji a rovnou přistoupíme k dalšímu subjektu a tím je chlapecký klub Bratrstvo kočičí pracky. Prosím o totéž.
3: Dlouhé bydlo.
0: Záporák.
3: Štětina.
0: Záporák.
3: Bohouš.
0: Záporák.
1: Děkuji, to byl krásný a obsáhlý materiál, hodný diplomové práce.
0: Ano, třeba by se dala obhájit na prestižní škole od Saspen.
3: Co je to za školu, to neznám.
0: No, to je obskurní cancací akademie stvořená pro enormní netáhla.
3: Aha, to fakt existuje?
0: No, možná ano, a jestli ne, tak určitě brzy vznikne. Dotací na instituce podobného typu máme v hojné míře.
1: Bohužel náš čas určený pro tuto konferenci se díky obstrukcím ze strany Siouxu zkrátil a plánovaná témata, jako jsou stínadla, Vontové, Ježek v kleci, Široko a tak dále a tak dále. Odročujeme na konferenci příští, která se bude konati na svatého Dindy.
3: A my vám nabídneme písničku podobného tématu, akorát to nebude svatý Dindy, ale svatý Matěj.

0: Vážení posluchači, před námi je oblíbená rubrika, kde budeme vařit podle jednoduchých, ale velice zajímavých receptů z kuchyní našich babiček a prababiček. Tenkrát byla kromě proslulé Magdaleny Dobromily Rettigové znamenitou kuchařkou i růžena Hatlapatka Oserečková, která se z komerčních důvodů přejmenovala na Anastázii Ingrediencii Dochutilovou, čímž na chvíli slávu vydobila si a pak upadla v zapomnění. My vám dnes nabídneme další z jejich receptů. Vaříme a kuchtíme s Anastázií Ingrediencií Dochutilovou.
1: Co pak Stázi dneska poví? Jaké jídlo nejlíb hoví Jaroslavu Foglarový?
2: To je přece jasná věc. Foglar z Fogla vznikl přec. Pták to bude nakonec.
3: Jasně, jasně, akorát ne pták, ale ptáček. A navíc ptáček španělský. Chytat ho ale nemusíme. Ani za pomoci rychlého rychlonožky. Takže k věci. Usekej drobně libru vepřového masa. Dej ho na mísu, vraz do něho dvě celé vejce, přilej půl koflíka sladké smetany a dej k tomu strouhané žemličky. Tolik, mnoho-li je zapotřebí, aby to dobře pohromadě drželo. Dál k tomu dej citronové kůry, nové koření, hřebíček a dobře to osol. Nech na polovic uvařit zelnou hlávku, rozeber lístky a zabal do nich té sekaninky tolik, co se do každého vejde. Pak je nitkou pěkně obvaz, aby se nerozvinuli, a nech je na rozpáleném másle vysmažit. Potom odvaž nitky, narovnej to do kastrolku, polej to sladkou smetanou a nech to v troubě vypéct. Pak to dej na stůl, buď na míse, nebo jen tak s kastrolem, jako ku příkladu dneska, protože by ti tvoji vyhladovělí strávníci mohli na zdraví utrhnout. Ještě, že už tam mají ten svůj čbánek piva. No, tak si nechte chutnat. Holo, to nenasydná.
4: Děkujeme, Stázičko.
2: No, vystrkej do toho pazoury. Počkej, až na to
3: stáří.
2: Naloží.
1: Je to voní.

0: Vtipe, vylez!
1: Vtipy tremské, junácké a skautské jsou velmi těžkým úkolem, jelikož nejsou vůbec vtipné.
2: Aha, to můžu potvrdit, protože jsem pročetl 250 vtipů na tohle téma a všechny bez výjimky jsou úplně debilní, slabomyslní a úplně stupidní.
3: No, ale já jsem zůstal optimistou a něco jsem našel.
2: No.
3: Hele, zde jsou.
2: Tak bacha. Tramp stojí na stezce, v ruce drží ulomené ucho od džbánu a lamentuje. Prej se chodí tak dlouho se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne. A já jsem chodil pro pivo.
3: A já mám taky jeden. Tramp u řeky povídá své milé. Prosím tě, miláčku, pojď už pryč od té řeky. Nesnáším, když do mě někdo takhle hučí.
1: No tak ten je výborný. To jsou opravdu vtipy. Já mám ještě jeden skvělej vtip. Sestra v nemocnici na lůžkovém oddělení zlomenin hovoří k hospitalizovaným trampům se zlomenou nohou na kladce. Hoši, co to dnes máte za blbou módu? Kopat do beden od whisky.
2: Ale počkej, bacha. Já jenom, jak mi napadlo, ale to jsou vtipy, jsou vtipný? Já mám jeden vtipný, hele.
1: Tak to řekni.
2: Na osadě jsem potkal holku. No krev a kroupy, hotový jeli to.
3: No, to je...
1: Ten byl ale fakt asi nejlepší z těch všech.
4: Na Františku v Celetný ulici uvidíš tam trkenici. Poznáš ji hned na první ráz.

0: Country Radio.
1: Vážení posluchači, stále ještě posloucháte Dostaveníčko s První republikou. Následuje soutěž o ceny.
2: Vážení a milí, jestli jste dnes pozorně poslouchali Dostaveníčko s První republikou, pak by vám jistě nemělo uniknout, který bobřík má růžovou barvu. Za A bobřík mlčení, za B bobřík tepla, za C bobřík hladu, nikoli v chladu, a za D bobřík odvahy. Opakuji, za A bobřík mlčení, za B bobřík tepla, za C bobřík hladu, za D bobřík odvahy.
3: A vaše odpovědi zasílejte na e-mail promus@centrum.cz. Odměníme každého druhého, čtvrtého a šestého správně odpovídajícího posluchače naším CDčkem. Dnes jsou to sudí a příště zase liší.
2: A my teď přidáme tradiční moudro Radanovo.
3: Ty myslíš o té televizi, jo?
2: No, přesně to.
3: Televize není nepřítel. Televize se dá vypnout.
2: No, jo. A s tímto moudrem se s vámi loučíme, kdy za mikrofony byly
3: Oťas Litomyský,
4: Marta Falvisovová
2: a Karel Hoza.
4: Takže za měsíc
3: už v plném léta proudu
4: a letní v každém oudu

Tím pravým domovem country hudby vždy byl, je a patrně navždy bude Nashville ve státě Tennessee. Jaká muzika se tam hrála před lety a jaká se tam rodí dnes? Starou dobrou country klasiku i žhavé novinky ze současné country scény nabízí Country Time. Každou středu po 19. hodině s Milošem Kellerem na Country Rádiu.

0: kde jste strávila víkend, paní, na chalupě?
1: Ale co pak jsem měšťačka, abych jezdila na chalupu a tam si hrála na nějakou statkářku.
0: Ale víte, že jsou takový ženský, co to milujou. Jo. Hejte, stoupnou si na hnůj a rozhlížej se po majetku.
1: No jo, no. Pani, já znám jednu. A ta je odvázaná z toho, že může pumpovat vodu místo toho, aby otočila kohoutkem.
0: No jo, lidi jsou různě praštěný. Jo. Já znám taky jednu a ta vám tráví víkend jen se svým starým, ne. Jako kdyby toho neštěstí nebylo dost ve všední den.
1: Takže paní, vy jako...
0: Jedině na zelenou trávu, na fotbal. Víte, tam si koupím preclíčky.
1: A teplý pivo.
0: Žluklý buráky nebo bramburky, kterým prošlo už všecko i lhůta. Ale paní, já jsem ve svým živlu mezi svejma.
1: Moje řeč, paní, vidíte, že kolem nás taky jezdí ty starý bramburky a pijou to teplý pivo, že jsou to prostě lidi, kteří by pro sport obětovali všechno.
0: No jo, a když vyběhnou na ten trávník naši zlatý kluci.
1: To je krása, víte, až se člověku srdce v těle zastaví. Já si jen kouknu na ty drezy, paní. A
0: nádhera, víte, nádhera. No,
1: vy jste můj člověk, paní, vy jste můj člověk. Já jsem kolikrát vám tak na mě koujte, tak dojatá jako na funuse.
0: No jo. A když rozhočí pískne, to je jako kdyby zahlaholili ty trouby z Jericha, víte.
1: No, to nevím, víte, tam já jsem nikdy nebyla, i když s našima klukama já jezdím i za hranice našich možností, no jo.
0: Třeba ta naše obrana, víte, v poslední době.
1: No to je paráda, paní, to je že paráda.
0: Jo? No vidím, že tomu rozumíte, no, paní.
1: Aby ne, paní, teď už na to chodím leta.
0: A co říkáte tomu golmanovi? Ten se rozchytal, co?
1: No chlíte, já už jsem si kolikrát říkala, holka, teď je zle, tohle smrdí šibenice, ale on se kluk vymrštil a už to měl v těch svých zlatých pazourách. No jo.
0: Hned to pošle dopředu. Jo. Hned. A tam už kluci válej, víte?
1: A když to někdo z našich omylem teda vypálí, jo?
0: To je bomba, víte, paní.
1: Krása. Ale já vám řeknu, já bych nechtěla být v kůži soupeře. To ne.
0: Vidím, že jste odbornice. No, máte naprostou pravdu. Ať se klepou srabíci.
1: Tak, naše barvy nikdo neporazí. Tedy aspoň ne často, víte.
0: Depa. Bejte, paní, slávie je věčná.
1: Co jste to?
0: Slávie je věčná.
1: Hlejte, jaká slávie? Já tady celou dobu mluvím o Spartě.
0: Vy jste Spartianka?
1: Do vody jak živa, paní. Přece bych nebyla sešívaná.
0: To byste ani nemohla, když fandíte těm letenským podvodníkům.
1: Paní, podívejte se, mě urážet můžete, ale letnou nikdá. To by se vám taky mohlo přihodit, že vás někdo diskuzně přetáhne přes tu vaši sešívanou kabuli.
0: Páni, s váma já se vůbec bavit nebudu.
1: Co?
0: Já vás tady celou dobu poslouchám a můžu vám sdělit, že vy fotbalu vůbec nerozumíte, mácta paní.
1: To vám. Pani. Pani, to já vám neřeknu ani maucta, vy srabe.

0: Dvora na country, čili návštěvní hodina staršího archiváře.
1: Co bych vám tak, přátelé, asi mohl nabídnout? No, na začátek snad nějaký lahůdkový welcome song. Pak se vydáme do Country Music Hall of Fame a nahlédneme do antologie české country. No a pak se uvidí.
0: Každý čtvrtek po 19. hodině se na vás na vlnách Country Rádia těší starší archivář druhé kategorie Bezzy Junior.

chvíle, kde kluci vzduchu si říkají, jak je to nádherný léto před sebou mít. Spolu si přejou, ať moc rychle dny neutíkají a trápení